0: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádiu Praha.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Od roku 2003 působila ve vězeňské službě České republiky. Byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a mužské v Kuřimi. Poté působila jako ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti České republiky. Aktuálně je ředitelkou probační a mediační služby. Kromě toho je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon neboli Žlutá stužka a nejnověji také autorkou knihy Kriminálnice. Naším hostem bude už za chvíli Gabriela Slováková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Gabriela Slováková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vám zaprvé moc gratuluji k nové knize. My se scházíme vlastně těsně po tom, co vy jste jí pokřtila. Jaký je to pocit vypustit do světa něco, co jste tak dlouho pilovala, na čem jste tak dlouho pracovala? A já vím, že tady to opravdu byly dlouhé, ne měsíce, ale roky.
2: Pocit je euforický, protože já jsem s knížkou začala ještě jako ředitelka věznice Světla nad Sázavou, když jsem respondentky přímo měla blízko u sebe, chodili ke mně do kanceláře, kde natáčeli jsme tu první část rozhovoru o jejich životě, proč jsou ve vězení, co se jim stalo. Pak to na chvilinku uslo, protože jsem se stěhovala, různě rodila děti a podobně. No a následně jsem nevěděla, co s tím, protože ten materiál už byl jako starý a nevěděla jsem, jestli ty ženy by vůbec stály o jeho publikaci, tak jsem ji vyhledala. Některé z nich souhlasily s pokračováním svých příběhů, takže celý ten proces trval někdy od roku 2018 do roku 2025, takže
1: to trvalo dlouho,
2: ale ten křest, to byl ještě větší stres, protože mým kmotrem byl pan prezident Petr Pavel, který se o téma dlouhodobě zajímá a vlastně umožnil takovou tu větší prezentaci a veřejnou osvětu a vůbec debatu, takže jsem kromě toho, že jsem byla nervózní, jestli se bude líbit knížka, tak ještě dvakrát tolik, aby se křest povedl, aby i pan prezident byl spokojený, ale říkám, s vděkem musím říct, že jsou lidé v tomto státě, kteří se zajímají i o ta vyloučená témata, myslím, že to je extrémně důležité.
1: Ta kniha, o které si povídáme s Gabrielou Slovákovou, se jmenuje Kriminálnice. A jak už tady padlo, tak ty prvopočátky byly právě v dobách, kdy vy jste vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co bylo vlastně tím prvním nápadem, tím impulzem, ty příběhy tam zaznamenat?
2: Když pracujete ve vězení a vlastně denně slýcháte, vídáte nebo čtete spisy žen a začnete přemýšlet nad tím životem, který vedou a co se jim dělo předtím, než nastoupili do výkonu trestu, i s pomocí kolegu, kterým tímto chci velmi poděkovat, psychologu, terapeutu, pedagogu, jsem se k těmto příběhům dostala. Často pak rozhodujete o nějakých krocích v jejich životě, o podmíněném propuštění, o tom, jestli můžou třeba navštívit rodinu. S některými ženami se blíž poznáte i proto, že jsou tam déle. A čím víc těch příběhů jsem vnímala, tu různorodost, ty důvody, co se dějí v lidském životě, tím víc jsem chtěla, aby to pochopila i ta veřejnost. Takže to byl takový možná první impuls a potom my jsme ve věznici jezdili s takovým programem prevence kriminality po školách, co doposud považuji za jednu z nejlepších forem prevence. A nedělá to jenom Světla, dělají to i mužské věznice, i Kuřim, kde jsem následně byla ředitelkou, ale vlastně teďka bych řekla, většina věznic se podílí na osvětě ve školách, základních, středních a odsouzení povídají své příběhy, co se jim stalo, že byly taky normální děti, jak se dostali k drogám, k dluhům a podobně. Takže tím, jak jsem ty příběhy poslouchala, čím dál tím víc ve mně rostla ta myšlenka, jak je důležitá osvěta a proto jsem oslovila i ženy, jestli by do toho se mnou šly.
1: Dá se to shrnout do věty, kriminálník je taky člověk?
2: No i ten název té knihy měl být takový trošku provokující, protože pro mě slovo kriminálník má takový, jako řekla bych, negativní zabarvení.
1: Právě.
2: A já tím, jakože už mi není 20 let, bohužel, tak sleduju spoustu lidí, jak se chovají na veřejnosti, jak vystupují, jak se chovají doma. Kolikrát jsou to horší lidé, než ti, co jsou zavření ve vězení, páchají různé věci a nikdo je nikdy neodsoudí. Takže ta hranice, kdo je a není jak slušný člověk a kdo je ten kriminálník s tou nálepkou, byť to může být daleko lepší člověk, než jsem třeba já, a jenom neměl takové podmínky pro život, ta hranice se u mě stírá, takže kriminálník je něco, co stigmatizuje, nálepkuje někoho, kdo přešlápnul. Někdo samozřejmě fatálně do vězení patří a někdy i na doživotí a někdo spíš potřebuje podporu, pomocnou ruku, terapii, dluhové poradenství, sociální kompetence, které mu nedala rodina, nedal mu to ten běžný život, co jsem třeba měla já.

0: na dřeň.
1: S jakým přesvědčením jste vy před dlouhými a dlouhými lety vstupovala do toho vězenství? Byl to ten pocit, který jste teď nastínila, že kriminálník je ten zloduch, který si zaslouží být zavřený, anebo už tam bylo to, že prostě je to opravdu třeba člověk, který přešlápnul a kterému máme vlastně pomoct a tím pomoct i sobě, společnosti?
2: No já jsem ve vězenství pracovat nechtěla, protože moje máma celý život pracovala ve vězenství, byla i ředitelkou věznice, dokonce i ve Světle nad Sázovou. A s jejím obrovským srdcem a sociálním cítěním jsem žila celý život, pracovala i jako psycholožka v Jedličkově ústavu a podobně, takže jsem asi prosákla od malička nějakou sociální prací, pomocí a pochopením lidí, kteří jsou nějak vyčlenění, ať už sociálně, zdravotně a podobně, ale prvotně tam moje cesty nemířily. Nakonec osud tomu chtěl a já jsem hodně měla možnost vidět vězeňství v zahraničí, protože původně jsem pracovala na generálním ředitelství v jiné pozici a čím víc jsem viděla tu dobrou praxi v některých vyspělých vězeňských systémech, jak se to dá dělat, aby se s těmi lidmi pracovalo individuálně, aby se nestigmatizovali, abychom se spíš dívali na ty jejich dobré stránky a rozvíjeli to, co se rozvíjet má a viděli ten pohled po propuštění, kde budou žít, co budou dělat, tím víc jsem chtěla to přivést do Čech, takže já jsem do toho vězení, abych odpověděla, nastupovala s tím, že budu implementovat ty moderní metody a zlepšovat to, co už samozřejmě se nastartovalo dávno před mým příchodem a určitě jsem tam šla spíš pomáhat, než že bych si myslela, že jsou tam lidé, kteří jsou na dosmrti odepsaní.
1: Promění člověka tak dlouhá práce mezi lidmi, kteří chybovali a někteří se třeba snaží, někteří méně se napravit?
2: To by asi posoudili mi blízcí. Já věřím, že moc ne, protože jsou to pořád lidé, kteří jsou velmi podnětní, často inspirativní. Ke mně nikdo se nikdy nechoval špatně. Spíš to ve mně probudilo ještě větší nějaké sociální cítění k tomu, co všechno se může v lidském životě stát, ať už těm pachatelům nebo i obětem trestných činů. A rozhodně mi to pomohlo uspořádat si nějaký hodnotový systém, co je a není v životě důležité, protože když vidíte dům plný neštěstí, tak potom vám nevadí, že nemáte nejnovější auto a spousty peněz. Možná mě to i profilovalo, protože myslím, že s mou vyřídilkou bych obstála někde i v biznisu, ale řekla jsem si vlastně proč, když tohle to myslím, že dělám dobře, zasvětila jsem tu velkou část života, takže asi určitě to není tak, že by mě to pronásledovalo ve snu, že bych si nesla nějaká traumata. Spíš víc a víc se ze mě stává takový aktivista za to pochopení tématu.
1: Ono se obecně říká, že člověk se učí nejlépe z těch chyb. A vy jste těch chyb, byť jiných lidí, měla před sebou jako celou škálu.
2: Tak samozřejmě je to frustrující, když pozorujete mladou ženu, jak si kazí život a propadá se a někdy se vrací do toho vězení po druhé, po třetí. Určitě mě to formovalo i v mé mateřské roli, kdy se snažím, aby moje děti pochopily, co v životě mají dělat za rozhodnutí, aby se jim nestalo něco podobného, jako se stalo lidem ve vězení. Ale myslím, že mě to ovlivnilo v tom dobrém, že vidím úctu k lidskému životu na všech stranách a jak důležité je práce třeba i mých kolegů z vězeňství, z probační mediační služby, z nezisku, sociálních služeb a podobně, kteří jsou ochotní takovéto skupině osob, před kterou si leckdo odplivne, nastavit nějaká pravidla, podat pomocnou ruku, chovat se jako rovný k rovnému a někdy stačí takhle málo, aby se ten člověk odrazil ode dna.
1: Já se asi chytnu toho odplivnutí. Změnil se pohled společnosti na vězněné ženy a muže během těch let, kdy se v té trestně právní politice pohybujete?
2: Řekla bych, že to je ve vlnách. Odpověď zní nejspíš ano, protože i podle různých našich průzkumů a výzkumů veřejného mínění, které třeba dělá Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který nás dobře zná, všechny instituce, jako je vězeňství, probačka, tak je lepší povědomí o naší práci, větší tolerance k práci s propuštěnými lidmi z vězení. Na druhou stranu to i hodně závisí od aktuálních témat společenských, politických. Vždycky, když se stane nějaký závažný čin, tak lidi mají tendenci zpřísňovat tu politiku, házet všechny do jednoho pytle, nejlépe všechny zavřít a už je nikdy nepustit. Pak zase, když se stane nějaký lepší čin, že třeba vězeň zachrání život malému dítěti, tak by zase všechny pouštěli. Takže je potřeba jako odborník zůstat konzistentní a snažit se přežít tady ty výkyvy a pořád jít za tím cílem každému jednomu člověku se pokusit nastavit takové podmínky a taková pravidla, aby měl vůbec nějakou šanci se potom propuštění od toho dna odrazit, anebo se i smířit s tím, že ještě není připravený a potom se snažit o minimalizaci následků, protože někdy je vidět, že ten člověk ještě nemá zpracovaný svůj vlastní život, své nějaké předešlé zážitky a není připravený na to se hned na poprvé chytit, ale ani takové lidi já rozhodně neodepisuju a věřím, že to povede příště, takže já jsem až takový blázen, ale myslím, že je nás mnoho a v tom je ta síla té sociální práce nikoho nezašlápnout.
1: Říká Gabriela Slováková.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Gabriela Slováková, mimo jiné autorka nové knížky, která se jmenuje Kriminálnice. A možná pojďme nastínit třeba jeden z těch příběhů, které vy jste do té knížky zaznamenala. Jak se to může stát, že člověk, který se zrodí jako čisté, neposkvrněné miminko, se dostane na scestí a dostane se třeba do té světle a stane se z něj ta kriminálnice v uvozovkách?
2: Těch důvodů je spousta, rozhodně neexistuje nějaký jasný plán, jak se to může stát, a řekla bych, že to může být rodinou velmi často. Takže malé dítě, které se necítí být dostatečně milováno svými rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, třeba se rozvádí, nebo si maminka najde nového partnera a už nevěnuje dětem pozornost, tak může být nějaký spouštěč. Konkrétní případ, teď zrovna včera jsem mluvila s jednou respondentkou, které se nepodařilo dorazit na křest, protože nesehnala peníze na cestu. Mrzí mě to, protože bych to nějak víc podchytila, koupila bych jí lístek. A v jejím případě měla problémy, že se rodiče rozváděli, připadala si tlustá, nehezká, nemilovaná, nezajímavá a dokonce měla pocit, že ten rozvod je kvůli ní, protože není dost dobré dítě. Řešila to tak, že potkala špatné lidi. Myslím si, že kdyby je nepotkala, je z ní úplně jiný člověk.

0: ulici, dokonce i ve stanu. Měla problémy s dětmi, o některé z nich přišla, musela dát k adopci a dlouhodobě se snaží napravit to, co se stalo v jejím životě. Má to extrémně těžké, protože drogy užívala větší část svého dospělého života a zanechaly na ní následky. Má problém si najít práci, ukotvit se, přitom se hodně snaží, hodně bojuje o to, aby byla dobrá máma, ale myslím si, že těch překážek má v životě pořád mnoho a já jí hrozně moc fandím, aby se to povedlo. Takže to je takový jeden z případů, kdy, když byste ji možná viděli, tak byste poznali nějaké následky dlouhodobého užívání drog. Když byste s ní mluvila, zjistila byste, že to je hrozně fajn holka. A když byste s ní mluvila víc a slyšela, co všechno v životě má za sebou, tak byste si jenom přála, ať to dobře dopadne, ať už se jí daří.
1: Bylo těžké nebo lehké přemluvit ženy kriminálnice, aby se vám svěřili do té knihy? Nebáli se, že právě budou už, já to říkám schválně, to slovo kriminálnicemi, už jakoby navěky díky tomu, že budou ještě navíc v knize sepsané, vyfocené?
0: Já jsem vlastně udělala takovou poptávku někdy v roce 2017, když ve mně začala dozrávat ta myšlenka s tím cílem, že ten jejich příběh bude veřejně publikován a že budou takový jako v podstatě odstrašující příklad pro mládež a děti, aby se jim něco podobného nestalo a zkusila jsem, kdo se chytí, koho to zaujme. Sama jsem byla překvapená, že ten zájem byl veliký, že ty ženy přece jenom mají jako takové to citové prožívání, ať už správným nebo nesprávným směrem širší a takovou tu potřebu komunikovat a vyřešit věci. Takže do toho šli, vlastně šli do toho naplno. I některé z těch kauz byly medializované, takže si byly vědomé, že někdo může dohledat, ale ten pocit, že by třeba někomu zabránili, že se to může stát nějaké mladé holce, byl tak jako silný, že jsem měla více respondentek, než se vešlo do knížky. Těch příběhů bylo mnoho a jeden vedle druhého je originální a zajímavý a myslím si, že i tahle ta ilustrativní sbírka, která je v knížce, tak člověku může otevřít oči.

0: posléze i mužskou věznici. Je vnímání té viny, té chyby a toho trestu jiné mezi muži a ženami? Je tam ta atmosféra jiná?
1: Vnímání trestu možná ani ne. To si myslím, že většina z těch odsouzených cítí vinu, nějakou odpovědnost a chápe, proč je ve vězení. Samozřejmě často říkají, že to bylo nespravedlivé, dlouhé a podobně. Ale ta atmosféra jiná je. Ženy obecně mají jiné, my tomu říkáme kriminogenní faktory. To jsou důvody, proč páchají trestnou činnost, když to řeknu lidově. Vědecky je prozkoumáno, že žena, která je ve vězení, je to vlastně jenom 8% populace, kdyby byly to 4, když já jsem nastupovala do vězenství, takže mírně nám narůstá ženská populace, ale ty důvody páchání trestné činnosti jsou často toxické vztahy, násilný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, závislost na partnerovi. Málo kdy je to taková ta touha pomoci po penězích, což většinou u těch mužů, rychlý zisk, rychlý prachy, tak to není to úplně reprezentativní u žen. Naopak často jsou obětmi domácího násilí, takže to, že někdo třeba krade nebo páchá trestnou činnost pod vlivem drog, je jedna část jejího života, druhá část, že procházela dlouhodobým násilím v rodině a tak podobně. Takže je to jiné. Ženy jinak tvoří úplně jiné vztahy, takže v kolektivu se chovají velmi upovídaně, přátelsky i nepřátelsky, emotivně, to hodně kontaktují personál, který má extrémně náročnou práci, rozklíčovat, kdo má pravdu, kdo co kde komu provedl, kdo vlastně potřebuje pomoc a kdo si potřebuje jenom popovídat nebo řeší nějaké úplně jiné věci. V mužské věznici je víc takový ten chlapský přístup, introvertní, řeším si věci sám, nikoho nepotřebuju. I takové ty osobní konflikty často probíhají mimo pozornost zaměstnanců, když to u žen, když se stane, že se někdo začne hádat, nedej bože, fackovat nebo si trhat vlasy, tak vidíte na kamerovém systému, jak tam zbíhá dalších 20 a všichni křičí, takže víte, že se něco děje. Úplně jiné emoce, jiný tlak, ale i jiné třeba patologické chování v tom výkonu trestu. Ženy více prožívají své mateřství, všechny téměř jsou matky, když mají třeba dospělé děti, tak i to je pro ně nějaká výzva. Bohužel i tam je vidět, že ne všechny jsou dobré matky a tam už i my odborníci vidíme ta rizika pro jejich děti, pokud se ta máma nestará a nezajímá a nevěnuje a nechová hezky ke svým dětem, tak co bude s těmi dětmi, jaký budou mít život, jestli vůbec mají nějakou dobrou startovní čáru, jestli vůbec se jim může podařit být normální, zdravý, slušný člověk, když nemají kde se to naučit. Je to téma, ale to stejné platí u otců, protože také nejsou často dobrým vzorem pro své děti a myslím, že tam pak začíná nějaký kolotoč, kterému říkáme transgenerační přenos nějakého špatného chování. A i to je vlastně důvod, proč je s lidmi potřeba pracovat, protože často páchají trestnou činnost jenom proto, že to viděli doma, že to je pro ně nějaká norma. Žijí v patologickém prostředí a neznají to, co my, milující mámu, která vás hodí za ruku do školy a dělá vám svačinu, tak to si myslím, že spousta z nich v životě nezažila.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Práce s lidmi je samozřejmě velmi důležitou součástí právě i toho věznění, protože ten člověk tam nemá jenom sedět, koukat do zdi, ale má s ním být pracováno tak, aby se polepšil. Když to řeknu,
2: tak.
1: Jaké nástroje vlastně máme a můžeme využít, aby třeba z té dámy, o které jste před chvílí mluvila, se stal spořádaný člověk, který zapluje do té společnosti a bude jí přínosem. Co všechno se dá využít od té chvíle, kdy se ocitne v tom vězení, až po tu chvíli, kdy ho opustí? A to je taky sice sakramensky těžký okamžik.
2: Je to tak. No, já si myslím, že ten okamžik, kdy má přijít intervence, má nastat o mnoho dřív, takže když už ve škole vidí absence, náhlé změny chování z holky, která je jedničkářka, najednou přestane chodit do školy, chodí za školu, tak tam už je jako jasné, že probíhá něco, co by probíhat nemělo. Tam je ten správný okamžik a tam se dalo i u té mojí respondentky a u spousty z dalších podchytit. Drogová závislost, patologický partner. Když se to zvrtne, člověk už skončí ve vězení, tak je fajn, aby byl nastavený výkon trestu individuálně, individualizovaný program, což je velmi těžké, protože i ve světle bylo 1000 žen plus minus, takže každé ušít na míru s tím minimem personálu, který opravdu dělá skvělou práci a snaží se, tak do nějakých terapeutických skupin nebo specializovaných programů se dostane zlomek. Potom jsou různé neziskové organizace, které mají programy ve věznicích. Co je fajn, tak nemít tak extrémně dlouhé tresty, anebo víc toho trestu trávit nějakou smysluplnou činností, ale ten člověk taky musí chtít. Co je pro mě teď zásadní, tak víte, že jsem ředitelkou probační mediační služby a došlo mi, jak moc je důležitá, až jsem v ní začala pracovat. Všechny moje respondentky vlastně prošly tou probačkou. Když jsem s nimi dělala ten druhý rozhovor, tak právě identifikovali tuhle tu organizaci, že pro ně byla zlomová. Ten výkon trestu přežili, bylo jich tam hodně. Měli co jíst, chodili do práce, měli nějaký režim, ale ta opravdová změna přišla až s tím dohledem probačního úředníka.
1: Pojďme vysvětlit ty termíny. Probace, mediace.
2: Dobře.
1: Co to je?
2: Probační a mediační služba je normální státní instituce pod ministerstvem spravedlnosti, takový partner vězeňské služby.
1: Ano.
2: Probace, dá se říct, zkouška, takže my vykonáváme dohled nad lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzení, takže můžete dostat podmínku nejít do vězení, ale mít dohled probační a mediační služby. Máme spoustu alternativních trestů, to jsou ty náramky, domácí vězení, obecně prospěšné práce, různé programy, které děláme s lidmi. Co určitě je skupina taková výjimečná, tak jsou lidé z výkonu trestu podmíněně propuštění, soud může odsoudit na podmíněné propuštění s dohledem. A co se málo ví, tak pracujeme i s mládeží, protože i dítě, které nemá 15 let a páchá nějakou nekalou činnost, která není teda trestně právně odpovědné, tak přesto nastává nějaký proces, do kterého je zapojena probační mediační služba, vykonává dohled nad tím dítětem nebo pomáhá kontrolou při ústavní péči a podobně. Různými programy pro děti, kde se právě snažíme nastartovat to zdravé společenské chování. Pracujeme i s dětmi od 15 let ve speciálních programech, takže to je ta probace. Potom mediace, to je zásadní část naší práce a vůbec práce s oběťmi trestných činů. Pro počátku mediace je proces nějakého uzdravení vztahů mezi pachatelem a obětí, tak, aby se minimalizovaly následky trestného činu, aby oběť byla slyšena, aby mohla říct ten svůj díl toho příběhu, protože to samotné odsouzení pachatele té oběti nějak psychicky, fyzicky ani finančně nepomůže často, když dojde k tomu, ani nemusí být setkání, ale ideálně setkání mezi pachatelem a obětí, aby obě strany pochopily, co se stalo a oběť se přestala bát, že se to stane znovu nebo někomu jinému, tak to je ten nejvyšší stupeň toho, co my dokážeme. Můžeme pomoci s náhradou škody té oběti, můžeme s obětí pracovat individuálně, pokud potřebuje nějakou podporu a s tím pachatelem se nechce setkat, takže nejenom mediace, ale i další činnosti s obětí. To je velký díl naší práce. Mohla bych ještě pokračovat v dalších činnostech, co děláme, ale tohle je takové to gro.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: To se dostáváme zpátky k té naší ženě, která tedy prošla tím vězením a teď jde ven. A já třeba mluvila s dámou, která v tom vězení strávila 8 let, kdy opravdu práce není, rodiče třeba odejdou během té doby, všechno je jinak a ona je najednou před tou branou a teď jako co?
2: Je to tak.
1: V čem bývá ten největší zádrhel?
2: Nejtěžší je udělat ten krok, když nemáte podporu rodinu, bydlení, práci, bojujete se svou závislostí, máte obrovské dluhy, to je takový reprezentativní vzorek běžného klienta vězeňské služby a máte přijít sama od sebe, začít žít slušně, když jste to nikdy nedělala. To znamená, buď to nezvládnete, vrátíte se do toho závadového prostředí, anebo se stane zázrak, vy z nějaké malé dávky hmotné nouze, najdete někoho, kdo vás chce zaměstnat a ještě vám k tomu dá bydlení, nebude to bydlení na ubytovně, kde je spousta cizinců pochybného původu, kteří tam pijou alkohol a fetujou, protože takové ubytování není úplně vhodné pro naše klienty, kteří chtějí přestat se svou závislostí a začít žít jinak. Takže když se vám stane tady ten zázrak, že vás přijme nějaká sociální služba, sociální podnik, někdo, nějaký zaměstnavatel, co má připravené důstojné bydlení a nějaké služby doprovodné, tak překonáte ty první měsíce života a pak už je to jenom lepší a lepší. Pokud tohle to nenastane a nemáte rodinu, nemáte podporu, tak myslím, že ten člověk má malinkatou šanci, ať se snaží, jak chce a chvilku třeba vzdoruje a pak se často stává, že skončí ve vězení. Ta probačka je prvé, když dostanete dohled probační mediační služby, máte kam jít, je to ten partner, který vás drží nad vodou a i takový ten Damoklův meč, že musíte někam přijít, skládat ty účty, někoho vlastně vůbec zajímá, jestli se vám daří, jestli máte tu práci, kdo vám dokáže pomoci jak s bydlením, tak se zaměstnáním, tak s nějakou radou, s umístěním do terapie, protože sám člověk často neodhadne, že už se zase někam sune, kam by nechtěl a myslí si, že to zvládne, to si myslíme vždycky všichni, že všechno zvládneme, to je přirozené, přece nemůžeme jít do něčeho předem, že to nedáme, to jako asi to není jako správný přístup. Takže ten probační úředník nebo úřednice můžou být tím zlomovým člověkem, partnerem, průvodcem v tom procesu změny a to se stalo teda i u mých respondentek, takže mě se uzavřel ten kruh, jak jsem říkala, tím, že jsem šla pracovat do probační mediační služby, jsem na to patřičně hrdá, protože to jsou skvělí kolegové a kolegyně, kteří dělají extrémně náročnou práci, stejně jako všechny neziskovky, sociální služby, OSPODy, já nevím, co všechno bych vyjmenovala, že nezatracují ty lidi, kteří evidentně se jim úplně nedaří a nežili ten život nejlépe, ale naopak je tahají na tu správnou cestu.
1: Říká Gabriela Slováková, mimo jiné autorka knížky Kriminálnice. A mě vlastně celou dobu svrbí na jazyku otázka, když se pak vedla i tu mužskou věznici, jestli se nechystají kriminálníci.
2: No, určitě, tak jak znám mnoho žen po výkonu trestu kriminálnic, které běžně se mi ozývají, mám z toho velkou vždycky radost, i když mají nějaký problém, ale většinou, když mají nějaké úspěchy, narodí se dítě, dostanou dobrou práci, nebo mi napíšou, dneska je to 10 let, co jsem venku, tak toho se jako nesmírně vážím, vždycky se u toho dojímám a takhle je to i u těch chlapů, takže samozřejmě, i když už nejsem ve vězeňství a jsem v probačce, tak mnoho z nich se ozývá. Mnoho z nich znám, jsou zapojeni do dalších aktivit, co děláme, jako je třeba Žlutá stužka, běhají s námi, někteří i dobrovolničí, takže mám takových vytipovaných pár, které bych určitě do toho chtěla zapojit. Uvidíme, jak se bude tahle ta knížka o ženách líbit a jestli vůbec to veřejnost osloví, protože ten primární důvod, proč jsem ji psala, byla osvěta, aby lidé pochopili, jak se to může stát a co s tím vlastně můžeme dělat a jak je to fajn, když nastane ten systém probační práce, služeb, drogových služeb a ten člověk se z toho dna vytáhne a začne normálně fungovat se svými dětmi, s rodinou, tak tohle to bych uměla určitě dostat i do knihy o mužích a pokud ta ženská kniha bude někoho zajímat, tak ráda napíšu i pokračování Kriminálníci a jsem přemýšlela nad tématem dětí vězněných rodičů a nějakou jejich zpověď, protože těch znám taky spoustu.
1: To je obrovské téma.
2: Myslím si, že je to stále nepochopené, nečitelné téma a to je jako další, takže určitě o tom vězeňství. Myslím, že to je fajn format, ty rozhovory, že to člověku je blízko, může pochopit a tak nějaké velké odborné texty, i když by mě taky bavilo je psát, tak nevím, jestli by dopadly na úrodnou půdu, protože to si zase budou číst už ti přesvědčení odborníci a já spíš cílim na veřejnost.
1: S Gabrielou Slovákovou by si člověk povídal hodiny a hodiny, ale bohužel ty hodiny jsou neúprosné, musíme končit. Gabriela Slováková byla hostem pořadu Až na dreň. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc krásně a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: A já už jen jako vždycky na konci dodám, že si nás můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Survivor a Eye of the Tiger v 6 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou už je Denisa Žižková, máme pro vás zprávy. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: slavnostním zahájením na pražském Edenu dnes začne olympiáda dětí a mládeže. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Zpěvák Sting dnes zakončí pražský hudební festival Metronom. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne čekáme přechodně oblačno, zataženo přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení hlavního města dnes na pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Připravený je i doprovodný kulturní program. Celorepublikovou sportovní akci hostí Praha vůbec poprvé. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích a nebo v Podolí. Přibývá lidí, kteří se nakazili pohlavní chorobou, a to v Česku, ale i jinde v Evropě. Z nedávno zveřejněné analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 vyplývá, že případů bylo nejvíc za 10 let.
2: Podle analýzy přibylo hlavně kapavky a syfilidy. Příčiny vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
3: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu.
2: Častými příznaky pohlavní choroby jsou pálení při močení a hnisavý výtok, říká lékař Ondřej Kodet.
4: 4/5 pacientů s pohlavně přenosnými chorobami jsou muži a asi 1/5 je žen.
2: U žen může neléčená pohlavní choroba způsobit i neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
5: Ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
2: Hlavně s novými partnery by proto lidé měli dbát na dostatečnou ochranu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Zpěvák a kytarista Sting dnes večer vystoupí v pražských Letňanech, zakončí tak jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Metronom.
6: A 70-letý Sting odehrál jen letos už 70 koncertů. Ten dnešní bude zároveň jeho 18. vystoupením v Česku během dosavadní kariéry. Fanoušci se mohou těšit na největší hity skupiny The Police, ale i na skladby z jeho soulové tvorby. Získal za ně 17 cen Grammy. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Tenistka Marie Bouzková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále, postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bouzková utká s Američankou Navarovou. O titul dnes bude hrát i Linda Nosková, ta porazila v Berlíně Ilaovou z Filipín 6-2-6-4. Ve finále ji čeká Američanka Pegulová. V Praze dnes čekejte jasno nebo polojasno, odpoledne a večer od západu přechodně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, někde i silné, a teploty 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Otázka teď zní, jak to vypadá na silnicích, a odpověď je úplně jednoduchá, víkendově klidně, takže šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

6. startuje nedělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 21. června. Svátek mají Alois a Aloisie, tak všechno nejlepší, kluci a holky. A co nás čeká? Třeba Benas a Someone to You. Taky Teddy Swims a Guilty a hezké ráno a příjemné vstávání. Do dnešního dne přeje Honza Klání.

0: To byl James Harris a Lights ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, co budeme hrát v pondělí večer v 9 ve vinilu. Bude to Dido a deska No Angel nebo London Beat a deska In The Blood. Je to na vás. Rozhodněte na Facebooku Rádia Praha.
1: Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.

0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 19 a foukat bude slabý, proměnlivý, v bouřkách může zesilovat. Jak to vypadá na silnicích? No pořád stejně víkendově, takže šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: To byli Clean Bandit, Zara Larsen a Symfony. Je 6:30, posloucháte Radio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Praha dá pražským službám 850 milionů korun na modernizaci spalovny odpadu v Malešicích. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila ji organizace Nevypusť duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními pro vedení podpůrného rozhovoru nebo písně Smutek a strach. Dnes v pražském Edenu začíná olympiáda dětí a mládeže. Na plochu nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli. Například na Chodově v Řepích nebo v Podolí. Na zahajovací den je připravený i doprovodný kulturní program. Počasí by dnes mělo být jasné nebo polojasné, odpoledne přechodně oblačno, místy přehánky a bouřky a teploty až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doprava je v klídku, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze Nico Santos, Rooftop. A bude Alex Warren a Fever Dream.

flow now. Ooh. Hoops. Spurs. Ooh, to the flow now. Ooh.

0: To byla Eva Max a Kings and Queens. Je 6:45. Slavnou cvičenou slonici Hansken vytvořil na metalovém sympóziu v areálu střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi australský umělec Matt Hill. Ta skutečná se svým pánem v 17. století procestovala Evropu a podle historických záznamů navštívila i město. Kovová socha je vysoká 2,5 metru a bude stát na náměstí Míru.
1: Umělec Matt Hill z Austrálie. Slon je obrovský, je na boku, co zrovna teďka se dělá.
2: Slon je 2,5 metru vysoký a je to slon indický. Existuje příběh, že slon byl v 17. století v Mladé Boleslavi a proto ho tvořím.
1: To je ještě potřeba dokončit.
2: Musím ještě svařovat a obrousit všechny sváry, pak přivařím chodidla.
3: And get ready for the insulation.
1: Finální barva bude jaká?
3: Because it's Corten steel.
2: Slona natřu speciální kyselinou a materiál skoroduje a bude to mít tedy rezavou barvu.
3: Rusted patina.
1: Slon váží 250 kg a je z kortenové oceli. Jednotlivé díly nakreslil umělec za pomoci počítače a plech musel ohnout na ohýbačce. Hned vedle na dvoře průmyslové školy tvoří umělec z Argentiny.
4: My name is Tomáše Cinelli. I'm from Argentina. I was here 2 years ago and what I did.
5: Tvořil jsem tady na sympóziu před 2 lety českého lva a teď mě požádali, abych udělal draka. Drak je můj návrh, můj design.
4: Not a special kind of dragon, it's just someone that I designed.
1: Paní učitelka, vy jste přišla s dětmi se podívat, jak se pracuje?
6: Ano, přišli jsme se podívat, protože jedna ze soch bude před naší základní školou.
1: Která?
6: Je to socha draka, kterou...
1: Zrovna tady tak,
6: ano, ano, přesně tak. A vlastně až bude hotová, tak bude slavnostně postavená jakoby před naší školu a naše děti mají za úkol jí vybrat jméno.
1: Děvčata, kluci, prý budete vybírat jméno. František.
7: Senior, protože od Argentinace.
1: Hanka, studentka.
8: Přemýšlím, ještě s holkama jsme přemýšleli a vypadá to jako Michael.
1: Jako Michael.
8: Michael.
1: Ze dvora vcházíme dolů do svařovny. Tady běží jeden ze strojů. Tomáš Brajlich. Tomáši, co vyrábí?
9: Vyrábím anděla. Mám hotovou postavu a mám vyřezané křídla.
1: Gerard Kaisper, organizátor metalového sympozia.
10: Novinka, máme základní umělecká škola Mšino. 6 žáků a jejich mistr. A jsou to děti věku 10 až 16 let. Společně vytvoří jednu sochu. Má to téma hmyz a letos si vybrali včely.
1: Na 13 ročnících metalového sympozia se předvedlo 65 umělců ze 30 zemí světa. Vzniklo 60 kovových, 20 dřevěných a 7 street artových děl. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky mohou být i velmi silné. Maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 20 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr, v bouřkách bude sílit. A jak to vypadá na silnicích? No pořád stejně, tedy klidně, šťastnou cestu.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
12: Viny.
11: Každé pondělí na Rádiu Praha.
12: Na Rádiu Praha.
13: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
12: Dido.
13: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: To byly hodiny a souhvězdí, je 7 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné nedělní ráno.
1: Dobré ráno. Vedení Prahy 11 chce na Chodově postavit venkovní koupaliště za 250 milionů korun. Kladenští strážníci budou nově měřit rychlost také v Braškově. Ve Švýcarsku by dnes měly jednat delegace Spojených států a Íránu o trvalém míru. Má být jasno nebo polojasno, odpoledne oblačno, přehánky a bouřky, teploty maximálně 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 11 by do 4 let mohlo být nové venkovní koupaliště. Městská část si chce nechat vypracovat architektonickou studii. Koupaliště by mělo vzniknout vedle krytého bazénu u ulice Mírového hnutí. Náklady na výstavbu areálu a parkovacího domu pro 130 aut odhaduje radnice na 250 milionů korun. Největším problémem po půl roce od převodu financování nepedagogických pracovníků na obce a města je podle zástupců samospráv nedostatek peněz z rozpočtového určení daní, kterým měl stát nové výdaje kompenzovat. Radnice upozorňují také na rostoucí administrativní zátěž, nejistotu budoucího vývoje daňových příjmů a obavy, že budou muset rozdíl stále více doplácet ze svých rozpočtů na úkor jiných investic. Vyplývá to z ankety ČTK. Města a obce zatím většinou nepřistoupily k výrazným organizačním změnám ve školách a snaží se zachovat dosavadní rozsah služeb. Současně ale upozorňují, že nový systém přinesl na zřizovatele významnou část finančního rizika spojeného s provozem škol. V Braškově na Kladensku budou nově měřit rychlost strážníci z Kladna. V obci chtějí také kontrolovat dodržování veřejného pořádku. Městská policie takto hlídá Lidice nebo Vinařice, říká jejich mluvčí Zuzana Hokrová.
3: Rozšiřování o další obce neplánujeme, neboť primárně se naše činnost soustředí na statutární město Kladno. Podrobnosti smlouvy s Braškovem jsou nyní v jednání. V obci budeme plnit úkoly, které vyplývají ze zákona o obecní policii, tedy dohled na dodržování veřejného pořádku, občanské soužití, bezpečnost a plynulost provozu.
1: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té libanonské, bylo také součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Němečtí fotbalisté zdolali na mistrovství světa Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech prošli do vyřazovací fáze šampionátu. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Kirasem 0-0, Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a teď ještě hraje Japonsko s Tuniskem, po prvním poločase vedou Japonci 2-0. Počasí bude dnes jasné nebo polojasné, odpoledne přechodně oblačné, zatažené místy přehánky nebo bouřky a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se ještě na silnice, ale ten pohled je velmi povzbudivý. Provoz je v pohodě a v klidu, tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
0: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do neděle 21. června. Máme 4 minuty po 7. a já vám přeju hezké ráno. Za chvilku je Číren a Little More. A bude taky Sabrina Carpenter. Man Child.
4: Radio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+. DAB+.

0: Bruno Mars, I Just Might, je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can. Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
4: Běž domů, Ivane.
2: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
5: Za svídání. Ne, s Bohem.
2: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
0: Ten první letní den bude jasný až polojasný, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky mohou být i velmi silné. Maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 21 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách zesílí. Jak to vypadá na silnicích? No jako kdyby byla neděle a 7:45 ráno, takže klídek a pohodička, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
7: Give me a beat.
6: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Natalie Merchant a Wanda. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, dnes uplyne 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generála Heliodora Píky. V první světové válce bojoval na Halické a Alsaské frontě. Ve druhé světové válce pak byl vojenským vyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady. Řada předních interpretů vystoupí dnes v katedrále svatého Víta Pražského hradu při večeru věnovaném slavnostnímu koncertu na zdejší Nové Varhany. Bude mezi nimi Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Jana Kučery, houslista Pavel Šporcl s mezinárodním souborem i Palpity, mezzosopranistka Ester Pavlů, kontratenor Vojtěch Pelka nebo Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan. Na řeckém ostrově Euboia úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky na okruhu v Brně z první řady a rád by odměnil domácí fanoušky pódiovým výsledkem. V sobotní kvalifikaci Moto2 obsadil druhé místo. Na stupně vítězů se Salač může dostat opět po 2 týdnech. Stříbro bral při předchozí Grand Prix v Maďarsku. Závod Moto2 začne ve 12 hodin 15 minut. V Praze dnes čekejte jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přechodně oblačno, zataženo místy přehánky nebo bouřky a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď se podíváme ještě na silnice, ale ten pohled je stále stejný, kolony v podstatě nic a komplikace taky nic, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha třeba Lost Frequencies a Sunderland Crazy. A budou taky Kygo, Khalid a Griffin Save My Love.

0: Sugar Babes, About You Now je 7:45. Cyklistický závod L'Étape mohli včera sledovat lidé na 21 místech v Praze a Středočeském kraji. Peloton projížděl například Jílovým u Prahy. Atmosféra tam připomínala francouzskou Tour de France.
1: Na náměstí v Jílovém fandí taky Karolína Pokorná, která má i takovou zvoničku. To je na podporu?
2: Jo, je to na podporu. A my to dali.
1: Máte tady transparent s nápisem Adámek 53, tak komu fandíte?
2: Strejdovi.
1: Už projel?
2: Už projel, no. Byl vepředu.
1: Pan Rudolf stojí u závodní trasy v Jílovém u Prahy. Přišel jste náhodně, nebo jste si to naplánoval, že budete podpořit?
3: Jsem místní, bydlím tady na náměstí, takže mohl bych ukázat z okna, ale tady je to lepší, tady je to takový živější. Super je to.
1: V závodě jedou taky osobnosti, například Petr Sagan nebo Martina Sáblíková. Všiml jste si jich, nebo zatím fandíte ostatním?
3: Fandím všem určitě a marně vyhlížím Sáblíkovi Sagana, myslím, že se to nedá poznat. Jak říkal komentátor už, projel asi 6 Sáblíkových a 7 Saganů.
1: Popsal pan Rudolf. Podle organizátorů by se atmosféra závodu měla podobat známé Tour de France, říká šéf projektu L'Étape Přemek Novák.
4: Základní myšlenka je úplně jednoduchá, aby si jakýkoliv amatérský závodník na silničním kole mohl vyzkoušet, jaké to je být jeden den závodníkem na Tour de France. Je to vlastně závod po uzavřených silnicích s veškerým brandingem, s veškerým bezpečnostním zabezpečením, samozřejmě s veškerými povoleními.
1: Na start závodu se postavilo celkem 3,5 tisíce cyklistů.
4: My jsme za to velmi rádi a vnímáme vůbec takovou renesanci silniční cyklistiky dneska v České republice, kdy ta generace, která vyrůstala v těch 90. letech na horských kolech, na bajcích, tak teďka začíná objevovat krásu silničního kola a začíná si uvědomovat, že opravdu silnička je ta královská disciplína.
1: Cílem organizátorů L'Étape je mimo jiné přilákat do Česka oficiální start Tour de France Grand Départ. Podle Nováka by se to mohlo povést v roce 2029. Z Jílového u Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dneska v Praze bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno až zataženo a místy přehaňky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 22 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách zesílí. Doprava stále v klidu, šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Lola Young a Messi v 8 hodin na Rádiu Praha. Před námi tedy další zpravodajská relace, s ní ve studiu Denisa Žižková. Přejeme krásné nedělní ráno.
1: Dobré ráno. Pražský magistrát zítra na staroměstské radnici pořádá veřejné projednání k úpravě okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů, nejvíc jich bylo ve středních Čechách. Ukrajinský prezident Zelensky varoval před dalším masivním ruským úderem. Dnes bude jasno nebo polojasno, k večeru se mohou objevit přehánky a také bouřky a teploty dnes až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Lidé mohou zítra navštívit veřejné jednání k územní studii na prostor mezi Bubenským a Holešovickým nábřežím. Součástí jednání na staroměstské radnici bude i výklad architektů, kteří materiál zpracovali. Připomínky k návrhu je možné podávat až do 13. července. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: V území má dle návrhu přibýt 22,5 tisíc obyvatel a asi 10 tisíc bytů. Zveřejněná územní studie řeší převážně Brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha Bubny a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
1: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X, třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa bez Davida Juráska. Pro obránce Slavie turnaj nejspíš skončil kvůli svalovému zranění. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou čeká národní tým ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu domácí Mexiko. Postup do vyřazovací fáze šampionátu Čechům pravděpodobně zajistí jen výhra. O tom, jak k ní má dojít, mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
5: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
1: Fotbalisté Německa zdolali na mistrovství světa Pobřeží slonoviny 2-1, Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1, Japonsko nad Tuniskem 4-0 a Ekvádor hrál s Kyrasem nerozhodně 0-0. Dnes má být v Praze jasno nebo polojasno, k večeru přechodně oblačno, zataženo místy přehánky nebo bouřky, někde i silné, a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Provoz je v tuhle chvíli stále velmi klidný až víkendový. Asi logicky, když je neděle ráno, takže šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Minut po 8. Posloucháte Rádio Praha v neděli 21. června. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Cyril a Sam Lennon. taky Bibi Rexa, Faithless, New Religion.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a

0: Tohle Pet Shop Boys, Home and Dry, je 8:45, posloucháte Rádio Praha a já doufám, že víte, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně zítra večer v 9 ve vinilu bude to deska No Angel od Dido nebo In the Blood od London Beat. Je to na vás. Dneska je neděle 21. června, v Praze bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 23 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách zesílí. Jak to vypadá na silnicích nedělně, takže šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Tak to byl David Koller a Za hranou v 8:30 na Rádiu Praha. Teď si dáme další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Při dnešním slavnostním zahájení 23. ročníku olympiády dětí a mládeže na stadionu v pražském Edenu ponesou vlajky jednotlivých krajů sportovci, kteří dosáhli mezinárodních úspěchů. Bude mezi nimi třeba olympijský šampion z Paříže Josef Dostál nebo trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v hodu oštěpem Jan Železný. Zahájení nabídne dynamickou show. Nástup 14 krajských výprav sportovců ve věku 12 až 16 let nebo zapálení ohně. Očekává se účast necelých 3,5 tisíce mladých sportovců. Soutěžit se bude do čtvrtka 25. června. Účast na dnešním ceremoniálu avizovali i politici, vedle představitelů Prahy, také prezident Petr Pavel a předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali také s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Napříč Evropou se šíří silná vlna veder a teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Francie kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích, Německo vydalo celostátní varování a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovskou zónu. Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou dnes na okruhu WTA čekají zápasy o titul. Nosková ve finále v Berlíně nastoupí proti Jessice Pegulaové, Bousková v Nottinghamu vyzve jinou Američanku Emu Navarovou. Počasí by dnes mělo být jasné nebo polojasné, odpoledne oblačné, k večeru by se mohly objevit přehánky a také bouřky, teploty dnes 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Koukneme na silnice, nejprve jestli jsou někde nějaké kolony, nevypadá to, a nějaké problémy, taky ne, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. V zoologické zahradě můžete v neděli oslavit Světový den žiraf a taky Den otců. Dozvíte se zajímavosti o taxonomii žiraf, komentovaná krmení se zaměří i na jejich ohrožení ve volné přírodě a s celou rodinou si tam zahrajete i edukativní hry. No a jak už jsem říkal, v zoo se bude slavit i Den otců. Seznámíte se s otci ve zvířecí říši. Komentovaná krmení na toto téma můžete navštívit třeba u slonů, gorel nebo plazů. A festival Metronom o víkendu rozezněl areál letiště v Letňanech. Hrát se tam bude až do nedělního večera. Poslechnout si můžete třeba ještě legendárního Stinga nebo skupinu Of Monsters and Men. Festival Metronom je letos spojený i s food festivalem, takže na místě je i bohatá gastronomická zóna. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo i bouřky. Mohou být i silné, maxima 32 až 34 stupňů Celsia. Teď jsme na 24 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr, který bude v bouřkách sílit. Na silnicích relativní klid, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: před 77 lety komunisté zavraždili válečného hrdinu Heliodora Píku. Praha dnes posílí kvůli slavnostnímu zahájení olympiády dětí a mládeže spoje veřejné dopravy ke stadionu Eden. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu, počítá i se vznikem státního fondu sportu. Dnes má být jasno nebo polojasno, k večeru přehánky nebo bouřky, teploty až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji ještě za války, upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
2: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
3: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
2: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linia.
3: Komunisti obvinili generála Píku z vlastizrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na haličské i alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
0: Pražský fotbalový stadion Eden dnes zažije slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže. Praha ji hostí vůbec poprvé. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město posílilo tramvajové spoje a sportovci budou moci po celou dobu konání olympiády jezdit po Praze zdarma.
4: Hlavní město Praha jako spolupořadatel olympiády dětí a mládeže se přihlásilo k aktivní podpoře těch účastníků formou bezplatného cestování v MHD. Pražská MHD má skutečně co nabídnout a takováto ukázka účastníků olympiády dětí a mládeže skutečně udělá Praze dobrou reklamu.
0: Olympiáda nabídne 23 disciplín, ve kterých se mladí sportovci utkají na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích anebo v Podolí. Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má také jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
5: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta a s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
0: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Kopcovitou část šestého ročníku závodu Etap Czech Republic by Tour de France se startem i cílem v Praze na Kavčích horách vyhrál Daniel Turek. Mezi nejlepší cyklisty se prosadil i rychlobruslař Metoděj Jílek. Majitel zlata a stříbra z únorových olympijských her v Miláně obsadil 7. místo. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy přehaňky nebo bouřky, někde i silné a teploty 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, se podíváme právě teď, no a ten pohled je ale zatím velmi povzbudivý. V podstatě nikde byste neměli narazit na nějaké zásadní komplikace. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Just like the air I'm
6: breathing. Do neděle 21. června vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Teď máme 5 minut po 9. Přeju vám hezké ráno. Za chvilku Tom Grennan, Little Bit of Love. A bude taky Olivia Rodrigo a Drop Dead.

0: To byla Olivia Rodrigo a Drop Dead. Je 9:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
5: Běž domů, Ivane.
4: A šel, ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
6: Za svídání, ne, s Bohem.
4: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
0: Ten první letní den bude jasný až polojasný, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky, mohou být i silné, maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 25 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr, který v bouřkách zesílí. Kouknem na silnice, sem tam už se začínají objevovat kolony, ale jsou to takové mikrošpuntíky, tak dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré dopoledne. Zastupitelé Prahy schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. To rovnou udělalo 20 městských částí z 57. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského z Pirátů netýká profesionálních ohňostrojů. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše z ANO začít platit od září 2027.

0: počítá s tím poslanecký návrh, který Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou za ANO a který v pondělí nahraje do systému. Babiš to řekl ve videu na svých sociálních sítích. Už minulý týden premiér uvedl, že poslanecký návrh by měl přinést zákaz používání telefonu ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol. Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. České volejbalistky se na závěr druhého týdne Ligy národů v Manile pokusí zastavit sérii tří porážek proti poslednímu soupeři Dominikánské republice. Ta však v sobotu překvapivě porazila Japonsko 3-1 a opustila poslední místo 18 člené tabulky. Češky jsou po 7 zápasech 10. s bilancí 3 výher a 4 porážek. Utkání začne v 10 hodin dopoledne. Dnes má být v Praze jasno nebo polojasno, večer přechodně oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky a teploty 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Kouknem na silnice, kolon je zase o ždibec víc, ale nic extrémního, většinou je to spíš na pár metrů, malé přibrždění, tak dávejte na sebe pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Léta vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a později mužskou v Kuřimi. Je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon v České republice a také šéfkou probační a mediační služby. Gabriela Slováková bude v pořadu Až na dřeň mluvit nejen o příbězích žen, které prošly věznicí a které zaznamenala ve své knize Kriminálnice. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byl Luis Capaldi a jeho Stay Love. Je 10:45. Další týden přinesl do metropole řadu zásadních událostí. Třeba během jednání zastupitelstva hlavního města byl odvolán šéf kontrolního výboru a veřejnosti se otevřelo zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad. Víc v rubrice Týden v Praze, kterou připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. V pondělí jednali pražští radní. Schválili třeba to, že dopravní podnik začne připravovat bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy na Petřín. Výto má asi na 80 milionů korun a práce by mohly začít v roce 2028. Praha taky prodlouží cyklostezku v Bráníku, a to v oblasti pobřežní cesty u bývalých ledáren. I o tom rozhodli radní. Kromě stezky pro pěší, cyklisty, ale i inline bruslaře, bude její součástí i přemostění zátoky Lávkou. A město připravilo dopravní opatření pro maximální snížení negativních dopadů rekonstrukce Kbelské ulice. Ta začne 2. července a potrvá 45 dní. Práce budou probíhat, tak říkajíc, 24/7. Velkou přístavbou má projít kongresové centrum v Nuslích. Architektonicky i funkčně se má objekt rozšířit o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Stavba začala v úterý a potrvá 27 měsíců. Už jste viděli nový Jiřák, tedy náměstí Jiřího z Poděbrad? Od tohoto týdne je zcela nové prostranství už přístupné veřejnosti. A zatímco jedni jsou nadšení, druzí na sociálních sítích nešetří kritikou. Na náměstí přibyly třeba stromy, zprovozněná byla kašna a prostranství má propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. To náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích teprve modernizace čeká, ale už teď je jasné, že i tady bude více stromů nebo vodních prvků. Vyplývá to z projektu, který vybralo vedení Desítky. Ve středu v podvečer běhaly stovky lidí po Letné, a to v rámci olympijského běhu. A taky se ve městě protestovalo. Několik stovek lidí na Palackého náměstí dalo nesouhlas se senátní novelou o změně pohlaví, takzvané tranzici. Ta má mimo jiné oddálit věkovou hranici pro chirurgickou změnu pohlaví o 3 roky na 21 let. Asi 2 hodiny nejezdilo ve čtvrtek odpoledne metro na lince B, a to v úseku Smíchovské nádraží Florence. Ve stanici Anděl skočil muž pod přijíždějící soupravu, na místě zemřel. Stovky lidí si připomněli památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Akce se konala na tradičním pietním místě u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Ryslově ulici. Od rána pak jednali zastupitelé hlavního města. Asi nejzásadnějším bodem bylo odvolání šéfa kontrolního výboru a taky dosavadního lídra hnutí ANO pro Prahu Ondřeje Prokopa. Důvod? Kauza nepřiznaných bytů. Sedmička oznámila, že chce odebírat přebytky elektřiny z fotovoltaických elektráren od institucí, které sídly v jejím okolí. Nabídne jim vyšší cenu, než je běžný výkup elektřiny, má tak ušetřit se nákup energií. Z této zprávy mrazí. V psím hotelu měli týrat zvířata a přišli na to veterináři v zařízení v Libni. Psi se většinu dne nacházeli v malých klecích a ven mohli jen na chvíli, ráno a večer. V době kontroly se v klecích malých rozměrů nacházelo 21 psů. V sobotu se běžel závod na pomoc handicapovaným a taky sjel přes Prahu už 6. ročník největšího amatérského silničního závodu v Česku na etap. Celý víkend si pak můžete vychutnávat nejrůznější druhy zmrzlin, a to v rámci největšího zmrzlinového festivalu ve střední Evropě. A nebo si prostě jen užívat v tropických teplot někde u vody. Ať už je váš program jakýkoliv, doufám, že vám ho zpříjemňuje poslech Rádia Praha. Od jeho mikrofonu vám klidný zbytek víkendu přeje Štěpánka Martanová.
0: Dneska budeme v Praze mít jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo i bouřky, mohou být i silné. Maxima 32 až 34 stupňů Celsia, teď jsme na 25, foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr, který bude v bouřkách sílit. A jak to vypadá na silnicích? Pořád stejně šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: To byla Gracie Abrams, That's So True. Je 10 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Pěkný den.
1: Hezké dopoledne.

0: Všechna přírodní koupaliště v Praze jsou vhodná ke koupání. Na 4 místech je podle hygieny voda zakalená. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Polsko vynaloží 11 miliard korun na školní laboratoře umělé inteligence. Dnes má být jasno nebo polojasno, k večeru místy přeháňky a také bouřky a teploty až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Všechna přírodní koupaliště v hlavním městě jsou podle hygieniků vhodná ke koupání. Na 4 z 9 sledovaných míst je voda zakalená, ale zdravotně nezávadná. Týká se to Vltavy, u Branické pláže a také koupališť Džbán, Hostivař a Šeberák. V ostatních plochách je kvalita vody výborná, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
2: Vzhledem k aktuálním horkým dnům pak všem rekreantům důrazně doporučujeme dodržovat pitný režim. V době nejvyšších teplot je ideální vyhledat stín, vyhýbat se přímému slunci a samozřejmě pravidelně používat opalovací krém s ochranným faktorem.
0: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
3: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitální infrastruktury a dovedností na školách. Za například notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun.
4: Týká se to 8 tisíc základních škol a asi 4 tisíc středních škol. To je velká operace za miliardy.
5: Řekl polský premiér Donald Tusk na konferenci o umělé inteligenci ve vzdělávání. Zároveň vyzval školy k tomu, aby učili o zodpovědném používání AI a žáky, aby umělou inteligenci ovládali, ale nenechali se ovládnout jí samotnou. Polsko patří mezi evropské země s nejnižším podílem uživatelů umělé inteligence. Nástroje umělé inteligence například používá necelých 6% polských firem, což podle Eurostatu řadí Polsko na předposlední místo v žebříčku v rámci celé Evropské unie. Česká republika se umístila na 15. místě z 27. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do domácí velké ceny třídy Moto 2 ze druhého místa. V sobotní kvalifikaci byl rychlejší jen Kolumbiec Alonso. Závod začne na okruhu v Brně ve 12 hodin a 15 minut. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu přechodně oblačno, zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, někde i silné a teploty 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Zatím se zdá, že provoz je stále klidný, ať už se koukám na jakýkoliv zdroj informací. Kolony samozřejmě sem tam potkáte, ale jsou to fakt jenom mikrošpuntíky. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Je neděle 21. června, máme 5,5 minuty po 10. Hezký den, přeje Honza Chlaň. Za chvilku na Rádiu Praha třeba Jason Derulo, Take You Dancing. Budou Imagine Dragons, Natural. Temper City, Self-Aware. A taki třeba Rag & Bone Man a Human.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků.

0: stejně, tedy klidně, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Fall in love.
1: To byla Demilová, to Give You Heartbreak. Je 10:30. Katedrálu svatého Víta známe jako místo korunovací, státních pohřbů nebo významných církevních obřadů. Už téměř 100 let, ale přitahuje taky filmaře. V posledním dílu našeho seriálu o nových svatovítských varhanách jsme se podívali na to, jakou roli měl chrám ve filmu.
2: Katedrála svatého Víta se ve filmu objevuje už od samých počátků české kinematografie. Není divu, jen málo která stavba dokáže během několika vteřin připomenout české dějiny, víru, moc i státnost. Varhaník u svatého Víta je němé drama režiséra Martina Friče z roku 1929. Vypráví o starém varhaníkovi, kterého stvárnil Karel Haschler. Ten se nešťastnou shodou okolností zapleté do osudu uprchlého vězně a jeho dcery Kláry. Z původně prostého úkolu předat dopis a peníze se postupně stává tragický příběh plný nedorozumění, vydírání a lidských obětí. Hned v úvodu snímku se nad panoramatem Prahy objeví záběr na

0: chrám doprovázený poetickým mezititulkem.
1: Nahoře nad městem, jako kamenná stráž boží, tyčí se došera chrám svatého Víta, jehož věže spojují zemi s nebesy.
0: Monumentální chrám se ale neobjevoval jen v poetických příbězích. Režiséři ho využívali také tehdy, když chtěli zdůraznit významné okamžiky českých dějin. Dobře patrný je například ve filmu Atentát o operaci Antropoid nebo v úvodních záběrech seriálu Kamarádi, kde okamžitě ukotvuje děj v českém prostředí. Výraznou roli dostává katedrála svatého Víta také ve velkofilmu Dny zrady režiséra Otakara Vávry, který zachycuje dramatické události roku 1938 a mnichovské krize. Ve snímku z roku 1973 nepředstavuje chrám pouze jednu z dominant Prahy. Stává se symbolem země stojící na Prahu jedné z nejtěžších zkoušek svých moderních dějin. Její věže se tyčí nad městem ve chvíli, kdy se rozhoduje o osudu celého Československa.
2: Ecce homo. Člověka naplňuje hlubokou pokorou dokonalost tohoto nejdůmyslnějšího zázraku ve vesmír. Dnes přistupujeme ke koruně lidského těla. Mozku.
0: Chrám ale filmaře přitahoval i v pozdějších desetiletích. Ve filmu Svědek umírajícího času z roku 1990 pomáhá vytvářet obraz rudolfínské Prahy na přelomu 16. a 17. století. Historické drama sleduje osudy lékaře a filozofa Jana Jesenia v období politických a náboženských konfliktů, které předznamenaly tragické události českých dějin. O 16 let později se svatovická katedrála objevila také v dánském filmu Setkání v Praze s Madsem Mikkelsenem. Tentokrát už nejde o kulisu velkých dějných zvratů, ale o součást melancholického portrétu současného města. Praha se tady stává místem vzpomínek, hledání vlastní identity i bolestných osobních rozhodnutí. Gotické věže, monumentální interiéry a výjimečná poloha nad městem lákají filmaře dodnes. Pražský hrad se díky tomu objevily v řadě dalších zahraničních produkcí a i když kamera často zabírá především nádvoří nebo jen panorama Hradčan, silueta katedrály bývá jedním z nejvýraznějších poznávacích znamení Prahy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Koukneme se na silnice opět, vypadá to ale stále relativně klidně, byť se určitě zdržíte třeba na magistrále v oblasti Florence směrem na Prahu 7. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
8: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Je 10:45. A na silnicích je pořád stejný víkendový provoz jako před 15 minutami. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byly Maroon 5 a Heroin. Je 11 hodin, znamená to, že ve studiu se mnou už je připravená Denisa Žižková. Máme pro vás zprávy Rádia Praha. Pěkný den.
1: Hezké dopoledne. Radnice Prahy 12 staví u Modřan v Modřanech dům s městskými byty. V zatopeném lomu v Solopiskách u Sedlčana našli potápěči utopená auta. Island po dvouleté pauze obnovil lov velryb. Dnes má být polojasno, později přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci začali stavět nový bytový dům v Modřanech v Praze 12. V pětipodlažní budově plánují postavit celkem 29 bytových jednotek a další 4 nebytové prostory. Radnice chce dům využít pro obecní bydlení.
3: Městská část chce jednotky nabízet učitelům, hasičům, zdravotníkům anebo sociálně potřebným. Celkové náklady jsou přes 92 milionů korun, z toho 85 milionů dotuje pražský magistrát. Stavební práce potrvají zhruba 15 měsíců. Z pražských Modřan, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Sedlčany začali čistit lom v Solopiskách, který letos koupili od státu. Město ho chce nechat volně přístupný k rekreaci. Místo proto prozkoumali potápěči, říká nezávislý starosta Sedlčan Ivan Janeček.
4: Bylo podezření, že se tam nacházejí nějaké nebezpečné předměty, takže jsme povolali hasiče, povolali jsme auto s rukou. Nakonec z lomu teda byla vytaženo jízdní kolo a zbytky asi 3 nějakých automobilů, takže v tuto chvíli je lom vyčištěn a občani tam mohou se rekreovat.
1: Island tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých 2 zbývajících velrybářských lodí. A to po 2leté pauze, informovala o tom agentura AFP. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kitovců pozastavila. Mimo jiné kvůli slabé poptávce.
5: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi 3 země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou čekají na okruhu WTA zápasy o titul. Nosková nastoupí v Berlíně krátce popoledně proti Američance Jessice Pegulové. Bousková pak bude hrát ve finále turnaje v anglickém Nottinghamu s jinou hráčkou ze Spojených států Emou Navarovou. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer od západu přechodně oblačno, zataženo místy přehánky nebo bouřky a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, podíváme se a neděje se pořád nic. Tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
0: Máme 5 minut po 11. Hezký den přeju z Rádia Praha, tady je Honza Chlaň a máme neděli 21. června. Co nás čeká v téhle hodině? Třeba Sam Fender, Olivia Dean, Rain Man? Bude Alex Warren, Ordinary? Miles Smith a jeho Hold Me in the Dark? A taky Leone a Caleb Scott a Stain.

0: byly R.E.M. a Drive ve čtvrt na 12 na rádiu Praha. Koukneme se na silnice. Situace se trochu zhoršila s kolonami, provoz se zahušťuje, ale pořád je to relativně v klidu, na většině míst se zdržíte jenom minimálně. Tak určitě dávejte pozor a šťastnou cestu, pozor ale na Mladoboleslavské ulici, je tam srážka dvou osobáků, konkrétně je to na přejezdu k Belské, tak buďte opatrní i tam.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: To byla Taylor Swift a Opala Hate je 11:30. Historii rostlin, a to od těch prvních suchozemských druhů, starých víc než 432 milionů let, tohle všechno teď mapuje nová venkovní výstava Botanické zahrady v Praze 3.
1: Se mnou už je ředitel Botanické zahrady Bohumil Černý. Bohumile, my teď spolu jsme v takové jedné části zahrady, která je pro mě úplně nová.
2: Nacházíme se mezi skleníkem.

0: parkem Fata Morgana a venkovními expozicemi, kde jsme přednedávnem otevřeli nové přemostění, které propojovalo areály, a současně s tím jsme si řekli, že bezbariérovou cestu využijeme pro zbudování nové expozice, kterou jsme chtěli uchopit unikátně a světově. Jedná se o expozici Rostlinná Odyssea, čili přibližujeme návštěvníkům evoluci rostlin, stovky milionů let vývoje rostlin, které postupně obsadily všechny biotopy v rámci planety.
1: My tady vlastně sedíme teď spolu ve stínu na lavičce, těch odpočinkových míst je tady víc, tak když kromě těch rostlin bychom měli popsat ten areál?
0: Aby návštěvníci v první části neočekávali nic moc kvetoucího, protože ty nejstarší rostliny byly různé plavuně, přesličky, mechy, takže to jsou ty nejstarší jedinci. Nedaleko od nás jsou umístěné cykasy, to jsou jedny také z těch nejstarších dochovaných rostlin, rostlinných druhů. No a potom samozřejmě se pomalu budeme překlápět k těm barevnějším, což jsou dvouděložné rostliny. Tam si přibližujeme to, jak vůbec vznikl květ, jak vznikly první semena.
1: Botanická zahrada nabízí řadu zákoutí a míst, kde lidé můžou trávit čas. Vedle skleníku Fata Morgana je to taky třeba vinice svaté Kláry, která patří vůbec k nejstarším v Praze a kde se konají taky letní akce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
2: Tak, podíváme se znova na silnice. Jak jsem říkal, kolon trošku přibylo, ale nikde to není na půl hodiny nebo nějaké extrémy, prostě většinou chvilková zdržení. Odstraněna byla i ta nehoda z Mladoboleslavské, nicméně přibyla nám nová v Horoměřické ulici. Osobní auto tam srazilo člověka na koloběžce, je to před křižovatkou s ulicí na Křečku. Dávejte pozor.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: To byla Katy Perry, Firework. Posloucháte Rádio Praha, je 11:45. V Hornoměcholupské u Kauflandu na křížení s ulicí Na Křečku srazil osobák koloběžkáře. Pozor na to a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Jelly Roll a Liar ve 12 hodin na Rádiu Praha. Dáme si další zprávy, nevypínej si mikrofon, s Denisou Žižkovou. Zdravím tě, dobré poledne.
1: Hezké poledne.

0: Praha 5 odkoupí bývalý sklad gramofonových desek. Chce tam udělat jídelnu pro klienty sociálního centra. Začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. Ukrajina pokračuje v útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Ruskem dosazené úřady na okupovaném Krymu kvůli tomu zakázali prodej pohonných hmot. Bude polojasno, jasno, k večeru se mohou objevit přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na místě bývalého skladu gramofonových desek na Pražském Smíchově má vzniknout vývařovna. Praha 5 plánuje budovu v Pechlátově ulici odkoupit a vybudovat tam kuchyň. To by využívali klienti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Pozemek patří městské části. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové by radnice za budovu zaplatila 700 tisíc korun.
2: Tento dlouho nevyužívaný sklad měli původně nahradit stavebniny, ale ty nejsou pro tuto lokalitu vhodné. Proto jsme začali s firmou jednat o využití volných prostor městskou částí.
0: Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce a noc bude naopak nejkratší.
3: Letní slunovrat si lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice, přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Ukrajinské útoky na okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji nepřežilo 5 lidí, informoval o tom Ruskem dosazený správce poloostrova Sergej Aksionov s tím, že zraněných je nejméně 28. Údery potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je označil za dalekonosné sankce.
4: Ukrajina cílí na ropnou infrastrukturu, trajekty, přístupové trasy na Krym i vojenská zařízení. Poloostrov tak čelí problémům se zásobováním a nedostatku paliv. Premiér Aksionov kvůli tomu vyhlásil zákaz prodeje pohonných hmot. Veškeré zásoby jsou teď vyhrazené pro vládní orgány. Úřady na Krymu už před nedávnem na paliva zavedly přídělový systém. Lidé si tak mohli natankovat jen po použití QR kódu se speciální poukázkou. Nedostatek paliv se začíná projevovat i v ruském vnitrozemí. Kyjev opakovaně Rusko vyzývá ke klidu zbraní a k jednání. Moskva to ale odmítá. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Půlkař Jakub Dudycha si zajistil účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. Český rekordman v běhu na 800 metrů v sobotu večer vyhrál osmistovku na mítingu ve Vídni časem minuta 44,79 sekundy a tím se dostal o setinu pod výkonnostní požadavek evropské atletiky. Dnes má být jasno nebo polojasno odpoledne a večer, přechodně oblačno, zataženo místy přihaňky nebo bouřky a teploty 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Neměli byste potkat žádné zásadní komplikace ani extrémně velké kolony, sem tam nějaký špunt, ale nic hrozného. Šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
6: Od roku 2003 působila ve vězeňské službě České republiky. Byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a mužské v Kuřimi. Poté působila jako ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti České republiky. Aktuálně je ředitelkou probační a mediační služby. Kromě toho je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon neboli Žlutá stužka a nejnověji také autorkou knihy Kriminálnice. Naším hostem bude už za chvíli Gabriela Slováková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Gabriela Slováková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vám zaprvé moc gratuluji k nové knize. My se scházíme vlastně těsně po tom, co vy jste jí pokřtila. Jaký je to pocit vypustit do světa něco, co jste tak dlouho pilovala, na čem jste tak dlouho pracovala? A já vím, že tady to opravdu byly dlouhé, ne měsíce, ale roky.
2: Pocit je euforický, protože já jsem s knížkou začala ještě jako ředitelka věznice Světla nad Sázavou, když jsem respondentky přímo měla blízko u sebe, chodili ke mně do kanceláře, kde natáčeli jsme tu první část rozhovoru o jejich životě, proč jsou ve vězení, co se jim stalo. Pak to na chvilinku uslo, protože jsem se stěhovala, různě rodila děti a podobně. No a následně jsem nevěděla, co s tím, protože ten materiál už byl jako starý a nevěděla jsem, jestli ty ženy by vůbec stály o jeho publikaci, tak jsem ji vyhledala. Některé z nich souhlasily s pokračováním svých příběhů, takže celý ten proces trval někdy od roku 2018 do roku 2025, takže
1: to trvalo dlouho,
2: ale ten křest, to byl ještě větší stres, protože mým kmotrem byl pan prezident Petr Pavel, který se o téma dlouhodobě zajímá a vlastně umožnil takovou tu větší prezentaci a veřejnou osvětu a vůbec debatu, takže jsem kromě toho, že jsem byla nervózní, jestli se bude líbit knížka, tak ještě dvakrát tolik, aby se křest povedl, aby i pan prezident byl spokojený, ale říkám, s vděkem musím říct, že jsou lidé v tomto státě, kteří se zajímají i o ta vyloučená témata, myslím, že to je extrémně důležité.
1: Ta kniha, o které si povídáme s Gabrielou Slovákovou, se jmenuje Kriminálnice. A jak už tady padlo, tak ty prvopočátky byly právě v dobách, kdy vy jste vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co bylo vlastně tím prvním nápadem, tím impulzem, ty příběhy tam zaznamenat?
2: Když pracujete ve vězení a vlastně denně slýcháte, vídáte nebo čtete spisy žen a začnete přemýšlet nad tím životem, který vedou a co se jim dělo předtím, než nastoupili do výkonu trestu, i s pomocí kolegů, kterým tímto chci velmi poděkovat, psychologu, terapeutu, pedagogu, jsem se k těmto příběhům dostala. Často pak rozhodujete o nějakých krocích v jejich životě, o podmíněném propuštění, o tom, jestli můžou třeba navštívit rodinu. S některými ženami se blíž poznáte i proto, že jsou tam déle. A čím víc těch příběhů jsem vnímala, tu různorodost, ty důvody, co se dějí v lidském životě, tím víc jsem chtěla, aby to pochopila i ta veřejnost. Takže to byl takový možná první impuls a potom. My jsme ve věznici jezdili s takovým programem prevence kriminality po školách, co doposud považuji za jednu z nejlepších forem prevence. A nedělá to jenom Světla, dělají to i mužské věznice, i Kuřim, kde jsem následně byla ředitelkou, ale vlastně teďka bych řekla, většina věznic se podílí na osvětě ve školách, základních, středních a odsouzení povídají své příběhy, co se jim stalo, že byly taky normální děti, jak se dostali k drogám, k dluhům a podobně. Takže tím, jak jsem ty příběhy poslouchala, čím dál tím víc ve mně rostla ta myšlenka, jak je důležitá osvěta a proto jsem oslovila i ženy, jestli by do toho se mnou šly.
1: Dá se to shrnout do věty, kriminálník je taky člověk?
2: No i ten název té knihy měl být takový trošku provokující, protože pro mě slovo kriminálník má takový, jako řekla bych, negativní zabarvení.
1: Právě.
2: A já tím, jakože už mi není 20 let, bohužel, tak sleduju spoustu lidí, jak se chovají na veřejnosti, jak vystupují, jak se chovají doma. Kolikrát jsou to horší lidé, než ti, co jsou zavření ve vězení. Páchají různé věci a nikdo je nikdy neodsoudí. Takže ta hranice, kdo je a není jak slušný člověk a kdo je ten kriminálník s tou nálepkou, byť to může být daleko lepší člověk, než jsem třeba já, a jenom neměl takové podmínky pro život, ta hranice se u mě stírá, takže kriminálník je něco, co stigmatizuje, nálepkuje někoho, kdo přešlápnul. Někdo samozřejmě fatálně do vězení patří a někdy i na doživotí a někdo spíš potřebuje podporu, pomocnou ruku, terapii, dluhové poradenství, sociální kompetence, které mu nedala rodina, nedal mu to ten běžný život, co jsem třeba měla já.

0: až na dřeň.
1: S jakým přesvědčením jste vy před dlouhými a dlouhými lety vstupovala do toho vězenství? Byl to ten pocit, který jste teď nastínila, že kriminálník je ten zloduch, který si zaslouží být zavřený, anebo už tam bylo to, že prostě je to opravdu třeba člověk, který přešlápnul a kterému máme vlastně pomoct a tím pomoct i sobě, společnosti.
2: No já jsem ve vězenství pracovat nechtěla, protože moje máma celý život pracovala ve vězenství, byla i ředitelkou věznice, dokonce i ve Světle nad Sázovou. A s jejím obrovským srdcem a sociálním cítěním jsem žila celý život, pracovala i jako psycholožka v Jedličkově ústavu a podobně, takže jsem asi prosákla od malička nějakou sociální práci, pomocí a pochopením lidí, kteří jsou nějak vyčlenění, ať už sociálně, zdravotně a podobně, ale prvotně tam moje cesty nemířily. Nakonec osud tomu chtěl a já jsem hodně měla možnost vidět vězeňství v zahraničí, protože původně jsem pracovala na generálním ředitelství v jiné pozici a čím víc jsem viděla tu dobrou praxi v některých vyspělých vězeňských systémech, jak se to dá dělat, aby se s těmi lidmi pracovalo individuálně, aby se nestigmatizovali, abychom se spíš dívali na ty jejich dobré stránky a rozvíjeli to, co se rozvíjet má a viděli ten pohled po propuštění, kde budou žít, co budou dělat, tím víc jsem chtěla to přivést do Čech, takže já jsem do toho vězení, abych odpověděla, nastupovala s tím, že budu implementovat ty moderní metody a zlepšovat to, co už samozřejmě se nastartovalo dávno před mým příchodem a určitě jsem tam šla spíš pomáhat, než že bych si myslela, že jsou tam lidé, kteří jsou na dosmrti odepsaní.
1: Promění člověka tak dlouhá práce mezi lidmi, kteří chybovali a někteří se třeba snaží, někteří méně se napravit.
2: To by asi posoudili mi blízcí. Já věřím, že moc ne, protože jsou to pořád lidé, kteří jsou velmi podnětní, často inspirativní. Ke mně nikdo se nikdy nechoval špatně. Spíš to ve mně probudilo ještě větší nějaké sociální cítění k tomu, co všechno se může v lidském životě stát, ať už těm pachatelům nebo i obětem trestných činů. A rozhodně mi to pomohlo uspořádat si nějaký hodnotový systém, co je a není v životě důležité, protože když vidíte dům plný neštěstí, tak potom vám nevadí, že nemáte nejnovější auto a spousty peněz. Možná mě to i profilovalo, protože myslím, že s mou vyřídilkou bych obstála někde i v biznisu, ale řekla jsem si vlastně proč, když tohle to myslím, že dělám dobře, zasvětila jsem tu velkou část života, takže asi určitě to není tak, že by mě to pronásledovalo ve snu, že bych si nesla nějaká traumata. Spíš víc a víc se ze mě stává takový aktivista za to pochopení tématu.
1: Ono se obecně říká, že člověk se učí nejlépe z těch chyb. A vy jste těch chyb, byť jiných lidí, měla před sebou jako celou škálu.
2: Tak samozřejmě je to frustrující, když pozorujete mladou ženu, jak si kazí život a propadá se a někdy se vrací do toho vězení po druhé, po třetí. Určitě mě to formovalo i v mé mateřské roli, kdy se snažím, aby moje děti pochopily, co v životě mají dělat za rozhodnutí, aby se jim nestalo něco podobného, jako se stalo lidem ve vězení. Ale myslím, že mě to ovlivnilo v tom dobrém, že vidím úctu k lidskému životu na všech stranách a jak důležité je práce třeba i mých kolegů z vězeňství, z probační mediační služby, z nezisku, sociálních služeb a podobně, kteří jsou ochotní takovéto skupině osob, před kterou si leckdo odplivne, nastavit nějaká pravidla, podat pomocnou ruku, chovat se jako rovný k rovnému a někdy stačí takhle málo, aby se ten člověk odrazil ode dna.
1: Já se asi chytnu toho odplivnutí. Změnil se pohled společnosti na vězněné ženy a muže během těch let, kdy se v té trestně právní politice pohybujete?
2: Řekla bych, že to je ve vlnách. Odpověď zní nejspíš ano, protože i podle různých našich průzkumů a výzkumů veřejného mínění, které třeba dělá Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který nás dobře zná, všechny instituce, jako je vězeňství, probačka, tak je lepší povědomí o naší práci, větší tolerance k práci s propuštěnými lidmi z vězení. Na druhou stranu to i hodně závisí od aktuálních témat společenských, politických. Vždycky, když se stane nějaký závažný čin, tak lidi mají tendenci zpřísňovat tu politiku, házet všechny do jednoho pytle, nejlépe všechny zavřít a už je nikdy nepustit. Pak zase, když se stane nějaký lepší čin, že třeba vězeň zachrání život malému dítěti, tak by zase všechny pouštěli. Takže je potřeba jako odborník zůstat konzistentní a snažit se přežít tady ty výkyvy a pořád jít za tím cílem každému jednomu člověku se pokusit nastavit takové podmínky a taková pravidla, aby měl vůbec nějakou šanci se potom propuštění od toho dna odrazit, anebo se i smířit s tím, že ještě není připravený a potom se snažit o minimalizaci následků, protože někdy je vidět, že ten člověk ještě nemá zpracovaný svůj vlastní život, své nějaké předešlé zážitky a není připravený na to se hned na poprvé chytit, ale ani takové lidi já rozhodně neodepisuju a věřím, že to povede příště, takže já jsem až takový blázen, ale myslím, že je nás mnoho a v tom je ta síla té sociální práce nikoho nezašlápnout.
1: Říká Gabriela Slováková. Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Jste pořadu až na dřeně dnes Gabriela Slováková, mimo jiné autorka nové knížky, která se jmenuje Kriminálnice. A možná pojďme nastínit třeba jeden z těch příběhů, které vy jste do té knížky zaznamenala. Jak se to může stát, že člověk, který se zrodí jako čisté, neposkvrněné miminko, se dostane na scestí a dostane se třeba do té světle a stane se z něj ta kriminálnice v uvozovkách?
2: Těch důvodů je spousta, rozhodně neexistuje nějaký jasný plán, jak se to může stát, a řekla bych, že to může být rodinou velmi často. Takže malé dítě, které se necítí být dostatečně milováno svými rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, třeba se rozvádí, nebo si maminka najde nového partnera a už nevěnuje dětem pozornost, tak může být nějaký spouštěč. Konkrétní případ, teď zrovna včera jsem mluvila s jednou respondentkou, které se nepodařilo dorazit na křest, protože nesehnala peníze na cestu. Mrzí mě to, protože bych to nějak víc podchytila, koupila bych jí lístek. A v jejím případě měla problémy, že se rodiče rozváděli, připadala si tlustá, nehezká, nemilovaná, nezajímavá a dokonce měla pocit, že ten rozvod je kvůli ní, protože není dost dobré dítě. Řešila to

0: učila na ulici, dokonce i ve stanu. Měla problémy s dětmi, o některé z nich přišla, musela dát k adopci a dlouhodobě se snaží napravit to, co se stalo v jejím životě. Má to extrémně těžké, protože drogy užívala větší část svého dospělého života a zanechaly na ní následky. Má problém si najít práci, ukotvit se, přitom se hodně snaží, hodně bojuje o to, aby byla dobrá máma, ale myslím si, že těch překážek má v životě pořád mnoho a já jí hrozně moc fandím, aby se to povedlo. Takže to je takový jeden z případů, kdy, když byste ji možná viděli, tak byste poznali nějaké následky dlouhodobého užívání drog. Když byste s ní mluvila, zjistila byste, že to je hrozně fajn holka. A když byste s ní mluvila víc a slyšela, co všechno v životě má za sebou, tak byste si jenom přála, ať to dobře dopadne, ať už se jí daří.
1: Bylo těžké nebo lehké přemluvit ženy kriminálnice, aby se vám svěřili do té knihy? Nebáli se, že právě budou už, já to říkám schválně, to slovo kriminálnicemi, už jakoby navěky díky tomu, že budou ještě navíc v knize sepsané, vyfocené?
0: Já jsem vlastně udělala takovou poptávku někdy v roce 2017, když ve mně začala dozrávat ta myšlenka, s tím cílem, že ten jejich příběh bude veřejně publikován a že budou takový jako v podstatě odstrašující příklad pro mládež a děti, aby se jim něco podobného nestalo a zkusila jsem, kdo se chytí, koho to zaujme. Sama jsem byla překvapená, že ten zájem byl veliký, že ty ženy přece jenom mají jako takové to citové prožívání, ať už správným nebo nesprávným směrem širší a takovou tu potřebu komunikovat a vyřešit věci. Takže do toho šli, vlastně šli do toho naplno. I některé z těch kauz byly medializované, takže si byli vědomé, že někdo může dohledat, ale ten pocit, že by třeba někomu zabránili, že se to může stát nějaké mladé holce, byl tak jako silný, že jsem měla více respondentek, než se vešlo do knížky. Těch příběhů bylo mnoho a jeden vedle druhého je originální a zajímavý a myslím si, že i tahle ta ilustrativní sbírka, která je v knížce, tak člověku může otevřít oči.

0: Zabalovou.
1: Vy jste vedla nejen ženskou, ale posléze i mužskou věznici. Je vnímání té viny, té chyby a toho trestu jiné mezi muži a ženami? Je tam ta atmosféra jiná?
2: Vnímání trestu možná ani ne. To si myslím, že většina z těch odsouzených cítí vinu, nějakou odpovědnost a chápe, proč je ve vězení. Samozřejmě často říkají, že to bylo nespravedlivé, dlouhé a podobně. Ale ta atmosféra jiná je. Ženy obecně mají jiné, my tomu říkáme kriminogenní faktory. To jsou důvody, proč páchají trestnou činnost, když to řeknu lidově. Vědecky je prozkoumáno, že žena, která je ve vězení, je to vlastně jenom 8% populace, byly to 4, když já jsem nastupovala do vězeňství, takže mírně nám narůstá ženská populace, ale ty důvody páchání trestné činnosti jsou často toxické vztahy, násilný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, závislost na partnerovi. Málo kdy je to taková ta touha pomoci po penězích, což většinou u těch mužů, rychlý zisk, rychlý prachy, tak to není to úplně reprezentativní u žen. Naopak často jsou obětmi domácího násilí, takže to, že někdo třeba krade nebo páchá trestnou činnost pod vlivem drog, je jedna část jejího života, druhá část, že procházela dlouhodobým násilím v rodině a tak podobně. Takže je to jiné. Ženy jinak tvoří úplně jiné vztahy, takže v kolektivu se chovají velmi upovídaně, přátelsky i nepřátelsky, emotivně, to hodně kontaktují personál, který má extrémně náročnou práci, rozklíčovat, kdo má pravdu, kdo co kde komu provedl, kdo vlastně potřebuje pomoc a kdo si potřebuje jenom popovídat nebo řeší nějaké úplně jiné věci. V mužské věznici je víc takový ten chlapský přístup, introvertní, řeším si věci sám, nikoho nepotřebuju. I takové ty osobní konflikty často probíhají mimo pozornost zaměstnanců, když to u žen, když se stane, že se někdo začne hádat, nedej bože, fackovat nebo si trhat vlasy, tak vidíte na kamerovém systému, jak tam zbíhá dalších 20 a všichni křičí, takže víte, že se něco děje. Úplně jiné emoce, jiný tlak, ale i jiné třeba patologické chování v tom výkonu trestu. Ženy více prožívají své mateřství, všechny téměř jsou matky, i když mají třeba dospělé děti, tak i to je pro ně nějaká výzva. Bohužel i tam je vidět, že ne všechny jsou dobré matky a tam už i my odborníci vidíme ta rizika pro jejich děti, pokud se ta máma nestará a nezajímá a nevěnuje a nechová hezky ke svým dětem, tak co bude s těmi dětmi, jaký budou mít život, jestli vůbec mají nějakou dobrou startovní čáru, jestli vůbec se jim může podařit být normální, zdravý, slušný člověk, když nemají kde se to naučit. Je to téma, ale to stejné platí u otců, protože také nejsou často dobrým vzorem pro své děti a myslím, že tam pak začíná nějaký kolotoč, kterému říkáme transgenerační přenos nějakého špatného chování. A i to je vlastně důvod, proč je s lidmi potřeba pracovat, protože často páchají trestnou činnost jenom proto, že to viděli doma, že to je pro ně nějaká norma. Žijí v patologickém prostředí a neznají to, co my, milující mámu, která vás hodí za ruku do školy a dělá vám svačinu, tak to si myslím, že spousta z nich život tě nezažila.

0: was just like a song when we were young.
1: Jako doma na rádiu Praha.
2: Jako doma na rádiu Praha.
1: Adel.
3: Na Praze doma. Instagramujete?
4: Instagramujete?
3: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na rádiu Praha.
2: Na rádiu Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Až na dřeň.
5: Se s lidmi samozřejmě velmi důležitou součástí právě i toho věznění, protože ten člověk tam nemá jenom sedět, koukat do zdi, ale má s ním být pracováno tak, aby se polepšil. Když to řeknu,
6: tak.
5: Jaké nástroje vlastně máme a můžeme využít, aby třeba z té dámy, o které jste před chvílí mluvila, se stal spořádaný člověk, který zapluje do té společnosti a bude jí přínosem. Co všechno se dá využít od té chvíle, kdy se ocitne v tom vězení, až po tu chvíli, kdy ho opustí, a to je taky sice sakramensky těžký okamžik.
6: Je to tak. No, já si myslím, že ten okamžik, kdy má přijít intervence, má nastat o mnoho dřív, takže když už ve škole vidí absence, náhlé změny chování z holky, která je jedničkářka, najednou přestane chodit do školy, chodí za školu, tak tam už je jako jasné, že probíhá něco, co by probíhat nemělo. Tam je ten správný okamžik a tam se dalo i u té mojí respondentky a u spousty z dalších podchytit. Drogová závislost, patologický partner. Když se to zvrtne, člověk už skončí ve vězení, tak je fajn, aby byl nastavený výkon trestu individuálně, individualizovaný program, což je velmi těžké, protože i ve světle bylo 1000 žen plus minus, takže každé ušít na míru s tím minimem personálu, který opravdu dělá skvělou práci a snaží se, tak do nějakých terapeutických skupin nebo specializovaných programů se dostane zlomek. Potom jsou různé neziskové organizace, které mají programy ve věznicích. Co je fajn, tak nemít tak extrémně dlouhé tresty anebo víc toho trestu trávit nějakou smysluplnou činností, ale ten člověk taky musí chtít. Co je pro mě teď zásadní, tak víte, že jsem ředitelkou probační mediační služby a došlo mi, jak moc je důležitá, až jsem v ní začala pracovat. Všechny moje respondentky vlastně prošly tou probačkou, když jsem s nimi dělala ten druhý rozhovor, tak právě identifikovali tuhle tu organizaci, že pro ně byla zlomová. Ten výkon trestu přežili, bylo jich tam hodně. Měli co jíst, chodili do práce, měli nějaký režim, ale ta opravdová změna přišla až s tím dohledem probačního úředníka.
5: Pojďme vysvětlit ty termíny. Probace, ano. Mediace.
6: Dobře.
5: Co to je?
6: Probační a mediační služba je normální státní instituce pod ministerstvem spravedlnosti, takový partner vězeňské služby. Ano. Probace, dá se říct, zkouška, takže my vykonáváme dohled nad lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzení, takže můžete dostat podmínku nejít do vězení, ale mít dohled probační a mediační služby. Máme spoustu alternativních trestů, to jsou ty náramky, domácí vězení, obecně prospěšné práce, různé programy, které děláme s lidmi. Co určitě je skupina taková výjimečná, tak jsou lidé z výkonu trestu podmíněně propuštění, soud může odsoudit na podmíněné propuštění s dohledem. A co se málo ví, tak pracujeme i s mládeží, protože i dítě, které nemá 15 let a páchá nějakou nekalou činnost, která není teda trestně právně odpovědné, tak přesto nastává nějaký proces, do kterého je zapojena probační mediační služba, vykonává dohled nad tím dítětem nebo pomáhá kontrolou při ústavní péči a podobně. Různými programy pro děti, kde se právě snažíme nastartovat to zdravé společenské chování. Pracujeme i s dětmi od 15 let ve speciálních programech, takže to je ta probace. Potom mediace, to je zásadní část naší práce a vůbec práce s oběťmi trestných činů. Pro počátku mediace je proces nějakého uzdravení vztahů mezi pachatelem a obětí, tak, aby se minimalizovaly následky trestného činu, aby oběť byla slyšena, aby mohla říct ten svůj díl toho příběhu, protože to samotné odsouzení pachatele té oběti nějak psychicky, fyzicky ani finančně nepomůže často, když dojde k tomu, ani nemusí být setkání, ale ideálně setkání mezi pachatelem a obětí, aby obě strany pochopily, co se stalo a oběť se přestala bát, že se to stane znovu nebo někomu jinému, tak to je ten nejvyšší stupeň toho, co my dokážeme. Můžeme pomoci s náhradou škody té oběti, můžeme s obětí pracovat individuálně, pokud potřebuje nějakou podporu, s tím pachatelem se nechce setkat, takže nejenom mediace, ale i další činnosti s obětí. To je velký díl naší práce. Mohla bych ještě pokračovat v dalších činnostech, co děláme, ale tohle je takové to gros.

0: až na dřeň.
1: Se dostáváme zpátky k té naší ženě, která tedy prošla tím vězením a teď jde ven. A já třeba mluvila s dámou, která v tom vězení strávila 8 let, kdy opravdu práce není, rodiče třeba odejdou během té doby, všechno je jinak a ona je najednou před tou branou a teď jako co?
2: Je to tak.
1: V čem bývá ten největší zádrhel?
2: Nejtěžší je udělat ten krok, když nemáte podporu rodinu, bydlení, práci, bojujete se svou závislostí, máte obrovské dluhy, to je takový reprezentativní vzorek běžného klienta vězeňské služby a máte přijít sama od sebe, začít žít slušně, když jste to nikdy nedělala. To znamená, buď to nezvládnete, vrátíte se do toho závadového prostředí, anebo se stane zázrak, vy nějaké malé dávky hmotné nouze, najdete někoho, kdo vás chce zaměstnat a ještě vám k tomu dá bydlení, nebude to bydlení na ubytovně, kde je spousta cizinců pochybného původu, kteří tam pijou alkohol a fetují, protože takové ubytování není úplně vhodné pro naše klienty, kteří chtějí přestat se svou závislostí a začít žít jinak. Takže když se vám stane tady ten zázrak, že vás přijme nějaká sociální služba, sociální podnik, někdo, nějaký zaměstnavatel, co má připravené důstojné bydlení a nějaké služby doprovodné, tak překonáte ty první měsíce života a pak už je to jenom lepší a lepší. Pokud tohle to nenastane, a nemáte rodinu, nemáte podporu, tak myslím, že ten člověk má malinkatou šanci, ať se snaží, jak chce a chvilku třeba vzdoruje a pak se často stává, že skončí ve vězení. Ta probačka je prvé, když dostanete dohled probační mediační služby, máte kam jít, je to ten partner, který vás drží nad vodou a i takový ten Damoklův meč, že musíte někam přijít, skládat ty účty, někoho vlastně vůbec zajímá, jestli se vám daří, jestli máte tu práci, kdo vám dokáže pomoci jak s bydlením, tak se zaměstnáním, tak s nějakou radou, s umístěním do terapie, protože sám člověk často neodhadne, že už se zase někam sune, kam by nechtěl a myslí si, že to zvládne, to si myslíme vždycky všichni, že všechno zvládneme, to je přirozené, přece nemůžeme jít do něčeho předem, že to nedáme, to jako asi to není jako správný přístup. Takže ten probační úředník nebo úřednice můžou být tím zlomovým člověkem, partnerem, průvodcem v tom procesu změny a to se stalo teda i u mých respondentek, takže mě se uzavřel ten kruh, jak jsem říkala, tím, že jsem šla pracovat do probační mediační služby, jsem na to patřičně hrdá, protože to jsou skvělí kolegové a kolegyně, kteří dělají extrémně náročnou práci, stejně jako všechny neziskovky, sociální služby, ospody, já nevím, co všechno bych vyjmenovala, že nezatracují ty lidi, kteří evidentně se jim úplně nedaří a nežili ten život nejlépe, ale naopak je tahají na tu správnou cestu.
1: Říká Gabriela Slováková, mimo jiné autorka knížky Kriminálnice. A mě vlastně celou dobu svrbí na jazyku otázka, když se pak vedla i tu mužskou věznici, jestli se nechystají kriminálníci.
2: No, určitě tak, jak znám mnoho žen po výkonu trestu kriminálnic, které běžně se mi ozývají, mám z toho velkou vždycky radost, i když mají nějaký problém, ale většinou, když mají nějaké úspěchy, narodí se dítě, dostanou dobrou práci, nebo mi napíšou, dneska je to 10 let, co jsem venku, tak toho se jako nesmírně vážím, vždycky se u toho dojímám a takhle je to i u těch chlapů, takže samozřejmě, i když už nejsem ve vězeňství a jsem v probačce, tak mnoho z nich se ozývá. Mnoho z nich znám, jsou zapojeni do dalších aktivit, co děláme, jako je třeba Žlutá stužka, běhají s námi, někteří i dobrovolničí, takže mám takových vytipovaných pár, které bych určitě do toho chtěla zapojit. Uvidíme, jak se bude tahle ta knížka o ženách líbit a jestli vůbec to veřejnost osloví, protože ten primární důvod, proč jsem ji psala, byla osvěta, aby lidé pochopili, jak se to může stát a co s tím vlastně můžeme dělat a jak je to fajn, když nastane ten systém probační práce, služeb, drogových služeb a ten člověk se z toho dna vytáhne a začne normálně fungovat se svými dětmi, s rodinou, tak tohle to bych uměla určitě dostat i do knihy o mužích a pokud ta ženská kniha bude někoho zajímat, tak ráda napíšu i pokračování Kriminálníci a jsem přemýšlela nad tématem dětí vězněných rodičů a nějakou jejich zpověď, protože těch znám taky spoustu.
1: To je obrovské téma.
2: Myslím si, že je to stále nepochopené, nečitelné téma a to je jako další, takže určitě o tom vězenci. Myslím, že to je fajn formaty rozhovory, že to člověku je blízko, může pochopit a tak nějaké velké odborné texty, i když by mě taky bavilo je psát, tak nevím, jestli by dopadly na úrodnou půdu, protože to si zase budou číst už ti přesvědčení odborníci a já spíš cílim na veřejnost.
1: S Gabrielou Slovákovou by si člověk povídal hodiny a hodiny, ale bohužel ty hodiny jsou neúprosné, musíme končit. Gabriela Slováková byla hostem pořadu Až na dreň. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc krásně a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: A já už jen jako vždycky na konci dodám, že si nás můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Je 13 hodin na rádiu Praha, je to jasný signál k tomu, že vám nabídneme další zprávy. Ve studiu je Denisa Žižková, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Vedení Prahy 11 chce na Chodově postavit venkovní koupaliště za 250 milionů korun. Radnice Prahy 12 staví v Modřanech dům s městskými byty. Gala koncertem vyvrcholí svatovický varhaní Oktáv, cyklus koncertů na Nových svatovických varhanech. Dnes má být jasno, polojasno, k večeru i přeháňky nebo bouřky a teploty až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 11 by do 4 let mohlo být nové venkovní koupaliště. Městská část si chce nechat vypracovat architektonickou studii. Koupaliště by mělo vzniknout vedle krytého bazénu u ulice Mírového hnutí. Náklady na výstavbu areálu a parkovacího domu pro 130 aut odhaduje radnice na 250 milionů korun. Dělníci začali stavět nový bytový dům v Modřanech v Praze 12. V pětipodlažní budově plánují postavit celkem 29 bytových jednotek a další 4 nebytové prostory. Radnice chce dům využít pro obecní bydlení.
3: Městská část chce jednotky nabízet učitelům, hasičům, zdravotníkům anebo sociálně potřebným. Celkové náklady jsou přes 92 milionů korun, z toho 85 milionů dotuje pražský magistrát. Stavební práce potrvají zhruba 15 měsíců. Z pražských Modřan, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Týdenní hudební oslavy Nových svatovických varhan dnes završí speciální gala koncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí Český národní symfonický orchestr s dirigentem Janem Kučerou a solisté.
4: Svatý, svatý, svatý pán.
5: Hradišťan s Jiřím Pavlicou, orchestr, sbor a varhany. Tímto unikátním spojením večerní koncert vyvrcholí. Ještě předtím v katedrále vystoupí houslista Pavel Šporcl i 80 dětí ze sboru základních uměleckých škol nadačního fondu Magdaleny Kožené. Koncert uzavře takzvaný svatovítský varhaní Oktáv, cyklus koncertů, který je poděkováním všem, kdo přispěli na stavbu nových varhan. V pondělí pak bude následovat zádušní mše v katedrále za všechny podporovatele, kteří se rozeznění nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval třetí místo v domácí velké ceně České republiky v Brně v Moto 2. Závod mistrovství světa ovládl Španěl Ivan Ortolá. A české volejbalistky v Lize národů udolali Dominikánskou republiku 3-2 v pátém setu. To bylo 15-10. Zápas na Filipínách otočili z 0-2 a odvrátili dva mečboly. Dnes má být jasno nebo polojasno, k večeru přechodně oblačno, zataženo, místy přeháňky nebo bouřky a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na D8 na 5. kilometru ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané osobní auto. Očekávejte možné zdržení v tomto místě. D4, tady máme problém na 54. kilometru na trase Strakonice Praha, to znamená ve směru do Prahy. Je tam odstavené osobní auto s poruchou, tak i na to dejte pozor. A ještě připojím D1 a to 59. kilometr ve směru z Prahy. Tady je také odstavené porouchané osobní auto. I tady projíždějte s velkou opatrností. Ještě připojím omezení či uzavírky v pražských ulicích. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení by během dnešního dne mělo být odstraněno. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 13 hodin 5 minut, dobré nedělní odpoledne, je 21. června, je první letní den a ve víkendové Praze jedeme společně s vámi dál. Největší světové konference, třeba z oblasti vědy, se od roku 2028 budou konat v Praze. Umožní to nová hala kongresového centra, která se brzy začne stavět. V 14:30 nabídneme podrobnosti a nevynecháme opět ty nejlepší songy, postará se o ně Benson Boone. Linkin Park s Kiarou. Nebo Ella Henderson a Rudimental. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 13:15, s vámi je Rádio Praha, přejeme pěknou neděli, dnes s datem 21. června. Zatímco včera jste mohli v pražské zoo oslavit Světový den velbloudů, tak dnes se tam slaví Den otců a Světový den žiraf. Komentovaná krmení a setkání jsou zaměřená na otce ve zvířecí říši a v rámci speciálních setkání u žiraf se dozvíte víc o jejich životě, ohrožení i zajímavostech schovu těchto majestátních surokopitníků v zoo Praha. A jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Tak třeba už za čtvrt hodiny můžete omrknout trénink lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril. My se teď ale přesuneme na silnice, protože tam se stále něco děje, třeba na pražském okruhu na 9. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Tady překáží odstavené porouchané auto. Projíždějte opatrně, těch případů odstaveného auta s poruchou je trošku více, například na D8 na 5. kilometru, a to ve směru z Prahy. Tam je taky odstavený osobák. Stejně tak máme odstavené porouchané osobní auto na D4 na 54. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Připomínám také komplikace, které jsou na dálnici D1, a to na 59. kilometru ve směru z Prahy. I tady je odstavený osobní automobil s poruchou, tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Tom Artway na rádiu Praha, je půl druhé, přejeme krásné nedělní odpoledne. V červenci začne v Praze stavba nové výstavní haly kongresového centra. Bude se nacházet přímo u stávající budovy směrem k Pankrátskému náměstí. Sloužit má především pro mezinárodní lékařské a vědecké akce.
1: Ta stavba sama o sobě je de facto taková levitující stavba ve vzduchu.
2: Popisuje budoucí výstavní halu kongresového centra projektový manažer stavební firmy GEMO Peter Baulovič. Stavba má vypadat jako ležící kvádr vyvýšený podpěrnými sloupy.
1: Je to jedna obrovská hala, která se dá rozdělat na pět menších částí mobilními stěnami a víceméně pod ní vznikne takový podloubí.
2: Dovnitř se vejde až 1500 lidí. Navýšení kapacit kongresovému centru podle jeho ředitelky Lenky Žlepkové umožní pořádat i ty největší světové konference a výstavy.
3: My máme v tuhle chvíli výstavní prostory jenom vlastně na těch širokých foaje a dohromady nám to dá nějakých 7,5 tisíce metrů čtverečních čisté výstavní plochy, ale ty velké mezinárodní kongresy potřebují více jak 10 000 metrů čtverečních.
2: Takové akce jsou podle Žlepkové dobrou příležitostí třeba pro české vědce a studenty, aby prezentovali svou práci před kolegy z jiných zemí. Pokud ale musí cestovat na kongres do zahraničí, účast se jim velmi prodraží a nikdo jim ji nezaplatí.
3: A když je to v té destinaci tam, kde vlastně studují, tak jsou většinou takzvané legacy programy, že třeba 100-200 studentů může se zúčastnit té konference vlastně zdarma nebo jenom za minimální poplatek. A tím se vlastně to know-how šíří i do té komunity vlastně těch mladých lidí, jo, nebo mají tu šanci se potkat s těmi špičkami z celého světa v té vědě, v medicíně, případně s těmi nobelisty a tak.
2: Od loňska je jediným akcionářem kongresového centra Pražský magistrát. Velké mezinárodní akce mají hlavnímu městu přinášet i dlouhodobé ekonomické zisky, říká radní pro oblast financí Zdeněk Kovářík z ODS.
4: Praha bude mít větší šanci konkurovat těm největším kongresovým destinacím, a protože kongresová turistika je vlastně čistě vydělané peníze, je to znalostní záležitost, je to věc, která vlastně přináší vysoce přidanou hodnotu, tak je to nejen ekonomická, ale i společenská záležitost.
2: Stavba nové haly vyjde na 1,4 miliardy korun. Práce mají skončit na podzim roku 2028. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na pražském okruhu na 9. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Je tady odstavené porouchané vozidlo, projíždějte s velkou opatrností. Opatrně také v ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, pod pekárnami a Sokolovská v Praze. Tady počítejte s omezením a souženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce a potrvá to do 28. června. Připomínám také komplikace v Olšanské ulici v Praze 3, je tady omezení na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A ještě připojím Solickou ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Rádio Pra. Novinka. I heard what you said.

0: víkendové Praze dospívala Ellie Goulding, je 2:45, krásné odpoledne. Pokud dnes vyrazíte na Karlínské náměstí, tak vás tam čeká od 11 do 20 hodin Karlínský Street Food Festival. Těšit se můžete na desítky stánků s moderní světovou kuchyní a mimo jiné i na projekt Afrika s autentickými africkými specialitami. Nechybí ani živá hudba a DJská vystoupení po celý den nebo aktivity pro děti, jako třeba kreativní dílny a oblíbené malování na obličej. No a součástí doprovodného programu je i tetovací salon nebo adrenalinové atrakce. Vstup na celou akci je pro všechny návštěvníky zdarma. Praha žije. Rádio Praha. A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na Pražském okruhu na 9. kilometru na trase Ruzině-Modletice. Je tam překážka v podobě odstaveného porouchaného auta. Pozor také v pražských ulicích na omezení či uzavírky, například v Sokolské ulici v Praze 2. Tady je omezení mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstím IP Pavlova. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Omezení tady potrvá do 30. června. A v ulici na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá taktéž do 30. června. Ještě doplním Vinohradskou ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Pražský magistrát zítra na staroměstské radnici pořádá veřejné projednání k úpravě okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Všechna přírodní koupaliště v Praze jsou vhodná ke koupání. Na čtyřech místech je podle hygieny voda zakalená. Odpoledne se mohou objevit bouřky. Nejvyšší teploty budou 32 až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese. Až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
2: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Lidé mohou zítra v 15 hodin navštívit veřejné jednání k územní studii na prostor mezi Bubenským a Holešovickým nábřežím. Součástí jednání na staroměstské radnici bude i výklad architektů, kteří materiál zpracovali. Připomínky k návrhu je možné podávat až do 13. července, pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: V území má dle návrhu přibýt 22,5 tisíc obyvatel a asi 10 tisíc bytů. Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha-Bubny a například navrhuje 2 nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
0: Všechna přírodní koupaliště v hlavním městě jsou podle hygieniků vhodná ke koupání. Na 4 z 9 sledovaných míst je voda zakalená, ale zdravotně nezávadná. Týká se to Vltavy u Branické pláže a také koupaliště Čbán, Hostivař a Šeberák. V ostatních plochách je kvalita vody výborná, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: Vzhledem k aktuálním horkým dnům pak všem rekreantům důrazně doporučujeme dodržovat pitný režim. V době nejvyšších teplot je ideální vyhledat stín, vyhýbat se přímému slunci a samozřejmě pravidelně používat opalovací krém s ochranným faktorem.
0: 2 české tenistky dnes hrají v přípravě na grandslamový Wimbledon o titul na okruhu WTA proti americkým soupeřkám. Marie Bousková hraje v Nottinghamu v prvním setu proti Emě Navarové 5-5 a v Berlíně se připravuje Linda Nosková proti Jessice Pegulaové. Zápas začne v 16 hodin. Odpoledne a večer čekáme od západu přechodně až oblačno a místy přehánky nebo bouřky i silné. Později večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou odpoledne 32 až 34 stupňů. V noci se ochladí na 19 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: No, my se přesuneme opět na silnice. Pražský okruh 9. kilometr na trase Ruzyně Modletice. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané auto. Projíždějte proto opatrně. Komplikace máme i na D6C 7. kilometr ve směru od Karlových Varů do Prahy. I tady je odstavené porouchané auto. A opatrně i na D8 19. a 5. kilometr ve směru z Prahy. Tady je odstavená dodávka s poruchou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Jsou 4,5 minuty po 14. hodině, pěkné nedělní odpoledne, další týden, další události v naší metropoli. Třeba odvolání šéfa kontrolního výboru během jednání zastupitelstva nebo otevření zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad. Už za necelou půl hodinu vše uslyšíte v rubrice Týden v Praze. Ještě k muzice, ve víkendové Praze už čeká Alvaro Soler. John Mendes s Camilou Cabello. I Lola Young. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Je krátce po čtvrt na tři, přejeme pěkné nedělní odpoledne. Teď vás pozvu na akci, na které můžete zažít docela dobrý leasing. V Praze na výstavišti v Holešovicích totiž dnes pokračuje minimálně do 18 hodin další ročník Prague Ice Cream Festivalu. A taky dnes zcela jistě přiláká nejenom milovníky zmrzliny. Desítky zmrzlinářů uspokojí chutě i těch nejnáročnějších návštěvníků, připravují gelato, točené zmrzliny, sorbety i speciální edice, třeba pro vegany. K dispozici je dětská nebo sportovní zóna, čekají vás koncerty a další zábava pro celou rodinu. No a pro více informací mrkněte do tipu na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej. Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem. Praha je nej.
0: A na silnicích se i v neděli odpoledne pořád něco děje. Třeba na D6 na 7. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy dejte pozor na odstavené porouchané auto. No a problém je taky na D8, a to na 19,5 kilometru ve směru z Prahy. I tady je odstavené porouchané auto, jedná se o dodávku, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte i na omezení či uzavírky v pražských ulicích. V ulici K Horkám v Praze 15 opravují most ve směru jízdy v úseku Chodov Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení v tomto místě potrvá taktéž do 17. července. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Tohle byly Depeche Mode v nedělní víkendové Praze. Další týden přinesl do naší metropole řadu zásadních událostí. Třeba během jednání zastupitelstva hlavního města byl odvolán šéf kontrolního výboru a veřejnosti se otevřelo zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad. Víc nám teď řekne v rubrice Týden v Praze Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. V pondělí jednali pražští radní. Schválili třeba to, že dopravní podnik začne připravovat bezbariérové úpravy stanic Slanové dráhy na Petřín. Výto má asi na 80 milionů korun a práce by mohly začít v roce 2028. Praha taky prodlouží cyklostezku v Bráníku, a to v oblasti pobřežní cesty u bývalých ledáren. I o tom rozhodli radní. Kromě stezky pro pěší, cyklisty, ale i inline bruslaře, bude její součástí i přemostění zátoky Lávkou. A město připravilo dopravní opatření pro maximální snížení negativních dopadů rekonstrukce Kbelské ulice. Ta začne 2. července a potrvá 45 dní. Práce budou probíhat, tak říkajíc, 24/7. Velkou přístavbou má projít kongresové centrum v Nuslích. Architektonicky i funkčně se má objekt rozšířit o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Stavba začala v úterý a potrvá 27 měsíců. Už jste viděli nový Jiřák, tedy náměstí Jiřího z Poděbrad? Od tohoto týdne je zcela nové prostranství už přístupné veřejnosti. A zatímco jedni jsou nadšení, druzí na sociálních sítích nešetří kritikou. Na náměstí přibyly třeba stromy, zprovozněná byla kašna a prostranství má propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. To náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích teprve modernizace čeká, ale už teď je jasné, že i tady bude více stromů nebo vodních prvků. Vyplývá to z projektu, který vybralo vedení Desítky. Ve středu v podvečer běhaly stovky lidí po Letné, a to v rámci olympijského běhu. A taky se ve městě protestovalo. Několik stovek lidí na Palackého náměstí dalo nesouhlas se senátní novelou o změně pohlaví, takzvané tranzici. Ta má mimo jiné oddálit věkovou hranici pro chirurgickou změnu pohlaví o 3 roky na 21 let. Asi 2 hodiny nejezdilo ve čtvrtek odpoledne metro na lince B, a to v úseku Smíchovské nádraží Florenc. Ve stanici Anděl skočil muž pod přijíždějící soupravu, na místě zemřel. Stovky lidí si připomněli památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Akce se konala na tradičním pietním místě u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Ryslově ulici. Od rána pak jednali zastupitelé hlavního města. Asi nejzásadnějším bodem bylo odvolání šéfa kontrolního výboru a taky dosavadního lídra hnutí ANO pro Prahu Ondřeje Prokopa. Důvod? Kauza nepřiznaných bytů. Sedmička oznámila, že chce odebírat přebytky elektřiny z fotovoltaických elektráren od institucí, které sídly v jejím okolí. Nabídne jim vyšší cenu, než je běžný výkup elektřiny, má tak ušetřit se nákup energií. Z této zprávy mrazí. V psím hotelu měli týrat zvířata a přišli na to veterináři v zařízení v Libni. Psi se většinu dne nacházeli v malých klecích a ven mohli jen na chvíli, ráno a večer. V době kontroly se v klecích malých rozměrů nacházelo 21 psů. V sobotu se běžel závod na pomoc handicapovaným a taky si jel přes Prahu už 6. ročník největšího amatérského silničního závodu v Česku na etap. Celý víkend si pak můžete vychutnávat nejrůznější druhy zmrzlin, a to v rámci největšího zmrzlinového festivalu ve střední Evropě. A nebo si prostě jen užívat v tropických teplot někde u vody. Ať už je váš program jakýkoliv, doufám, že vám ho zpříjemňuje poslech Rádia Praha. Od jeho mikrofonu vám klidný zbytek víkendu přeje Štěpánka Martanová.
2: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na D5 na 2. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady se pohybují lidé po vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace máme i na D8 na 19.5. kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavená porouchaná dodávka. Pozor si dejte taky v ulici Olgy Havlové v Praze 3. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a obí

0: Čtyřicítka vede ulicemi Olgy Havlové a na Vackově. Omezení v tomto místě potrvá do konce července. A v Novopatské ulici v Praze 9 probíhají práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí v Belské ulici a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Eyebrows.

0: Je krátce po 3:15, krásné nedělní odpoledne vám všem na Rádiu Praha. Dnešní den si už od 12 hodin můžete v Praze zpestřit návštěvou festivalu Ráta Jatra, neboli festivalu vozů, který má své kořeny v Indii. V Praze se koná pravidelně. Vše začalo jízdou vozů z náměstí Republiky směrem na Václavské a Staroměstské náměstí a zpět. Pestrobarevnou přehlídku doprovází zpěv, tanec i bubny. No a od 15. hodiny je na náměstí Republiky připravený další program. Pokud byste chtěli znát jeho podrobnosti, tak koukejte na náš web v odkazu v typech na víkend. Je to praha.rozhlas.cz, tam najdete další informace.
1: Praha žije festivaly.
0: No a informace pro vás máme i my, a to ty dopravní. Začneme v Praze v ulici k Barandovu ve směru z centra před křižovatkou s ulicí k Austisu. Tady je nehoda dvou osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také na dalších místech, například na D5, a to konkrétně na druhém kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Tady platí varování, lidi se tady pohybují po vozovce, tak opatrně. Komplikace máme taky na D8, a to konkrétně na 19,5 kilometru. Tady ve směru z Prahy byla odstavená porouchaná dodávka. Každou chvíli by už měla být odstraněna, přesto projíždějte i tímto místem se zvýšenou opatrností. A já ještě doplním ulice Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5. Provoz je tady převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Radnice Prahy 12 staví v Modřanech dům s městskými byty. Motocyklový závodník Filip Salač byl třetí v závodě Moto 2 na brněnském Masarykově okruhu. A meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami. Bude doprovázet přívalový déšť a kroupy.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
2: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Dělníci začali stavět nový bytový dům v Modřanech v Praze 12. V pětipodlažní budově plánují postavit celkem 29 bytových jednotek a další 4 nebytové prostory. Radnice chce dům využít pro obecní bydlení.
3: Městská část chce jednotky nabízet učitelům, hasičům, zdravotníkům anebo sociálně potřebným. Celkové náklady jsou přes 92 milionů korun, z toho 85 milionů dotuje pražský magistrát. Stavební práce potrvají zhruba 15 měsíců. Z pražských Modřan, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Motocyklový závodník Filip Salač skončil třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Po startu z druhého místa se o několik pozic propadl, ale v druhé polovině Grand Prix se mu podařilo znovu probojovat na pódiové umístění. Na bednu se dostal jako první Čech od roku 2018. Salačovi v Brně hodně záleželo na tom, aby potěšil fanoušky, a proto byl po závodě plný emocí.
4: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomu, co jsem dokázal, ale se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední Kubatuře, kdo tady stojí na pódiu, a vždycky se na nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla, smůla se mě nechytla a hrozně moc to pro mě znamená.
0: Odpoledne a večer čekáme od západu přechodně až oblačno a místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Později večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou 32 až 34 stupňů a v noci se ochladí na 19 až 17 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Pozor si dejte, v Praze v Černokostelecké ulici u křižovatky s Průmyslovou havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte velmi opatrně. Opatrně také v ulici k Barandovu ve směru z centra před křižovatkou s ulicí k Austisu, je tam také nehoda dvou osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. No a doplním ještě D5, kde máme stále varování na druhém kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady se pohybují lidé po vozovce, projíždějte s velkou opatrností. A ještě připojím omezení v Hybernské ulici v Praze 1. Tady probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. Omezení tady potrvá do 23. února 2027. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásnou neděli dnes s datem 21. června jsou nebo je 5 minut po 15. hodině. Na zemi ho moc nepotkáte, protože nejvíc času tráví doslova ve vzduchu. Letecký záchranář Marek Dvořák se kromě zachraňování lidských životů věnuje taky osvětě v dávání první pomoci. Už v příštích minutách prozradíme víc. A písničky v příštích minutách ve víkendové Praze nabídne Lost Frequencies. James Arthur's Anne-Marie. A taky Bruno Mars. Ať vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.

0: Ano, tak to byl ten s mezírkou mezi předními zuby, Kurt Nielsen na Rádiu Praha. Je 15 hodin 16 minut, krásné nedělní odpoledne. Další týden se pomalu blíží do finále a to znamená, že si dnes můžete na Rádiu Praha poslechnout hit týdne. Do něj můžete v každém kole pravidelně hlasovat vždy do čtvrteční půlnoci. Vybíráte z 15 singlů, 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hlasování probíhá na našem webu praha.rozhlas.cz. Hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme tradičně už dnes hned po zprávách v 21 hodin. No a pokud to nestíháte, tak plánovaná je taky repríza jako vždy a to zítra, tedy v pondělí po 22. hodině. Praha žije hudbou. A přidáme aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace kvůli nehodám v pražských ulicích, například v ulici k Barandovu ve směru z centra před křižovatkou s ulicí k Austisu havarovala dvě osobní auta. V místě neprojedete levým místním pruhem. A nehoda je také v Černokostelecké u křižovatky s Průmyslovou. Tady se také jedná o střet dvou osobních vozů. Pozor si dejte taky například v Krokově ulici v Praze 2, tady počítejte s komplikacemi. Pracuje se tady na vozovce, ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova a Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova. Práce tady potrvají do konce března 2027. A ještě ulice Frejova, Jandova, Kolbenova pod pekárnami a Sokolovská. Tady počítejte s omezením a zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce. A to ještě do 28. června. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
3: Dido.
2: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Zachraňuje lidské životy, ale taky šíří osvětu a vzdělává širokou veřejnost v tom, jak správně dávat první pomoc. Jeden takový kurz s Markem Dvořákem podstoupila i naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Malo, vstávej, vstávej, vstávej, slyšíš mě?
2: Ukazuje nám názorně na figuríně záchranář Marek Dvořák základy první pomoci.
1: Pokud nereaguje, je to člověk bezvědomý. Bezvědomý je závažný zdravotní problém. V tuhle chvíli vytáčím linku 155, dávám si telefon na hlasitý. Pokládám si telefon vedle hlavy toho nemocného, abych slyšel, co mi říká operátor. A poslouchám ty instrukce. Řekne mi, zakloňte mu hlavu. To znamená jednu pod bradu, druhou na čelo, projdu záklon hlavy, tak aby měl ten člověk volný dýchací cesty. Podívám se, jestli dýchá, to znamená, slyším cítit proud vydechovaného vzduchu, vidím, že se zvedá hrudník.
2: Podle něj jsou pouze tři situace při záchraně člověka, ve kterých je potřeba kromě stlačování hrudníku přidat taky vdechování z úst do úst, pokud se dotyčný topil nebo dusil, anebo když jde o dítě.
3: Nejhorší, co můžete udělat, je pro toho člověka skočit. To je až úplně poslední možnost, kdy opravdu už jako jste vyčerpala všechny předchozí. Dobrý je, aby k tomu to nutí vůbec nedošlo. To je většinou na straně toho člověka. To znamená, opět vracíme se k tomu nepřecenit svoje schopnosti, znát svoje limity. Vždycky o mě musí někdo vědět, nikdy neplavat sám. Pokud vidím, jak se někdo topí, topení je tichá záležitost, to většinou to nebývá tak, jak to je v televizních seriálech, že někdo mává rukama, křičí, plácá kolem sebe a volá o pomoc. To nutí je velmi tichá záležitost. Ten člověk ztrácí rezervy, postupně se vyčerpává a ve chvíli, kdy už by chtěl křičet o pomoc, tak už to nezvládne fyzicky a prostě tiše zmizí pod hladinou. Ve chvíli, kdy vidíte někoho, jak se topí, dobrý je dát o tom vědět někomu, kdo je kompetentní. To znamená, pokud je to tak, jak jsme tady, my jsme dneska v Podolí v bazénu, tak tady jsou plavčíci. Dát vědět plavčíku, je to člověk, který na to má výcvik a ví přesně, co má udělat, ví, jak poskytnout první pomoc, ví, jak toho tonoucího vytáhnout. Pokud jste v tom sama, tak zase využít těch možností, abyste k tomu člověku nemusela, protože on bojuje o život. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížíte, tak tady platí to přísloví, tonoucí se i z tébla chytá. On vás opravdu, on nebude brát ohledy, chytne se vás, vyšplhá po vás a bohužel vás potopí pod tu vodu a budete tam topící se dva. To znamená něco mu hodit, něco, co plave. Ideálně záchranný kruh, klacek, petlahev nafouklo vzduchem, třeba připojenou na něčem, na nějakém provázku, který jste schopná zatáhnout. A nebo se k tomu člověku přibližovat a mít tohleto v ruce. Prostě dbát vždycky na svou bezpečnost a potom teprve jí zasahovat.
2: Dodává lékař a influencer Marek Dvořák. Jeho nová kniha s názvem Už letím mapuje 30 příběhů přímo z terénu Markovi profese leteckého záchranáře. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
0: A zkontrolujeme ještě aktuální situaci na silnicích. Pozor na jižní spojce ve směru na Prahu 9 za sjezdem do ulice Švehlovy a za čerpací stanicí MOL. Tam dejte pozor na rozlitou látku na vozovce. Jedná se o olej. Může to klouzat tak opatrně. Komplikace zůstávají také v Černokostelecké ulici u křižovatky s Průmyslovou. V tomto místě máme nehodu dvou osobních aut. Stejný problém, tedy havárie dvou osobních vozidel, dali také v ulici k Barandovu, a to ve směru z centra před křižovatkou s ulicí k Austisu. V místě neprojedete levým jízdním.

0: ostatním pruhem. A v Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Víkendové Praze dohrála kapela Red Hot Chili Peppers, je 15 hodin 46,5 minuty. Zajímavá výstava vždy láká, možná vás stejně tak zláká i právě probíhající výstava Titanic. 10. dubna 1912 vyplula loď jménem Titanic z anglického přístavu Southampton do New Yorku. Po 5 dnech Titanic narazil do ledovce a potopil se v mrazivém Atlantiku. Na palubě zemřelo víc než 1500 pasažérů a pozor, výstava v pražských Letňanech už jen do 28. června. Takže ještě máte pár dní na to dozvědět se o slavném parníku i jeho cestujícím mnohem víc. Na výstavě uvidíte kajuty, strojovnu i osobní předměty, které byly vyloveny ze dna oceánu. Podrobnosti najdete taky v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. Ta se příliš nezměnila za poslední minuty. Máme tady jedno čerstvé varování, konkrétně z D5, 14,5. kilometr ve směru od Rozvadova do Prahy. Tady dejte pozor, na sjezdu došlo k požáru vozidla, tak opatrně. Komplikace zůstávají také na jižní spojce, a to konkrétně ve směru na Prahu 9, za sjezdem do ulice Švehlovy a za čerpací stanicí MOL je hlášený olej na vozovce, tak dejte pozor. Opatrně taky v Černokostelecké u křižovatky s Průmyslovou ulicí v Praze, havarovala tady 2 osobní auta a nehoda 2 osobních aut je stále také v ulici k Barandovu ve směru z centra před křižovatkou s ulicí k Austisu. Neprojedete tady levým jízdním pruhem. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 16. hodina je tady, s ní další zprávy na Rádiu Praha je přináší Žofie Nováčková. Ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Praha 5 odkoupí bývalý sklad gramofonových desek. Chce tam udělat jídelnu pro klienty sociálního centra. Vedení Prahy 11 chce na Chodově postavit venkovní koupaliště za 250 milionů korun. Zraněný reprezentant Jurásek už si na fotbalovém mistrovství světa nejspíš nezahraje. A zítra ráno se mohou objevit mlhy. Přes den bude polojasno a teploty kolem 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na místě bývalého skladu gramofonových desek na pražském Smíchově má vzniknout vývařovna. Praha 5 plánuje budovu v Pechlátově ulici odkoupit a vybudovat tam kuchyň. Tu by využívali klienti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Pozemek patří městské části. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové by radnice za budovu zaplatila 700 tisíc korun.
3: Tento dlouho nevyužívaný sklad měli původně nahradit stavebniny, ale ty nejsou pro tuto lokalitu vhodné. Proto jsme začali s firmou jednat o využití volných prostor městskou částí.
1: Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
4: Letní slunovrat si lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice, přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: V Praze 11 by do 4 let mohlo být nové venkovní koupaliště. Městská část si chce nechat vypracovat architektonickou studii. Koupaliště by mělo vzniknout vedle krytého bazénu u ulice Mírového hnutí. Náklady na výstavbu areálu a parkovacího domu pro 130 aut odhaduje radnice na 250 milionů korun. Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slávie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým začal s přípravou na poslední duel ve skupině, který se hraje ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a postup do play-off mu zajistí nejspíš jenom výhra. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci. A generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
5: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost.
1: V noci a ráno bude jasno až polojasno, zpočátku ojediněle přeháníky nebo bouřky. K ránu se v údolích ojediněle vytvoří mlhy. Přes den pak čekáme polojasno a teploty vystoupají na 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Máme tady několik přírůstků, například na Pražském okruhu na 79. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Dejte pozor na odstavené porouchané auto. V ulici Děkanská Vinice 1 je teď uzavírka kvůli demonstraci. Ulice je uzavřená směrem k České televizi. Tak tady neprojedete, komplikace, ale máme stále i v pražských ulicích kvůli nehodám, například v ulici k Barandovu ve směru z centra před křižovatkou s ulicí k Austisu havarovala 2 osobní auta, neprojedete levým jízdním pruhem. V Černokostelecké u křižovatky s Průmyslovou je také nehoda 2 osobních aut. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 za sjezdem do ulice Švehlova a za čerpací stanicí MOL je hlášený olej na vozovce, tak na to dejte pozor. A v Kukučinově ulici na konci této ulice, tak tam havarovala 2 osobní auta. Dobře, dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní odpoledne v prvním letním dni. Jsou 4,5 minuty po 16. hodině a s vámi je stále víkendová Praha. Už za necelou půl hodinu s několika tipy pro volný čas a svůj hit přihodí taky skupina Scooter. Break it up, break it up, break it up, break it up, my love. Nebo Chapel Roan. A přidá se také Holly Humberstone. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je 4:15, krásné nedělní odpoledne. Připomínám, že se můžete ještě stále zapojit do hlasování do vinilu. O vaše hlasy tentokrát bojují dvě londýnské hvězdy 90. let, blondětá Dido s LPčkem No Angel a proti ní stojí kapela z začátku dekády London Beat s deskou In The Blood. A k hlasování použijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme už zítra, tedy v pondělí po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace na Pražském okruhu, tam máme problém na 79. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Je tam odstavené porouchané auto, projíždějte opatrně. Pozor, v ulici Děkanská Venice 1, tam bohužel je uzavírka kvůli demonstraci. Ulice je uzavřená směrem k České televizi. Problémy zůstávají také na D4, a to na 39.5. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Je tam hlášený předmět na vozovce. Jedná se o větev v jízdním pruhu, tak projíždějte velmi opatrně. Opatrně také v Praze v Kukučinově ulici. Na konci této ulice havarovala dvě osobní auta. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 za sjezdem do ulice Švehlova a za čerpací stanicí MOL byl hlášený olej na vozovce. Ještě tam mohou být nějaké následky, tak opatrně v tomto místě. V Černokostelecké u křižovatky s Průmyslovou dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. No a pomalu už by se měla odklízet nehoda v ulici k Barandovu ve směru z centra před křižovatkou s ulicí k Austisu. I tady havarovala dvě osobní auta a neprojeli jste tady levým místním pruhem. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Je půl páté, nedělní víkendová Praha teď pokračuje několika pražskými typy a přináší je Jirka Štefl.
1: Začalo léto a s ním opět vyjíždí i kinobus dopravního podniku. Oblíbená součást letních měsíců zamíří na osvědčená místa a nabídne výběr z českých i zahraničních filmů. Od pondělí ho najdete na náměstí Jiřího Berana v Čakovicích. Těšit se tam můžete na filmy jako Tanec s medvědem, Bláznivá střela nebo Dream Team. Vstup na všechna promítání je zdarma a projekt začíná ve 9:45 večer. Do konce léta se kinobus zastaví třeba ještě v Letňanech nebo na Zličíně. A nebo se zúčastněte komentované prohlídky štvanického klubu Fuchs 2. Řada mistrovství světa, velká vítězství československých hokejistů, renomovaný architekt, vynikající architektura, party, techno a rave music. Tohle všechno je spojeno s funkcionalistickou budovou stojící hned vedle magistrály na ostrově Štvanice. Komentovanou procházku pořádá v pondělí Open House Praha. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu dvou osobních aut v Černokostelecké ulici u křižovatky s Průmyslovou. Projíždějte proto opatrně také v Kukučinově ulici, na jejím konci v zatáčce havarovala dvě osobní auta. Problémy zůstávají i na Pražském okruhu na 79. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Je tam odstavené porouchané vozidlo. A pozor si dejte i na D4 na 39,5 kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Tady leží na vozovce mezi jízdními pruhy větev. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 16 hodin 46 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme pěknou neděli, dnes je první letní den, to znamená, chtělo by to nějaké schlazení vnitřní, pokud možno, tak proto připomínám, že v Praze na výstavišti v Holešovicích dnes pokračuje minimálně do 18 hodin další ročník Prague Ice Cream Festivalu a taky dnes se zcela jistě přiláká nejenom milovníky zmrzliny, desítky zmrzlinářů uspokojí chutě i těch nejnáročnějších návštěvníků, připravují geláto, točené zmrzliny, sorbety i speciální edice, například pro vegany. K dispozici je dětská nebo sportovní zóna, čekají vás koncerty i další zábava pro celou rodinu. No a pro více informací mrkněte do tipů na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A sledujeme stále aktuální situaci na silnicích. Máme tady jedno varování na D4 na 41. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy je uzavřený nájezd na D4. Je to kvůli silnému dešti a hrozící záplavě. V místě je také snížená viditelnost, tak projíždějte velice opatrně. Komplikace máme na D4 i na 39. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice na vozovce mezi jízdními pruhy, je tam utržená větev. Problémy zůstávají i na Pražském okruhu na 79. kilometru na trase Ruzyně-Modletice, tam je odstavené porouchané vozidlo a stále si dávejte pozor také v Praze v Kukučinově ulici na jejím konci v zatáčce havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je 17 hodin, s vámi je Rádio Praha, se mnou už je ve studiu Žofie Nováčková se zprávami, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Pražský magistrát zítra na staroměstské radnici pořádá veřejné projednání k úpravě okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Parašutisté na Rokycansku museli kvůli počasí nouzově přistát, 4 z nich jsou vážně zranění. Marie Bousková má další titul na okruhu WTA. A zítra bude polojasno a teploty kolem 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé mohou zítra 22.6. v 15 hodin navštívit veřejné jednání k územní studii na prostor mezi Bubenským a Holešovickým nábřežím. Součástí jednání na staroměstské radnici bude i výklad architektů, kteří materiál zpracovali. Připomínky k návrhu je možné podávat až do 13. července. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: V území má dle návrhu přibýt 22,5 tisíc obyvatel a asi 10 tisíc bytů. Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha Bubny a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
1: Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů a jsou vážně zranění. Zbývalým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy. Teď ještě zůstávají na místě, další informace zjišťujeme. Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Řekl to viceprezident J.D. Vance po prvním kole jednání ve Švýcarsku. Rozhovory o míru na Blízkém východě označil za historické a řekl, že v posledních hodinách výrazně pokročili. Washington dál trvá na tom, aby Teherán neměl jadernou zbraň. K situaci v Libanonu Vance dodal, že v posledních několika dnech vnímá velký pokrok v jednáních.
4: Spojené státy udělaly pro zastavení konfliktu v Libanonu v posledních několika měsících více než kterákoliv jiná vláda na světě. A my na tom budeme i nadále pracovat. Mír nikdy není snadný, ale americký prezident je odhodlaný nejen k míru mezi Spojenými státy a Íránem, ale i k regionálnímu míru. Proto jsme zde a pracujeme na prosazení našich zájmů.
1: Írán příměří podmiňuje ukončením izraelských útoků na Libanon. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballáh se v pátek dohodly na klidu zbraní. Armáda židovského státu i včera na jih Libanonu útočila. Tenistka Marie Bousková v přípravě na Grand Slamový Wimbledon ovládla 250 v Nottinghamu. Ve finále přehrála Američanku Emu Navarovou 7-6, 4-6 a 6-2. Dnes by si o titul na okruhu WTA mohla zahrát také Linda Nosková. V Berlíně má nastoupit proti další Američance Jessice Pegulaové. Start zápasu ale zatím odsouvá nepříznivé počasí. V noci a ráno bude jasno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky nebo i bouřky. K ránu se v údolích ojediněle vytvoří mlhy. Přes den pak čekáme polojasno a teploty vystoupají na 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A taky dnes v tom jdeme s vámi. Tak jak to na silnicích vypadá právě teď po 17. hodině? Stále je problém v Kukučinově ulici v Praze. V zatáčce na konci havarovala 2 osobní auta, pořád tam máme hlášené problémy. Ty jsou teď také na D4 na 41. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Je tam uzavřený nájezd na D4 kvůli silnému dešti, snížené viditelnosti a nebezpečí záplavy. Tak opatrně. Komplikace máme také v Sulické ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A ještě připojím Sokolskou ulici v Praze 2. Tady počítejte s omezením mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstím IP Pavlova. Místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Omezení tady potrvá taktéž do 30. června. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Přeji vám vydařenou neděli, máme 5,5 minuty po 17. hodině a je před námi další téma. Co zůstane z ukrajinských památek jako Kyjevsko-Pečerská lávra, když je zasáhne ruský útok? A dokáže dnešní digitální technologie zachytit jejich podobu dřív, než je válka spustoší? Ochránit to, co bylo po staletí symbolem kultury, se snaží mobilní digitální pracoviště Archa 3, které navrhli odborníci z Českého národního muzea. A jak už v 17:30 uslyšíte, vypadá to, že mají první výsledky. A ve víkendové Praze nechybí ani Rihanna. Billie Eilish i kapela Činesky. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: 17 hodin 17 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásnou neděli, dnes s datem 21. června, máme první letní den, tak si ho užívejte a pokud možno s námi. Pokud teď vyrazíte na Karlínské náměstí, tak vás tam ještě stále až do 20. hodiny čeká Karlínský Street Food Festival. Těšit se můžete na desítky stánků s moderní světovou kuchyní a mimo jiné i na projekt Taste of Africa s autentickými africkými specialitami. Nechybí ani živá hudba a DJská vystoupení nebo aktivity pro děti, jako třeba kreativní dílny a oblíbené malování na obličej. A součástí doprovodného programu je i tetovací salon nebo adrenalinový atrakce. Vstup na celou akci je pro všechny návštěvníky zdarma. Praha žije festivaly. A jak to žije na silnicích v Praze a okolí? No, ne vždy tak, jak bychom si představovali. Například pokud jedete v ulici Křížová u Radlické, u křižovatky s Radlickou ve směru od tunelu Mrázovka, tak dejte pozor, osobní auto tam narazilo do obrubníku, neprojedete levým jízdním pruhem. Komplikace máme taky v Kukučinově ulici v Praze. Na konci této ulice v zatáčce havarovala dvě osobní auta. Pozor si dejte i na D11 na 23. kilometru ve směru z Prahy. Na vozovce je padlý strom a problémy zůstávají i na D4 na 41. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy je uzavřený nájezd na D4. Je to kvůli silnému dešti, snížené viditelnosti a záplavě. Jděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je téměř půl šesté a s vámi je víkendová Praha. Dnes nedělní, první letní. Ne vždy se dá před válkou uchránit to, co je po celá staletí součástí evropské kultury. Unikátní česká technologie ale našla způsob, jak ohrožené památky převádět do 3D digitální podoby. Řeč je o mobilním digitalizačním pracovišti Archa 3, které s finanční záštitou Karel Komárek Family Foundation vyvinuli odborníci Českého národního muzea. A pouhé dva týdny před ruským útokem na Kyjevsko-Pečerskou lávru na Ukrajině se jim díky tomu podařilo pořídit 3D dokumentaci části památky, kterou v minulých dnech zasáhly ruské drony.
1: Ohrožená je fresková výzdoba, poškozené byly všechny střechy.

0: Kromě toho ale nástroj zvládne pořídit i digitální záznamy celých budov, pokračuje Savko.
1: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lavy, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda, takže to vlastně naskenovali máme.
0: České technologii se tak podařilo detailně zachytit barevně dekorovanou fasádu se sakrálními výjevy. V nejbližších dnech bylo v plánu skenovat celý objekt i se střechou. To se ale kvůli ruskému útoku na památku UNESCO nestihlo. I přesto pořízený záznam významně pomůže s budoucí opravou kláštera.
1: To se jednak samozřejmě používá k posuzování té škody, která vznikla, a taky pak restaurátorským zásahům. To znamená, odborníci, kteří se pak věnují restaurování, mají dokonalý záznam, dokonalou předlohu toho, jak má vlastně po restaurování ten objekt vypadat, aby se vrátil do původní polohy, podobě před tím poškození.
0: Napjatou situaci podle Savka zažívá personál Kyjevsko-Pečerské lávry i mimo svou práci. Otec jedné z jeho kolegyň přišel kvůli ruskému útoku o byt.
1: Lidi, kteří žijí v Kyjevě, počítají každou noc s tím, že ráno se můžou probudit do toho, že mají vyhozeli auto dolů v ulici, nebo v nejhorším případě, že je někdo zraněn nějakým výbuchem u domu a tím pádem mají zničený okna. Takže vlastně ta atmosféra je taková napjatá, protože několik lidí mě řeklo, že vlastně neví, jestli se ráno zbudí.
0: S digitalizací kulturního dědictví ohroženého válkou bude pracoviště Archa 3 na Ukrajině pokračovat a její kopie poslouží potřebám Českého národního muzea. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
4: A vracíme se na silnice v Kukučinově ulici v Praze. Dejte pozor, na konci v zatáčce tam havarovala dvě osobní auta. Stále tam máme hlášené problémy. Ty jsou také v ulici Křížová u křižovatky s Radlickou ve směru od tunelu Mrázovka. Havarovalo tady osobní auto po narazu do obrubníku a neprojedete levým jízdním pruhem. Problémy máme taky na D4, na 41. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy je uzavřený nájezd na D4, v místě je silný déšť, snížená viditelnost a záplava. Problémy jsou také na D11 na 23. kilometru ve směru z Prahy, tady je na vozovce padlý strom, tak projíždějte velmi opatrně. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 17 hodin 46 minut, víkendová Praha pokračuje. Pražský hrad vás zve až do 26. července na největší letošní výstavu, která propojuje středověké artefakty se současným uměním. K vidění je přes 140 středověkých a renesančních relikviářů, obrazů, sošek i vzácných textilních památek ze svatovického pokladu, no a k tomu obrazy současných výtvarníků. A nechybí ani zlatý korunovační kříž, označovaný také jako ostatkový kříž. Detaily najdete v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A vracíme se na silnice, stále sledujeme aktuální situaci, mimo jiné v Praze v Křížové ulici u křižovatky s Radlickou ve směru od tunelu Mrázovka je nehoda osobního auta, které najelo do obrubníku, neprojedete kvůli tomu levým jízdním pruhem. Nehoda je taky stále v Kukučinově ulici v Praze, na konci této ulice v zatáčce havarovala dvě osobní auta. Pozor si dejte i na D4, a to konkrétně na prvním kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Tam došlo, nebo je tam odstavené porouchané auto, tak opatrně. D1, tady máme problémy například na 22. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Havaroval tady motocykl, projíždějte se zvýšenou opatrností. Ještě jednou D1 ve směru do Prahy, 32. a 5. až 23. kilometr. Dejte pozor, je tady dopravní zácpa kolony zhruba v délce 10 kilometrů. D7, tam máme problém na 11. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov, pohybují se tady liné na vozovce, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. D11, 23. kilometr ve směru z Prahy, tady máme stále hlášený padlý strom na vozovce, a opatrně i na D4, tam máme také problém na 41. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy, je tam uzavřený nájezd na D4 v tom místě, je to kvůli silnému dešti, snížené viditelnosti a záplavě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Radnice Prahy 12 staví v Modřanech dům s městskými byty. Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. A zítra se mírně ochladí a bude polojasno.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese. Až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
2: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Dělníci začali stavět nový bytový dům v Modřanech v Praze 12. V 5podlažní budově plánují postavit celkem 29 bytových jednotek a další 4 nebytové prostory. Radnice chce dům využít pro obecní bydlení.
3: Městská část chce jednotky nabízet učitelům, hasičům, zdravotníkům anebo sociálně potřebným. Celkové náklady jsou přes 92 milionů korun, z toho 85 milionů dotuje pražský magistrát. Stavební práce potrvají zhruba 15 měsíců. Z pražských Modřan, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Novou volnočasovou a sportovní zónu chce u řeky Jizery vybudovat vedení Mnichova Hradiště. Stavět začnou firmy pravděpodobně příští rok. Kolik bude nový areál stát, zatím není jasné. Část nákladů město uhradí z nadačního fondu Škoda Auto. Ten podpoří do roku 2029 i další projekty částkou 30 milionů korun.
4: Peníze město využije i na opravu fotbalového stadionu, tenisových kurtů nebo připraví pozemky pro novou městskou čtvrť na jihozápadě města. Rekonstruovat se bude také dětské zdravotní centrum. Z Mnichova Hradiště Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. Zítra má přijít mírné ochlazení. Teploty vystoupí maximálně na 31 stupňů a bude jasno až polojasno. Ráno se v údolí mohou tvořit mlhy.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A my se podíváme taky na silnice, jak to vypadá v okolí Prahy i v samotné metropoli, například v Křížové ulici v Praze u křižovatky s Radlickou ve směru od tunelu Mrázovka. Dejte pozor, osobní auto tady narazilo do obrubníku a neprojedete levým jízdním pruhem. Ty problémy v tomto místě ještě nějakou chvíli potrvají, tak opatrně. Pozor si dejte i na D4 na 24. a 5. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Osobní auto tady narazilo do svodidel, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Ještě jednou D4, první kilometr ve směru z Prahy na Strakonice, tady máme odstavené porouchané vozidlo. D1, 22.5. kilometr ve směru do Prahy, dejte pozor, havaroval tady motocykl, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Problémy máme na dálnici D1 taky na 32. a 5. až 23. kilometru ve směru na Prahu. Je tady dopravní zácpa, tvoří se kolona několik kilometrů dlouhá a problémy zůstávají i na D7, a to konkrétně na 11. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Tady platí varování, pohybují se tady lidé na vozovce. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Máme 4,5 minuty po 18. hodině, krásný večer.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
9: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
6: Další týden, další události v naší metropoli, třeba odvolání šéfa kontrolního výboru během jednání zastupitelstva nebo otevření zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad. Už ve 15:45 vše uslyšíte v rubrice Týden v Praze. S Petrem Jungmanem se ohlédneme do historie 21. červnového dne. Jedním ze zahraničních interpretů, který u nás vystupuje, je zpěvák a kytarista Sting. Má k tomu dobrý důvod, jeho písně tady prostě zná snad úplně každý. A dnes večer vystoupí na pražském festivalu Metronom. Vydáme se tam s naším reportérem. A v pražském Edenu před necelou hodinou odstartoval zahajovací ceremoniál olympiády dětí a mládeže. Letní hry budou oficiálně zahájeny zapálením olympijského ohně. A jak zatím ceremoniál vypadá, tak na to se už za chvíli zeptám našeho reportéra. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláde Malošík.
5: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Poprvé v historii se bude konat olympiáda dětí a mládeže v Praze. Na stadionu v Edenu jsou právě teď mladí sportovci na slavnostním zahajovacím ceremoniálu celých her a je tam také reportér Štěpán Bém ze sportovní redakce. Štěpáne, zdravím tě.
2: Hezký den.
1: Tak co zatím diváci na 20-tisícovém stadionu mohli vidět?
2: No, musím říct, že tu je všechno zatím tedy pořádně nahlas. Já asi 10 tisíc diváků tady na pražském Edenu jsme zatím během těch 13 minut, co zahajovací ceremoniál trvá, viděli parkourovou show, vynesení vlajky domácí Prahy na velké pódium, přes bedny tady skákali gymnasté, mezi tím se nad nimi ve výšce asi 20 metrů předváděli slacklineři nebo akrobatky, které se zamotávaly do obřích stuh v barvách vlajky hlavního města. No a viděl jsem, že v zákulisí se také připravuje prezident České republiky Petr Pavel. Hned vedle něj stály malé baletky nebo tanečnice ve třpitivě růžových kloboučcích. Olympiádu dětí a mládeže Praha hostí tedy vůbec poprvé v historii a účastní se jí asi 3,5 tisíce reprezentantů ze všech českých krajů ve věku 12 až 16 let. Já věřím, že až všichni postupně nastoupí ve svých výpravách tady na pódium, bude to pro ně opravdu velký moment.
1: Štěpáne, ty už jsi zmínil osobnost nebo účast českého prezidenta, které sportovní osobnosti, ale třeba taky umělci se ceremoniálu účastní.
2: Přibližně hodinu a půl před začátkem ceremoniálu byli před stadionem na autogramiádě fanouškům i mladým sportovcům k dispozici vlajkonoši jednotlivých krajů, například trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný, mistr světa v rychlostní kanoistice Josef Dostál nebo také vítěz etapy cyklistického Tour de France Zdeněk Štybar. To ale není všechno, na místě jsou jako patroni jednotlivých krajů i další olympionici, například judista David Klamrt nebo šermíř Aleksandr Šupenič. No a tahákem toho kulturního programu bude český zpěvák, ale taky bývalý snowboardista a závodník v brazilském jiu-jitsu Ben Cristovao.
1: No a když se bude na olympiádě dětí a mládeže v Praze bojovat o medaile a taky v kolika sportech?
2: Soutěže o medaile začnou hned zítra a potrvají následující 3 dny. Soutěžit se bude ve 23 sportech a olympiáda dětí a mládeže bude rozprostřená po celém hlavním městě. Mezi sportoviště patří například slalomářský kanál v Troji, libeňská Unip Arena a potom také haly na Chodově nebo v Řepích. V golfu se bude soutěžit na novém hřišti ve Vinoři. Plavci a plavkyně budou závodit v Podolí a na Vltavě se s historickou kulisou cílové věže na Císařské louce pojedou závody v rychlostní kanoistice a veslování.
1: Tak olympiáda dětí a mládeže v Praze a aktuálně z pražského Edenu reportér Štěpán Bém. Štěpáne, díky za informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Křížové ulici u křižovatky s Radlickou ve směru od tunelu Mrázovka. Dejte pozor, osobní auto tady narazilo do obrubníku, v místě neprojedete levým jízdním pruhem. Komplikace jsou taky na D4, a to na 24,5 kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Osobní auto tady narazilo do svodidel. D4, první kilometr ve směru z Prahy na Strakonice, tady je odstavené porouchané auto, projíždějte opatrně. Pozor také na nehodu motocyklu na dálnici D1, a to na 22,5 kilometru ve směru na Prahu. Momentálně je komunikace uzavřená a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Připojím ještě problémy na D7, 11. kilometr ve směru z Prahy na Chomutov. Tady se pohybují lidé na vozovce, tak dejte pozor. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Nelaďte se od pondělí do pátku na to.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Poslední hodiny má před sebou 10. ročník pražského festivalu Metronom. Zraky a sluch fanoušků se teď zaměřují především na hlavní pódium, kde dnes večer vystoupí zpěvák Sting. Na letišti v Letňanech je i náš reportér Jirka Štefl. Ahoj Jirko.
2: Krásný večer Vládě, tobě i našim posluchačům, ahoj.
1: Také do Stingova vystoupení, ale ještě zhruba hodina a půl zbývá. Kdo koncertuje právě teď?
2: Tak je to pětičlenná formace z Islandu Of Monsters and Men, určitě znáte i z našeho vysílání z Rádia Praha. Hrají trochu pop, trochu folk a trochu rock. Jejich hudba je založená hlavně na takovém příjemném hudebním dialogu jedné zpěvačky a jednoho zpěváka. A na tom pódiu jim to opravdu skvěle ladí. Lidé tady, fanoušci tady sedí na trávě, udělali si tady takový piknik a je to krásné, příjemné odpoledne. Nesvítí, nepaří tady sluníčko jako včera nebo předevčírem, pofukuje tady vítr, žádná v podstatě přeháňka tady ani nebyla, tak uvidíme, doufáme, že to taky zůstane. Každopádně ten Sting opravdu za zhruba hodinu a půl a jsem velmi zvědavý, co Sting přiveze, protože do Česka jezdí velmi pravidelně, ale s největší pravděpodobností to budou jeho největší hity, které naspíval i se skupinou Police.
1: Já bych si tipnul, že přiveze i kytaru, ale v každém případě...
2: Rozhodně, ne jednu.
1: Ne jednu. Jirko, festival se letos přesunul z pražského výstaviště na letiště do Letňan. Vyplatilo se to?
2: Tak doslova bych řekl, že ten letošní 10. ročník je zároveň prvním ročníkem. Organizátoři si vyzkoušeli nové prostory. Nevýhodou je to, že ten areál musíte pokaždé postavit prostě od nuly, od základu. Pronajmete si obrovský plác a musíte ho přizpůsobit festivalovým podmínkám. No a otázkou taky je, jestli se to vyplatilo finančně. Ta stejná agentura tady bude mít v létě ještě koncerty One Republic a Pitbulla, takže postavit celou infrastrukturu na třídenní festival by rozhodně nebylo finančně návratné. No a z pohledu fanoušků, mnozí z nich na sociálních sítích říkali, že raději měli Metronom na výstavišti v Holešovicích, tady v tom městském prostředí, ale to částečné zklamání z festivalu jako takového jim kompenzují ta výborná hudební vystoupení. Včerejší koncert Nicka Cavea se skupinou The Bad Seeds opravdu stál za to, ten dav si tady Nick Cave naprosto získal.
1: Jak už jsme říkali, pražský festival Metronom je vlastně už ve finále, tak jaké další festivaly jsou teď před hudebními fanoušky?
2: No jsou před námi dva ostravské festivaly, a to Beats for Love. Na něm hned první den, tedy ve středu 1. července, vystoupí celosvětově známý DJ Calvin Harris. O dva týdny později pak začne Colors of Ostrava, na kterém se fanoušci zase zaposlouchají do hudby Mobyho, LP, Terio Swimse nebo 21 Pilots. Český rozhlas bude z festivalu vysílat živě, konkrétně Radiožurnál, no a na ostatních stanicích uslyšíte samozřejmě i reportážní vstupy z festivalu Colors. Z Ostrava, zveme vás.
1: No a z 10. ročníku pražského festivalu Metronom se nám přihlásil reportér Jirka Štefl. Jirko, díky za informace, krásný večer a naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásnou neděli všem.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
3: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Toma Jonese teď na rádiu Praha střídá Žofie Nováčková, přináší zprávy v 6:30.
1: Všechna přírodní koupaliště v hlavním městě jsou podle hygieniků vhodná ke koupání. Na 4 z 9 sledovaných míst je voda zakalená, ale zdravotně nezávadná. Týká se to Vltavy u Branické pláže a také koupališť Čbán, Hostivař a Šeberák. V ostatních plochách je kvalita vody výborná. Na místě bývalého skladu gramofonových desek na pražském Smíchově má vzniknout vývařovna. Praha 5 plánuje budovu v Pechlátově ulici odkoupit a vybudovat tam kuchyň. Tu by využívali klienti centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Pražští zastupitelé tento týden zrušili zakázku.

0: originální sochy, která je uložená v lapidáriu Národního muzea. Podobizna Josefa Václava Radeckého z Radče byla na náměstí do roku 1919. Její návrat by měl připomenout významnost českého šlechtice. Do Česka mají dorazit silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze v Křížové ulici u křižovatky s Radlickou. Ve směru od tunelu Mrázovka dejte pozor, osobní auto tady narazilo do obrubníku. Neprůjezdný je levý jízdní pruh, stále projíždějte velice opatrně. Opatrně taky na D4 na 24,5 kilometru ve směru od Strakonic do Prahy osobní auto narazilo do svodidel. Na 41. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy je odstavené porouchané auto. Projíždějte opatrně. Opatrně také na 1. kilometru D4 ve směru z Prahy na Strakonice. Tady je také odstavené porouchané vozidlo. D1, tam máme stále problém na 22,5 kilometru ve směru do Prahy, havaroval tam motocykl. Na místě probíhá vyšetřování, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ještě připojím D1, a to 32,5 až 23. kilometr ve směru do Prahy. Tady je dopravní zácpa a několik kilometrů dlouhá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Máte rádi novinky?
8: Tak si nalaďte každou středu

0: Berlín. Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska skončilo jaro. Nebeský odloj se v 10 hodin a 24 minut přešteloval na léto. Slunce nám v tom okamžiku bylo nejblíž, dotklo se obratníku raka a začal magický čas letního slunovratu. Tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety. V roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
4: Běž domů, Ivane.
3: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
5: Za svídání, ne, s Bohem.
3: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský update.
1: Další týden přinesl do naší metropole řadu zásadních událostí. Třeba během jednání zastupitelstva hlavního města byl odvolán šéf kontrolního výboru a veřejnosti se otevřelo zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad. Víc nám teď řekne v rubrice Týden v Praze Štěpánka Martanová.
2: Hezký den. V pondělí jednali pražští radní. Schválili třeba to, že dopravní podnik začne připravovat bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy na Petřín. Výto má asi na 80 milionů korun a práce by mohly začít v roce 2028. Praha taky prodlouží cyklostezku v Bráníku, a to v oblasti pobřežní cesty u bývalých ledáren. I o tom rozhodli radní. Kromě stezky pro pěší, cyklisty, ale i inline bruslaře, bude její součástí i přemostění zátoky Lávkou. A město připravilo dopravní opatření pro maximální snížení negativních dopadů rekonstrukce Kbelské ulice. Ta začne 2. července a potrvá 45 dní. Práce budou probíhat, tak říkajíc, 24/7. Velkou přístavbou má projít kongresové centrum v Nuslích. Architektonicky i funkčně se má objekt rozšířit o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Stavba začala v úterý a potrvá 27 měsíců. Už jste viděli nový Jiřák, tedy náměstí Jiřího z Poděbrad? Od tohoto týdne je zcela nové prostranství už přístupné veřejnosti. A zatímco jedni jsou nadšení, druzí na sociálních sítích nešetří kritikou. Na náměstí přibyly třeba stromy, zprovozněná byla kašna a prostranství má propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. To náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích teprve modernizace čeká, ale už teď je jasné, že i tady bude více stromů nebo vodních prvků. Vyplývá to z projektu, který vybralo vedení Desítky. Ve středu v podvečer běhaly stovky lidí po Letné, a to v rámci olympijského běhu. A taky se ve městě protestovalo. Několik stovek lidí na Palackého náměstí dalo nesouhlas se senátní novelou o změně pohlaví, takzvané tranzici. Ta má mimo jiné oddálit věkovou hranici pro chirurgickou změnu pohlaví o 3 roky na 21 let. Asi 2 hodiny nejezdilo ve čtvrtek odpoledne metro na lince B, a to v úseku Smíchovské nádraží Florence. Ve stanici Anděl skočil muž pod přijíždějící soupravu, na místě zemřel. Stovky lidí si připomněli památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Akce se konala na tradičním pietním místě u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metodie v Reslově ulici. Od rána pak jednali zastupitelé hlavního města. Asi nejzásadnějším bodem bylo odvolání šéfa kontrolního výboru a taky dosavadního lídra hnutí ANO pro Prahu Ondřeje Prokopa. Důvod? Kauza nepřiznaných bytů. Sedmička oznámila, že chce odebírat přebytky elektřiny z fotovoltaických elektráren od institucí, které sídly v jejím okolí. Nabídne jim vyšší cenu, než je běžný výkup elektřiny, má tak ušetřit se nákup energií. Z této zprávy mrazí. V psím hotelu měli týrat zvířata a přišli na to veterináři v zařízení v Libni. Psi se většinu dne nacházeli v malých klecích a ven mohli jen na chvíli, ráno a večer. V době kontroly se v klecích malých rozměrů nacházelo 21 psů. V sobotu se běžel závod na pomoc handicapovaným a taky sjel přes Prahu už 6. ročník největšího amatérského silničního závodu v Česku na etap. Celý víkend si pak můžete vychutnávat nejrůznější druhy zmrzlin, a to v rámci největšího zmrzlinového festivalu ve střední Evropě. A nebo si prostě jen užívat v tropických teplot někde u vody. Ať už je váš program jakýkoliv, doufám, že vám ho zpříjemňuje poslech Rádia Praha. Od jeho mikrofonu vám klidný zbytek víkendu přeje Štěpánka Martanová.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Křížové ulici u křižovatky s Radlickou ve směru od tunelu Mrázovka. Dejte pozor, osobní auto tady narazilo do obrubníku, neprojedete levým místním pruhem. Opatrně i na dálnici D1 na 22,5 kilometru vyšetřují ve směru na Prahu nehodu motocyklu. Problémy na D1 jsou také ve směru na Prahu na 32,5 až 23. kilometru. Je tam dopravní zácpa a kolony několik kilometrů dlouhé. Tak se připravte na možné zdržení a na silnicích hlavně opatrně. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: V noci na pondělí bude jasno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky nebo bouřky. K ránu se v údolích ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 19 až 17 stupňů Celsia. A foukat bude slabý, proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. V pondělí bude přes den jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: protestovali u České televize proti změně financování médií veřejné služby. Pražský magistrát zítra na staroměstské radnici pořádá veřejné projednání k úpravě okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Vedení Prahy 11 chce na Chodově postavit venkovní koupaliště za 250 milionů korun. A zítra čekáme mírné ochlazení, teploty nepřekročí 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
2: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
3: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
2: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
4: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že my se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
2: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Lidé mohou zítra navštívit veřejné jednání k územní studii na prostor mezi Bubenským a Holešovickým nábřežím. Součástí jednání na staroměstské radnici bude i výklad architektů, kteří materiál zpracovali. Připomínky k návrhu je možné podávat až do 13. července. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: V území má dle návrhu přibýt 22,5 tisíc obyvatel a asi 10 tisíc bytů. Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha-Bubny a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
0: Praze 11 by do 4 let mohlo být nové venkovní koupaliště. Městská část si chce nechat vypracovat architektonickou studii. Koupaliště by mělo vzniknout vedle krytého bazénu u ulice Mírového hnutí. Náklady na výstavbu areálu a parkovacího domu pro 130 aut odhaduje radnice na 250 milionů korun. Filip Salač skončil v domácí velké ceně České republiky třetí a v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto 2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu se po startu propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je získal zpět. Kromě soupeřů bojoval i s velkým horkem.
6: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat. Bylo šílený horko, jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu. Jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu skolaboval. Já jsem samozřejmě chtěl jít za fanouškama, pak jediný co, tak jsem potřeboval vodu, aby mě prostě polili studenou vodou, jinak bych nedal ani do toho Park Ferme.
0: Zítra má přijít mírné ochlazení. Teploty vystoupí maximálně na 29 až 31 stupňů a bude jasno až polojasno. Ráno se v údolí mohou tvořit mlhy.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodou na D7, a to konkrétně mezi 46. a 47. kilometrem ve směru z Prahy na Chomutov. Je tady nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností, na místo už míří policisté. Komplikace zůstávají taky na dálnici D1. Na 22. půltém kilometru ve směru do Prahy havaroval motocykl, stále tam probíhá vyšetřování, projíždějte se zvýšenou opatrností a opatrně i na dálnici D1 na 32. a půltém až 23. kilometru. Tady máme dopravní zácpu a kolony několik kilometrů dlouhé, tak se připravte na možné zdržení a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Máme 4 minuty po 19. hodině a s vámi je nedělní večerní Praha. Příští minuta například s aktuálními tipy pro volný čas. A je známo, že katedrála svatého Víta je symbolem české státnosti. Objevila se ale také v desítkách filmů, od němých snímků přes historické velkofilmy až po hollywoodské produkce. V závěrečném dílu našeho seriálu o nových svatovických varhanách se za chvíli vydáme po stopách filmařů, kteří na Pražském hradě hledali kulisy pro své příběhy. A o muziku se postarají Avicii a Low Black.

0: Tohle se tančí samba v kapkách deště, to byla Burma Jones na Rádiu Praha. Katedrálu svatého Víta známe jako místo korunovací státních pohřbů nebo významných církevních obřadů. Už téměř 100 let, ale přitahuje také filmaře. V posledním dílu našeho seriálu o nových svatovítských varanách jsme se dívali na to, jakou roli měl chrám ve filmu.
1: Katedrála svatého Víta se ve filmu objevuje už od samých počátků české kinematografie. Není divu, jen málo která stavba dokáže během několika vteřin připomenout české dějiny, víru, moc i státnost. Varhaník u svatého Víta je němé drama režiséra Martina Friče z roku 1929. Vypráví o starém varhaníkovi, kterého stvárnil Karel Haschler. Ten se nešťastnou shodou okolností zapleté do osudu uprchlého vězně a jeho dcery Kláry. Z původně prostého úkolu předat dopis a peníze se postupně stává tragický příběh plný nedorozumění, vydírání a lidských obětí. Hned v úvodu snímku se nad panoramatem Prahy objeví záběr na chrám doprovázený poetickým mezititulkem.
2: Nahoře nad městem, jako kamenná stráž boží, tyčí se došera chrám svatého Víta, jehož věže spojují zemi s nebesy.
1: Monumentální chrám se ale neobjevoval jen v poetických příbězích. Režiséři ho využívali také tehdy, když chtěli zdůraznit významné okamžiky českých dějin. Dobře patrný je například ve filmu Atentát o operaci Antropoid nebo v úvodních záběrech seriálu Kamarádi, kde okamžitě ukotvuje děj v českém prostředí.
3: Natürlich auch Österreich, aber ebenso Böhmen und Mähren, der Westen Polens und die baltischen Staaten.
1: Výraznou roli dostává katedrála svatého Víta také ve velkofilmu Dny zrady režiséra Otakara Vávry, který zachycuje dramatické události roku 1938 a mnichovské krize. Ve snímku z roku 1973 nepředstavuje chrám pouze jednu z dominant Prahy. Stává se symbolem země stojící na prahu jedné z nejtěžších zkoušek svých moderních dějin. Její věže se tyčí nad městem ve chvíli, kdy se rozhoduje o osudu celého Československa.
4: Ecce homo. Člověka naplňuje hlubokou pokorou dokonalost tohoto nejdůmyslnějšího zázraku ve vesmíru. Dnes přistupujeme ke koruně lidského těla.
1: Chrám ale filmaře přitahoval i v pozdějších desetiletích. Ve filmu Svědek umírajícího času z roku 1990 pomáhá vytvářet obraz rudolfinské Prahy na přelomu 16. a 17. století. Historické drama sleduje osudy lékaře a filozofa Jana Jesenia v období politických a náboženských konfliktů, které předznamenaly tragické události českých dějin. O 16 let později se svatovítská katedrála objevila také v dánském filmu Setkání v Praze s Madsem Mikkelsenem. Tentokrát už nejde o kulisu velkých dějných zvratů, ale o součást melancholického portrétu současného města. Praha se tady stává místem vzpomínek, hledání vlastní identity i bolestných osobních rozhodnutí. Gotické věže, monumentální interiéry a výjimečná poloha nad městem lákají filmaře dodnes. Pražský hrad se díky tomu objevili v řadě dalších zahraničních produkcí a i když kamera často zabírá především nádvoří nebo jen panorama Hradčan, silueta katedrály bývá jedním z nejvýraznějších poznávacích znamení Prahy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
7: Give me a beat.
6: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Je 7:30, s vámi stále Večerní Praha. Připomínám, že se můžete ještě stále zapojit do hlasování do Vinylu. O vaše hlasy tentokrát bojují dvě londýnské hvězdy 90. let. Blondětá Dido s LPčkem No Angel a proti ní stojí kapela začátku dekády London Beat s deskou In The Blood. K hlasování použijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. No a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme už zítra, tedy v pondělí po zprávách v 21 hodin.

0: Už za necelou minutu bude 7:45, nedělní večerní Praha teď pokračuje několika pražskými typy. Slovo má Jirka Štefl.
1: Začalo léto a s ním opět vyjíždí i kinobus dopravního podniku. Oblíbená součást letních měsíců zamíří na osvědčená místa a nabídne výběr z českých i zahraničních filmů. Od pondělí ho najdete na náměstí Jiřího Berana v Čakovicích. Těšit se tam můžete na filmy jako Tanec s medvědem, Bláznivá střela nebo Dream Team. Vstup na všechna promítání je zdarma a projekt začíná ve 9:45 večer. Do konce léta se kinobus zastaví třeba ještě v Letňanech nebo na Zličíně. A nebo se zúčastněte komentované prohlídky štvanického klubu Fuchs 2. Řada mistrovství světa, velká vítězství československých hokejistů, renomovaný architekt, vynikající architektura, party, techno a rave music. Tohle všechno je spojeno s funkcionalistickou budovou stojící hned vedle magistrály na ostrově Štvanice. Komentovanou procházku pořádá v pondělí Open House Praha. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: 20. hodina je tady. Se zprávami na Rádiu Praha je už připravená Žofie Nováčková.
1: Pěkný večer. Vláda zítra rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Praha 5 odkoupí bývalý sklad gramofonových desek. Chce tam udělat jídelnu pro klienty sociálního centra. Judisté Krpálek a Kopecký skončili na Grand Slamu v Mongolsku pátí. Zítra čekáme polojasno až jasno, teploty kolem 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda má zítra určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
3: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
4: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
5: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
4: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Na místě bývalého skladu gramofonových desek na pražském Smíchově má vzniknout vývařovna. Praha 5 plánuje budovu v Pechlátově ulici odkoupit a vybudovat tam kuchyň. Tu by využívali klienti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Pozemek patří městské části. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové by radnice za budovu zaplatila 700 tisíc korun.
6: Tento dlouho nevyužívaný sklad měli původně nahradit stavebniny, ale ty nejsou pro tuto lokalitu vhodné. Proto jsme začali s firmou jednat o využití volných prostor městskou částí.
1: Sedlčany začali čistit lom v Solopiskách, který letos koupili od státu. Město ho chce nechat volně přístupný k rekreaci. Místo proto prozkoumali potápěči, říká nezávislý starosta Sedlčan Ivan Janeček.
7: Bylo podezření, že se tam nacházejí nějaké nebezpečné předměty, takže jsme povolali hasiče, povolali jsme auto s rukou. Nakonec z lomu teda byla vytaženo jízdní kolo a zbytky asi 3 nějakých automobilů. Takže v tuto chvíli je lom vyčištěn a občani tam mohou se rekreovat.
1: Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Slamu v Ulambátaru v kategorii nad 100 kg pátý. 3 zápasy vyhrál, 2 prohrál a s výkonem spokojený nebyl.
8: Od prvního zápasu to bylo hrozný trápení. To, jak jsem se cítil před týdnem v poreči plné síly, obrovského odhodlání, tak to tam bohužel prostě nebylo. Bylo to hodně utrápený. Některé ty zápasy jsem vyhrával pouze na tresty.
1: Páté místo obsadil taky Adam Kopecký v soutěži do 90 kg. Byl to první turnaj olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles v roce 2028. Zítra má přijít mírné ochlazení, teploty vystoupí maximálně na 29 až 31 stupňů a bude jasno až polojasno. Ráno se v údolí mohou tvořit i mlhy.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu na dálnici D1 na 22. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Havaroval tady před časem motocykl, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A na komplikace se připravte na dálnici D1 i na 32. a 5. až 23. kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří zácpa kolony až několika kilometrové. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nedělní večerní Praha pokračuje i teď 4,5 minuty po 20. hodině. Magistrát opraví takzvané Pragerovy kostky na Novém městě v Praze 2. Bude to vůbec poprvé od jejich vzniku v roce 1975. Už ve 3/4 nabídneme podrobnosti. A taky se dozvíte, že unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek projektu Světluška pomáhá už 5 let lidem se zrakovým postižením. Nabízí jim možnost vyzkoušet si moderní technologii. technologie, které čtou, mluví a navigují, ještě než si je pořídí. No a máme pro vás další skvělé songy, nabídne je Shakira a Burna Boy. Ravin Lenej. Nebo skupina Jelen. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: Lidé se zrakovým postižením si mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje jediná půjčovna kompenzačních pomůcek svého druhu, která za tu dobu pomohla více než 500 vypůjčkami. Má ji na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 tisíc. Korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí
4: a holka mu bude číst.
5: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
6: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voice-over. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
7: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Servis.
8: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
9: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hipšerová, Český rozhlas. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

20 hodin na téměř 30 minut, další týden pomalu končí a to znamená, že si dnes můžete na Rádiu Praha poslechnout hit týdne. Do něj můžete v každém kole pravidelně hlasovat vždy do čtvrteční půlnoci. Vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hlasování probíhá na našem webu praha.rozhlas.cz. Hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme už za pár minut hned po zprávách v 21 hodin nebo v repríze zítra, tedy v pondělí po 22 hodině. Provázet vás bude Honza Chlaň.

0: Stále je s vámi první letní večerní Praha. Už zhruba za minutu bude 8:45. Pražské centrum architektury a městského plánování se dočasně přesune do Karlína. Komplex budov, známý jako Prágrovy kostky na Novém Městě, kde sídlilo dosud, totiž budou dělníci 3 roky opravovat. Odhadované náklady jsou asi 1 miliarda 400 milionů korun. Naposledy budou moci lidé tuto brutalistní stavbu navštívit 25. června.
1: Líbí se mi, že je tady takový prostředí, ve kterém má člověk pocit, že se lidi chtějí něco dozvědět, něco se učí, něco dělají, něco je žene někam k něčemu.
2: Klára Limpartová navštívila Pražské centrum architektury a plánování, zkráceně KEMP, poprvé. Naopak třeba studentka Veronika sem chodí poměrně často.
3: 2-3x měsíčně, když má právě setkání s kamarádkou, něco takového. I na studium, že jsme se tady potkávali během jako státnic a tak. A měli jsme možnost prostě tady mít místo, kde si vytáhneme věci a můžeme tady být dlouhodobě.
2: Na konci června se ale centrum dočasně uzavře kvůli rekonstrukci. Jedná se o první rozsáhlou přestavbu od vzniku celého komplexu, tedy od roku 1975, popisuje architekt Benedikt Markel.
4: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současný technický normy.
2: Architekti mají také v plánu změnit současnou fasádu a vrátit tak původní vzhled, který navrhovali jejich předchůdci Karel Prágr a Jiří Kadeřábek. Pokračuje Markel.
4: Fasáda byla zakončena vrstvou průhledného skla a za ním jsme se měli dívat na vrstvu tepelné izolace. Ono to začalo takhle jako degradovat, devalvovat celý ten vzhled a proto právě na přelomu 80. a 90. let se přeto navěšily lakované panely, čímž celá fasáda sploštěla. A já teda doufám, že tu změnu poznáme jako samozřejmě jenom v lepším, že zase uvidíme nějakou hloubku, nějakou třpitivost a větší plasticitu té fasády, tak jak byla původně navržena.
2: KEMP zůstane otevřený do 25. června. Centrum se poté začne přesouvat do nových prostor, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
5: KEMP otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A. Je to prostoru takové bývalé průmyslové haly. Ta budova souvisela s loděnicemi a s loděřským průmyslem. Můžeme tam převést vlastně většinu všech aktivit, to znamená výstavy, akce, vzdělávací program a tak dále.
2: Institut plánování a rozvoje hlavního města, který dosud také sídlil v Prágrových kostkách, bude mít kanceláře v Holešovicích. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas. Radio Praha. Topíte

0: gonna do. Je před námi 21. hodina a na rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Žofií Nováčkovou.
1: Hezký večer. Lidé protestovali u České televize proti změně financování médií veřejné služby. Radnice Prahy 12 staví v Modřanech dům s městskými byty. Dvě české tenistky dnes ovládly finále okruhu WTA. Bousková zvítězila v Nottinghamu a Nosková v Berlíně. Zítra bude polojasno až jasno, teploty nejvýš 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Dělníci začali stavět nový bytový dům v Modřanech v Praze 12. V pětipodlažní budově plánují postavit celkem 29 bytových jednotek a další 4 nebytové prostory. Radnice chce dům využít pro obecní bydlení.
6: Městská část chce jednotky nabízet učitelům, hasičům, zdravotníkům anebo sociálně potřebným. Celkové náklady jsou přes 92 milionů korun, z toho 85 milionů dotuje pražský magistrát. Stavební práce potrvají zhruba 15 měsíců. Z pražských Modřan, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Britský premiér Keir Starmer by podle BBC mohl v pondělí oznámit plán na odstoupení z čela britské vlády. Zpravodajská stanice se odvolává na své zdroje. Ke spekulacím přispěl dnešní výrok ministra pro podnikání Petra Kyla, podle kterého premiér reflektuje aktuální politické okolnosti a výzvy.
7: Ministr Kyle taky pro televizi Sky News řekl, že premiér bude jednat v nejlepším zájmu země. Dodal ale, že Starmerova pozice je ohrožená. Tlak na premiéra roste i po komunálních a regionálních volbách v Anglii, Skotsku a Walesu. V nich vládní labouristé utrpěli značné ztráty. Část voličů podpořila nacionalistickou stranu Reform UK, někdejšího propagátora Brexitu Nigela Farage. Podle britské agentury PA Starmerův od požaduje skoro polovina z 216 vládních poslanců. Zároveň by to otevřelo i cestu k volbě nového předsedy labouristické strany. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Tenistka Linda Nosková ovládla turnaj okruhu WTA v Berlíně. Ve finále, které se kvůli dešti dlouhé hodiny odkládalo, porazila světovou trojku Jessicu Pegulaovou ze Spojených států 6-4, 4-6 a 6-3. Poprvé v kariéře by se tak měla dostat do světové desítky. Slaví také Marie Bousková, která dnes zvítězila v Nottinghamu nad další Američankou Emou Navarovou. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
8: Vítejte u dalšího vydání hitparády Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň a před námi je další porce novinek, zajímavostí i vašich hlasů. Minule jste poslali na první místo domácí dvojici Botox, tak se pojďme podívat, jestli si vrchol udržela. Začíná Hit týdne na Rádiu Praha. Nejprve ale 5 nasazených novinek.
9: Hit týdne.
10: Nasazená novinka.
8: Taylor Swift naspívala novou skladbu I Knew It, I Knew You, která zazní v očekávaném filmu Toy Story 5. Jen krátce po uvedení filmu se song začal objevovat na předních příčkách digitálních žebříčků po celém světě. A tady je Taylor Swift I Knew It, I Knew You.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Alex Warren představil nový single Passenger. Skladba předznamenává jeho druhé album Wild Child, které vyjde na konci srpna. Ve videoklipu si zahrál i známý herec Kevin James. Alex Warren, Passenger.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Frontman kapely Fast Food Orchestra Filip Vondrášek byl ve čtvrtek hostem pořadu Pražákům je hej a mluvilo se mimo jiné o novince Správnej směr. Stálice české ska scény, v ní s humorem sobě vlastním přemýšlí nad tím, jak najít v životě ten správný směr. Fast Food Orchestra Správnej směr.

Německá zpěvačka Leony spojila síly s Calebem Scottem. Jejich společný single Stay sází na silnou melodii a emotivní vokály obou interpretů. Leony a Caleb Scott. Stay.

Kapela UDG pokračuje po svém návratu další novinkou. Po skladbách Časoprostor a Meteority přichází s písní Odlétáš. Ta naznačuje, že celé nové album už nemusí být daleko. UDG Odlétáš.

CZ. Hit týdne. Jak už jsem říkal před chvílí, novinka od Taylor Swift I Knew It, I Knew You se momentálně objevuje na vrcholech světových chartů a důkazem toho je první místo v Billboard Hot 100, stejně jako v britském žebříčku. Novinky známe, do světa jsme nakoukli, takže jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste ho sestavili svými hlasy na našem webu. Desítka patří skladbě, která ztratila 3 příčky. Ze 7. na 10. místo klesl Miles Smith, Hold Me in the Dark.

Sedmička patří novince od jedné z největších popových hvězd současnosti. Je tu Ariana Grande a její Hey That I Made You Love Me.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Číslo 6. A na šestém místě další nový přírůstek v pořadí. Jsou tady ale Farben, René Miller a Body Talk.

deváté příčky po šesti týdnech vypadává Olivia Rodrigo, Drop Dead. A z osmičky se s námi loučí Harry Styles, American Girls. Jsme na stříbrné příčce. Ze čtvrtého místa až na druhé poskočila Eva Farna, která je po třech vyprodaných koncertech v pražském Edenu doslova úplně všude. Její perpetuum mobile se věnuje tématu přehlcenosti, vyčerpání a nekonečného koloběhu mezi prací a osobním životem. Eva Farna, perpetuum mobile. Yeah.

dvojka, to je Eva Farna, Perpetuum mobile. Kdo je tedy vítězem aktuálního vydání hitu týdne? S více než 4,5 tisíci hlasy si první místo uhájili Botox a Pyžamo.

0: Pro dnešek úplně všechno. Díky, že posloucháte Rádio Praha a Hit týdne. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Nezapomeňte hlasovat pro své favority na praharozhlas.cz a za týden se těším opět na slyšenou.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: je 22 hodin.
1: Vláda zítra rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Vedení Prahy 11 chce na Chodově postavit venkovní koupaliště za 250 milionů korun. Motocyklový závodník Filip Salač byl třetí v závodě Moto2 na brněnském Masarykově okruhu. A zítra čekáme mírné ochlazení, bude kolem 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda má zítra určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
3: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
4: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
5: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulého účast v OSN.
4: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. DP Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Praze 11 by do 4 let mohlo být nové venkovní koupaliště. Městská část si chce nechat vypracovat architektonickou studii. Koupaliště by mělo vzniknout vedle krytého bazénu u ulice Mírového hnutí. Náklady na výstavbu areálu a parkovacího domu pro 130 aut odhaduje radnice na 250 milionů korun. V Braškově na Kladensku budou nově měřit rychlost strážníci z Kladna. V obci chtějí taky kontrolovat dodržování veřejného pořádku. Městská policie takto hlídá Lidice nebo Vinařice, říká jejich mluvčí Zuzana Hokrová.
6: Rozšiřování o další obce neplánujeme, neboť primárně se naše činnost soustředí na statutární město Kladno. Podrobnosti smlouvy s Braškovem jsou nyní v jednání. V obci budeme plnit úkoly, které vyplývají ze zákona o obecní policii, tedy dohled na dodržování veřejného pořádku, občanské soužití, bezpečnost a plynulost provozu.
1: Motocyklový závodník Filip Salač skončil třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto2. Po startu z druhého místa se o několik pozic propadl, ale v druhé polovině Grand Prix se mu podařilo znovu probojovat na pódiové umístění. Na bednu se dostal jako první Čech od roku 2018. Salačovi v Brně hodně záleželo na tom, aby potěšil fanoušky, a proto byl po závodě plný emocí.
7: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal, ale se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu, a vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla, smůla se mě nechytla a hrozně moc to pro mě znamená.
1: Zítra má přijít mírné ochlazení. Teploty vystoupí maximálně na 31 stupňů a bude jasno až polojasno. Ráno se v údolí mohou tvořit mlhy.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Viděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy. Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané Josefov.

Jones bere nejvýš postavená novinka, zmiňovaná Cindy Marceau, Fell in Love with a Feeling. Dvojku má Eva Farna, Perpetuum Mobile.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Od roku 2003 působila ve vězeňské službě České republiky. Byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a mužské v Kuřimi. Poté působila jako ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti České republiky. Aktuálně je ředitelkou probační a mediační služby. Kromě toho je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon neboli Žlutá stužka a nejnověji také autorkou knihy Kriminálnice. Naším hostem bude už za chvíli Gabriela Slováková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Gabriela Slováková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vám zaprvé moc gratuluji k nové knize. My se scházíme vlastně těsně po tom, co vy jste jí pokřtila. Jaký je to pocit vypustit do světa něco, co jste tak dlouho pilovala, na čem jste tak dlouho pracovala? A já vím, že tady to opravdu byly dlouhé, ne měsíce, ale roky.
2: Pocit je euforický, protože já jsem s knížkou začala ještě jako ředitelka věznice Světla nad Sázavou, když jsem respondentky přímo měla blízko u sebe, chodili ke mně do kanceláře, kde natáčeli jsme tu první část rozhovoru o jejich životě, proč jsou ve vězení, co se jim stalo. Pak to na chvilinku uslo, protože jsem se stěhovala, různě rodila děti a podobně. No a následně jsem nevěděla, co s tím, protože ten materiál už byl jako starý a nevěděla jsem, jestli ty ženy by vůbec stály o jeho publikaci, tak jsem ji vyhledala. Některé z nich souhlasily s pokračováním svých příběhů, takže celý ten proces trval někdy od roku 2018 do roku 2025, takže
1: to trvalo dlouho,
2: ale ten křest, to byl ještě větší stres, protože mým kmotrem byl pan prezident Petr Pavel, který se o téma dlouhodobě zajímá a vlastně umožnil takovou tu větší prezentaci a veřejnou osvětu a vůbec debatu, takže jsem kromě toho, že jsem byla nervózní, jestli se bude líbit knížka, tak ještě dvakrát tolik, aby se křest povedl, aby i pan prezident byl spokojený, ale říkám, s vděkem musím říct, že jsou lidé v tomto státě, kteří se zajímají i o ta vyloučená témata, myslím, že to je extrémně důležité.
1: Ta kniha, o které si povídáme s Gabrielou Slovákovou, se jmenuje Kriminálnice. A jak už tady padlo, tak ty prvopočátky byly právě v dobách, kdy vy jste vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co bylo vlastně tím prvním nápadem, tím impulzem, ty příběhy tam zaznamenat?
2: Když pracujete ve vězení a vlastně denně slýcháte, vídáte nebo čtete spisy žen a začnete přemýšlet nad tím životem, který vedou a co se jim dělo předtím, než nastoupili do výkonu trestu, i s pomocí kolegu, kterým tímto chci velmi poděkovat, psychologu, terapeutu, pedagogu, jsem se k těmto příběhům dostala. Často pak rozhodujete o nějakých krocích v jejich životě, o podmíněném propuštění, o tom, jestli můžou třeba navštívit rodinu. S některými ženami se blíž poznáte i proto, že jsou tam déle. A čím víc těch příběhů jsem vnímala, tu různorodost, ty důvody, co se dějí v lidském životě, tím víc jsem chtěla, aby to pochopila i ta veřejnost. Takže to byl takový možná první impuls a potom my jsme ve věznici jezdili s takovým programem prevence kriminality po školách, co doposud považuji za jednu z nejlepších forem prevence. A nedělá to jenom Světla, dělají to i mužské věznice, i Kuřim, kde jsem následně byla ředitelkou, ale vlastně teďka bych řekla, většina věznic se podílí na osvětě ve školách, základních, středních a odsouzení povídají své příběhy, co se jim stalo, že byly taky normální děti, jak se dostali k drogám, k dluhům a podobně. Takže tím, jak jsem ty příběhy poslouchala, čím dál tím víc ve mně rostla ta myšlenka, jak je důležitá osvěta a proto jsem oslovila i ženy, jestli by do toho se mnou šly.
1: Dá se to shrnout do věty, kriminálník je taky člověk?
2: No i ten název té knihy měl být takový trošku provokující, protože pro mě slovo kriminálník má takový, jako řekla bych, negativní zabarvení.
1: Právě.
2: A já tím, jakože už mi není 20 let, bohužel, tak sleduju spoustu lidí, jak se chovají na veřejnosti, jak vystupují, jak se chovají doma. Kolikrát jsou to horší lidé, než ti, co jsou zavření ve vězení. Páchají různé věci a nikdo je nikdy neodsoudí. Takže ta hranice, kdo je a není jak slušný člověk a kdo je ten kriminálník s tou nálepkou, byť to může být daleko lepší člověk, než jsem třeba já, a jenom neměl takové podmínky pro život, ta hranice se u mě stírá, takže kriminálník je něco, co stigmatizuje, nálepkuje někoho, kdo přešlápnul. Někdo samozřejmě fatálně do vězení patří a někdy i na doživotí. A někdo spíš potřebuje podporu, pomocnou ruku, terapii, dluhové poradenství, sociální kompetence, které mu nedala rodina, nedal mu to ten běžný život, co jsem třeba měla já.

0: až na dřeň.
1: S jakým přesvědčením jste vy před dlouhými a dlouhými lety vstupovala do toho vězenství? Byl to ten pocit, který jste teď nastínila, že kriminálník je ten zloduch, který si zaslouží být zavřený, anebo už tam bylo to, že prostě je to opravdu třeba člověk, který přešlápnul a kterému máme vlastně pomoct a tím pomoct i sobě, společnosti?
2: No já jsem ve vězenství pracovat nechtěla, protože moje máma celý život pracovala ve vězenství, byla i ředitelkou věznice, dokonce i ve Světle nad Sázovou. A s jejím obrovským srdcem a sociálním cítěním jsem žila celý život, pracovala i jako psycholožka v Jedličkově ústavu a podobně, takže jsem asi prosákla od malička nějakou sociální prací, pomocí a pochopením lidí, kteří jsou nějak vyčlenění, ať už sociálně, zdravotně a podobně, ale prvotně tam moje cesty nemířily. Nakonec osud tomu chtěl a já jsem hodně měla možnost vidět vězeňství v zahraničí, protože původně jsem pracovala na generálním ředitelství v jiné pozici a čím víc jsem viděla tu dobrou praxi v některých vyspělých vězeňských systémech, jak se to dá dělat, aby se s těmi lidmi pracovalo individuálně, aby se nestigmatizovali, abychom se spíš dívali na ty jejich dobré stránky a rozvíjeli to, co se rozvíjet má a viděli ten pohled po propuštění, kde budou žít, co budou dělat, tím víc jsem chtěla to přivést do Čech, takže já jsem do toho vězení, abych odpověděla, nastupovala s tím, že budu implementovat ty moderní metody a zlepšovat to, co už samozřejmě se nastartovalo dávno před mým příchodem a určitě jsem tam šla spíš pomáhat, než že bych si myslela, že jsou tam lidé, kteří jsou na dosmrti odepsaní.
1: Promění člověka tak dlouhá práce mezi lidmi, kteří chybovali a někteří se třeba snaží, někteří méně se napravit?
2: To by asi posoudili mi blízcí. Já věřím, že moc ne, protože jsou to pořád lidé, kteří jsou velmi podnětní, často inspirativní. Ke mně nikdo se nikdy nechoval špatně. Spíš to ve mně probudilo ještě větší nějaké sociální cítění k tomu, co všechno se může v lidském životě stát, ať už těm pachatelům nebo i obětem trestných činů. A rozhodně mi to pomohlo uspořádat si nějaký hodnotový systém, co je a není v životě důležité, protože když vidíte dům plný neštěstí, tak potom vám nevadí, že nemáte nejnovější auto a spousty peněz. Možná mě to i profilovalo, protože myslím, že s mou vyřídilkou bych obstála někde i v biznisu, ale řekla jsem si vlastně proč, když tohle to myslím, že dělám dobře, zasvětila jsem tu velkou část života, takže asi určitě to není tak, že by mě to pronásledovalo ve snu, že bych si nesla nějaká traumata. Spíš víc a víc se ze mě stává takový aktivista za to pochopení tématu.
1: Ono se obecně říká, že člověk se učí nejlépe z těch chyb. A vy jste těch chyb, byť jiných lidí, měla před sebou jako celou škálu.
2: Tak samozřejmě je to frustrující, když pozorujete mladou ženu, jak si kazí život a propadá se a někdy se vrací do toho vězení po druhé, po třetí. Určitě mě to formovalo i v mé mateřské roli, kdy se snažím, aby moje děti pochopily, co v životě mají dělat za rozhodnutí, aby se jim nestalo něco podobného, jako se stalo lidem ve vězení. Ale myslím, že mě to ovlivnilo v tom dobrém, že vidím úctu k lidskému životu na všech stranách a jak důležité je práce třeba i mých kolegů z vězeňství, z probační mediační služby, z nezisku, sociálních služeb a podobně, kteří jsou ochotní takovéto skupině osob, před kterou si leckdo odplivne, nastavit nějaká pravidla, podat pomocnou ruku, chovat se jako rovný k rovnému a někdy stačí takhle málo, aby se ten člověk odrazil ode dna.
1: Já se asi chytnu toho odplivnutí. Změnil se pohled společnosti na vězněné ženy a muže během těch let, kdy se v té trestně právní politice pohybujete?
2: Řekla bych, že to je ve vlnách. Odpověď zní nejspíš ano, protože i podle různých našich průzkumů a výzkumů veřejného mínění, které třeba dělá Institut pro kriminologie a sociální prevenci, který nás dobře zná, všechny instituce, jako je vězeňství, probačka, tak je lepší povědomí o naší práci, větší tolerance k práci s propuštěnými lidmi z vězení. Na druhou stranu to i hodně závisí od aktuálních témat společenských, politických. Vždycky, když se stane nějaký závažný čin, tak lidi mají tendenci zpřísňovat tu politiku, házet všechny do jednoho pytle, nejlépe všechny zavřít a už je nikdy nepustit. Pak zase, když se stane nějaký lepší čin, že třeba vězeň zachrání život malému dítěti, tak by zase všechny pouštěli. Takže je potřeba jako odborník zůstat konzistentní a snažit se přežít tady ty výkyvy a pořád jít za tím cílem každému jednomu člověku se pokusit nastavit takové podmínky a taková pravidla, aby měl vůbec nějakou šanci se potom propuštění od toho dna odrazit, anebo se i smířit s tím, že ještě není připravený a potom se snažit o minimalizaci následků, protože někdy je vidět, že ten člověk ještě nemá zpracovaný svůj vlastní život, své nějaké předešlé zážitky a není připravený na to se hned na poprvé chytit, ale ani takové lidi já rozhodně neodepisuju a věřím, že to povede příště, takže já jsem až takový blázen, ale myslím, že je nás mnoho a v tom je ta síla té sociální práce nikoho nezašlápnout.
1: Říká Gabriela Slováková.
0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Gabriela Slováková, mimo jiné autorka nové knížky, která se jmenuje Kriminálnice. A možná pojďme nastínit třeba jeden z těch příběhů, které vy jste do té knížky zaznamenala. Jak se to může stát, že člověk, který se zrodí jako čisté, neposkvrněné miminko, se dostane na scestí a dostane se třeba do té světle a stane se z něj ta kriminálnice v úvozovkách?
2: Těch důvodů je spousta, rozhodně neexistuje nějaký jasný plán, jak se to může stát, a řekla bych, že to může být rodinou velmi často. Takže malé dítě, které se necítí být dostatečně milováno svými rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, třeba se rozvádí, nebo si maminka najde nového partnera a už nevěnuje dětem pozornost, tak může být nějaký spouštěč. Konkrétní případ, teď zrovna včera jsem mluvila s jednou respondentkou, které se nepodařilo dorazit na křest, protože nesehnala peníze na cestu. Mrzí mě to, protože bych to nějak víc podchytila, koupila bych jí lístek. A v jejím případě měla problémy, že se rodiče rozváděli, připadala si tlustá, nehezká, nemilovaná, nezajímavá a dokonce měla pocit, že ten rozvod je kvůli ní, protože není dost dobré dítě. Řešila to tak, že potkala špatné lidi. Myslím si, že kdyby je nepotkala, je z ní úplně jiný člověk. Jsem o tom bytostně přesvědčená. Začala užívat pervitin, protože zjistila, že po něm nemusí spát, že se po něm hubne a že má spoustu energie, aby byla lepší a lepší člověk. Takže v tom prvopočátku vůbec nevykazovala známky něčeho, jako je patologické chování nebo že spěje pro kriminál, jenom prostě chtěla být hezká a výkonná a úspěšná. Dokonce studovala, dokonce má i titul, dokonce pracovala i ve vězeňství. Chtěla vždycky pracovat jako pro ochranu státu, akorát drogy postupně rozkládaly tak moc, že skončila na ulici, dokonce i ve stanu. Měla problémy s dětmi, o některé z nich přišla, musela dát k adopci a dlouhodobě se snaží napravit to, co se stalo v jejím životě. Má to extrémně těžké, protože drogy užívala větší část svého dospělého života a zanechaly na ní následky. Má problém si najít práci, ukotvit se, přitom se hodně snaží, hodně bojuje o to, aby byla dobrá máma, ale myslím si, že těch překážek má v životě pořád mnoho a já jí hrozně moc fandím, aby se to povedlo. Takže to je takový jeden z případů, kdy, když byste ji možná viděli, tak byste poznali nějaké následky dlouhodobého užívání drog. Když byste s ní mluvila, zjistila byste, že to je hrozně fajn holka. A když byste s ní mluvila víc a slyšela, co všechno v životě má za sebou, tak byste si jenom přála, ať to dobře dopadne, ať už se jí daří.
1: Bylo těžké nebo lehké přemluvit ženy kriminálnice, aby se vám svěřili do té knihy? Nebáli se, že právě budou už, já to říkám schválně, to slovo kriminálnicemi, už jakoby navěky díky tomu, že budou ještě navíc v knize sepsané, vyfocené?
2: Já jsem vlastně udělala takovou poptávku někdy v roce 2017, když ve mně začala dozrávat ta myšlenka, s tím cílem, že ten jejich příběh bude veřejně publikován a že budou takový jako v podstatě odstrašující příklad pro mládež a děti, aby se jim něco podobného nestalo, a zkusila jsem, kdo se chytí, koho to zaujme. Sama jsem byla překvapená, že ten zájem byl veliký, že ty ženy přece jenom mají jako takové to citové prožívání, ať už správným nebo nesprávným směrem širší a takovou tu potřebu komunikovat a vyřešit věci. Takže do toho šli, vlastně šli do toho naplno. I některé z těch kauz byly medializované, takže si byly vědomé, že někdo může dohledat, ale ten pocit, že by třeba někomu zabránili, že se to může stát nějaké mladé holce, byl tak jako silný, že jsem měla více respondentek, než se vešlo do knížky. Těch příběhů bylo mnoho a jeden vedle druhého je originální a zajímavý a myslím si, že i tahle ta ilustrativní sbírka, která je v knížce, tak člověku může otevřít oči.

0: na dřeň.
1: Vy jste vedla nejen ženskou, ale posléze i mužskou věznici. Je vnímání té viny, té chyby a toho trestu jiné mezi muži a ženami? Je tam ta atmosféra jiná?
2: Vnímání trestu možná ani ne. To si myslím, že většina z těch odsouzených cítí vinu, nějakou odpovědnost a chápe, proč je ve vězení. Samozřejmě často říkají, že to bylo nespravedlivé, dlouhé a podobně. Ale ta atmosféra jiná je. Ženy obecně mají jiné, my tomu říkáme kriminogenní faktory. To jsou důvody, proč páchají trestnou činnost, když to řeknu lidově. Vědecky je prozkoumáno, že žena, která je ve vězení, je to vlastně jenom 8% populace, byly to 4, když já jsem nastupovala do vězeňství, takže mírně nám narůstá ženská populace, ale ty důvody páchání trestné činnosti jsou často toxické vztahy, násilný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, závislost na partnerovi. Málo kdy je to taková ta touha pomoci po penězích, což většinou u těch mužů, rychlý zisk, rychlý prachy, tak to není to úplně reprezentativní u žen. Naopak často jsou oběťmi domácího násilí, takže to, že někdo třeba krade nebo páchá trestnou činnost pod vlivem drog, je jedna část jejího života, druhá část, že procházela dlouhodobým násilím v rodině a tak podobně. Takže je to jiné. Ženy jinak tvoří úplně jiné vztahy, takže v kolektivu se chovají velmi upovídaně, přátelsky i nepřátelsky, emotivně, to hodně kontaktují personál, který má extrémně náročnou práci, rozklíčovat, kdo má pravdu, kdo co kde komu provedl, kdo vlastně potřebuje pomoc a kdo si potřebuje jenom popovídat nebo řeší nějaké úplně jiné věci. V mužské věznici je víc takový ten chlapský přístup, introvertní, řeším si věci sám, nikoho nepotřebuju. I takové ty osobní konflikty často probíhají mimo pozornost zaměstnanců, když to u žen, když se stane, že se někdo začne hádat, nedej bože, fackovat nebo si trhat vlasy, tak vidíte na kamerovém systému, jak tam zbíhá dalších 20 a všichni křičí, takže víte, že se něco děje. Úplně jiné emoce, jiný tlak, ale i jiné třeba patologické chování v tom výkonu trestu. Ženy více prožívají své mateřství, všechny téměř jsou matky, i když mají třeba dospělé děti, tak i to je pro ně nějaká výzva. Bohužel i tam je vidět, že ne všechny jsou dobré matky a tam už i my odborníci vidíme ta rizika pro jejich děti, pokud se ta máma nestará a nezajímá a nevěnuje a nechová hezky ke svým dětem, tak co bude s těmi dětmi, jaký budou mít život, jestli vůbec mají nějakou dobrou startovní čáru, jestli vůbec se jim může podařit být normální, zdravý, slušný člověk, když nemají kde se to naučit. Je to téma, ale to stejné platí u otců, protože také nejsou často dobrým vzorem pro své děti a myslím, že tam pak začíná nějaký kolotoč, kterému říkáme transgenerační přenos nějakého špatného chování. A i to je vlastně důvod, proč je s lidmi potřeba pracovat, protože často páchají trestnou činnost jenom proto, že to viděli doma, že to je pro ně nějaká norma. Žijí v patologickém prostředí a neznají to, co my, milující mámu, která vás hodí za ruku do školy a dělá vám svačinu, tak to si myslím, že spousta z nich v životě nezažila.
3: Topíte se v reklamě.

0: až na dřeň.
1: Práce s lidmi je samozřejmě velmi důležitou součástí právě i toho věznění, protože ten člověk tam nemá jenom sedět, koukat do zdi, ale má s ním být pracováno tak, aby se polepšil, když to řeknu.
2: Tak.
1: Jaké nástroje vlastně máme a můžeme využít, aby třeba z té dámy, o které jste před chvílí mluvila, se stal spořádaný člověk, který zapluje do té společnosti a bude jí přínosem. Co všechno se dá využít od té chvíle, kdy se ocitne v tom vězení, až po tu chvíli, kdy ho opustí? A to je taky sice sakramensky těžký okamžik.
2: Je to tak. No, já si myslím, že ten okamžik, kdy má přijít intervence, má nastat o mnoho dřív, takže když už ve škole vidí absence, náhlé změny chování z holky, která jedničkářka, najednou přestane chodit do školy, chodí za školu, tak tam už je jako jasné, že probíhá něco, co by probíhat nemělo. Tam je ten správný okamžik a tam se dalo i u té mojí respondentky a u spousty z dalších podchytit drogová závislost, patologický partner. Když se to zvrtne, člověk už skončí ve vězení, tak je fajn, aby byl nastavený výkon trestu individuálně, individualizovaný program, což je velmi těžké, protože i ve světle bylo 1000 žen plus minus, takže každé ušít na míru s tím minimem personálu, který opravdu dělá skvělou práci a snaží se, tak do nějakých terapeutických skupin nebo specializovaných programů se dostane zlomek. Potom jsou různé neziskové organizace, které mají programy ve věznicích, co je fajn, tak nemít tak extrémně dlouhé tresty, anebo víc toho trestu trávit nějakou smysluplnou činností, ale ten člověk taky musí chtít. Co je pro mě teď zásadní, tak víte, že jsem ředitelkou probační mediační služby a došlo mi, jak moc je důležitá, až jsem v ní začala pracovat. Všechny moje respondentky vlastně prošly tou probačkou, když jsem s nimi dělala ten druhý rozhovor, tak právě identifikovali tuhletu organizaci, že pro ně byla zlomová. Ten výkon trestu přežili, bylo jich tam hodně. Měli co jíst, chodili do práce, měli nějaký režim, ale ta opravdová změna přišla až s tím dohledem probačního úředníka.
1: Pojďme vysvětlit ty termíny. Probace, mediace.
2: Dobře.
1: Co to je?
2: Probační a mediační služba je normální státní instituce pod ministerstvem spravedlnosti, takový partner vězeňské služby.
1: Ano.
2: Probace, dá se říct, zkouška, takže my vykonáváme dohled nad lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzení, takže můžete dostat podmínku nejít do vězení, ale mít dohled probační a mediační služby. Máme spoustu alternativních trestů, to jsou ty náramky, domácí vězení, obecně prospěšné práce, různé programy, které děláme s lidmi. Co určitě je skupina taková výjimečná, tak jsou lidé z výkonu trestu podmíněně propuštění, soud může odsoudit na podmíněné propuštění s dohledem. A co se málo ví, tak pracujeme i s mládeží, protože i dítě, které nemá 15 let a páchá nějakou nekalou činnost, která není teda trestně právně odpovědné, tak přesto nastává nějaký proces, do kterého je zapojena probační mediační služba, vykonává dohled nad tím dítětem nebo pomáhá kontrolou při ústavní péči.

0: péči a podobně, různými programy pro děti, kde se právě snažíme nastartovat to zdravé společenské chování. Pracujeme i s dětmi od 15 let ve speciálních programech, takže to je ta probace. Potom mediace, to je zásadní část naší práce a vůbec práce s oběťmi trestných činů. Pro počátku mediace je proces nějakého uzdravení vztahů mezi pachatelem a obětí, tak, aby se minimalizovaly následky trestného činu, aby oběť byla slyšena, aby mohla říct ten svůj díl toho příběhu, protože to samotné odsouzení pachatele té oběti nějak psychicky, fyzicky ani finančně nepomůže často, když dojde k tomu, ani nemusí být setkání, ale ideálně setkání mezi pachatelem a obětí, aby obě strany pochopily, co se stalo a oběť si přestala bát, že se to stane znovu nebo někomu jinému, tak to je ten nejvyšší stupeň toho, co my dokážeme. Můžeme pomoci s náhradou škody té oběti, můžeme s obětí pracovat individuálně, pokud potřebuje nějakou podporu a s tím pachatelem se nechce setkat, takže nejenom mediace, ale i další činnosti s obětí. To je velký díl naší práce. Mohla bych ještě pokračovat v dalších činnostech, co děláme, ale tohle je takové to gro.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Už dlouho víš, že ukrývám přání, co v srdci mám, ze starých fresek z obrazů.

0: až na dřeň.
1: To se dostáváme zpátky k té naší ženě, která tedy prošla tím vězením a teď jde ven. A já třeba mluvila s dámou, která v tom vězení strávila 8 let, kdy opravdu práce není, rodiče třeba odejdou během té doby, všechno je jinak a ona je najednou před tou branou a teď jako co?
2: Je to tak.
1: V čem bývá ten největší zádrhel?
2: Nejtěžší je udělat ten krok, když nemáte podporu rodinu, bydlení, práci, bojujete se svou závislostí, máte obrovské dluhy, to je takový reprezentativní vzorek běžného klienta vězeňské služby a máte přijít sama od sebe, začít žít slušně, když jste to nikdy nedělala. To znamená, buď to nezvládnete, vrátíte se do toho závadového prostředí, anebo se stane zázrak, vy nějaké malé dávky hmotné nouze, najdete někoho, kdo vás chce zaměstnat, a ještě vám k tomu dá bydlení, nebude to bydlení na ubytovně, kde je spousta cizinců pochybného původu, kteří tam pijou alkohol a fetujou, protože takové ubytování není úplně vhodné pro naše klienty, kteří chtějí přestat se svou závislostí a začít žít jinak. Takže když se vám stane tady ten zázrak, že vás přijme nějaká sociální služba, sociální podnik, někdo, nějaký zaměstnavatel, co má připravené důstojné bydlení a nějaké služby doprovodné, tak překonáte ty první měsíce života a pak už je to jenom lepší a lepší. Pokud tohle to nenastane a nemáte rodinu, nemáte podporu, tak myslím, že ten člověk má malinkatou šanci, ať se snaží, jak chce, a chvilku třeba vzdoruje a pak se často stává, že skončí ve vězení. Ta probačka je prvé, když dostanete dohled probační mediační služby, máte kam jít, je to ten partner, který vás drží nad vodou a i takový ten Damoklův meč, že musíte někam přijít, skládat ty účty, někoho vlastně vůbec zajímá, jestli se vám daří, jestli máte tu práci, kdo vám dokáže pomoci jak s bydlením, tak se zaměstnáním, tak s nějakou radou, s umístěním do terapie, protože sám člověk často neodhadne, že už se zase někam sune, kam by nechtěl a myslí si, že to zvládne, to si myslíme vždycky všichni, že všechno zvládneme, to je přirozené, přece nemůžeme jít do něčeho předem, že to nedáme, to jako asi to není jako správný přístup. Takže ten probační úředník nebo úřednice můžou být tím zlomovým člověkem, partnerem, průvodcem v tom procesu změny a to se stalo teda i u mých respondentek, takže mě se uzavřel ten kruh, jak jsem říkala, tím, že jsem šla pracovat do probační mediační služby, jsem na to patřičně hrdá, protože to jsou skvělí kolegové a kolegyně, kteří dělají extrémně náročnou práci, stejně jako všechny neziskovky, sociální služby, ospody, já nevím, co všechno bych vyjmenovala, že nezatracují ty lidi, kteří evidentně se jim úplně nedaří a nežili ten život nejlépe, ale naopak je tahají na tu správnou cestu.
1: Říká Gabriela Slováková, mimo jiné autorka knížky Kriminálnice. A mě vlastně celou dobu svrbí na jazyku otázka, když se pak vedla i tu mužskou věznici, jestli se nechystají kriminálníci.
2: No, určitě, tak jak znám mnoho žen po výkonu trestu kriminálnic, které běžně se mi ozývají, mám z toho velkou vždycky radost, i když mají nějaký problém, ale většinou, když mají nějaké úspěchy, narodí se dítě, dostanou dobrou práci, nebo mi napíšou, dneska je to 10 let, co jsem venku, tak toho se jako nesmírně vážím, vždycky se u toho dojímám a takhle je to i u těch chlapů, takže samozřejmě, i když už nejsem ve vězeňství a jsem v probačce, tak mnoho z nich se ozývá. Mnoho z nich znám, jsou zapojeni do dalších aktivit, co děláme, jako je třeba Žlutá stužka, běhají s námi, někteří i dobrovolničí, takže mám takových vytipovaných pár, které bych určitě do toho chtěla zapojit. Uvidíme, jak se bude tahle ta knížka o ženách líbit a jestli vůbec to veřejnost osloví, protože ten primární důvod, proč jsem ji psala, byla osvěta, aby lidé pochopili, jak se to může stát a co s tím vlastně můžeme dělat a jak je to fajn, když nastane ten systém probační práce, služeb, drogových služeb a ten člověk se z toho dna vytáhne a začne normálně fungovat se svými dětmi, s rodinou, tak tohle to bych uměla určitě dostat i do knihy o mužích a pokud ta ženská kniha bude někoho zajímat, tak ráda napíšu i pokračování Kriminálníci a jsem přemýšlela nad tématem dětí vězněných rodičů a nějakou jejich zpověď, protože těch znám taky spoustu.
1: To je obrovské téma.
2: Myslím si, že je to stále nepochopené, nečitelné téma a to je jako další, takže určitě o tom vězeňství. Myslím, že to je fajn format ty rozhovory, že to člověku je blízko, může pochopit a tak nějaké velké odborné texty, i když by mě taky bavilo je psát, tak nevím, jestli by dopadly na úrodnou půdu, protože to si zase budou číst už ti přesvědčení odborníci a já spíš cílim na veřejnost.
1: S Gabrielou Slovákovou by si člověk povídal hodiny a hodiny, ale bohužel ty hodiny jsou neúprosné. Musíme končit. Gabriela Slováková byla hostem pořadu Až na dreň. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc krásně a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: A já už jen jako vždycky na konci dodám, že si nás můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i všem fanouškům pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Dnesní kilometry jsou přetočené, naživo se konaly v sobotu 13. června na fanouškovském sportovním festivalu Off Season. No a jejími hosty byli zlatý olympijský medailista Metoděj Jílek a zlatá paralympijská medailistka Simona Bubeničková.
2: Krásný den, krásné dopoledne, vítáme vás na sportovním festivalu Off Season. Mám velkou radost, že je tady se mnou můj kolega Karel Janů, který se mnou kilometry pravidelně připravuje. Přivítejte ho ještě jednou potleskem.
1: Krásný den i ode mě, no a já samozřejmě velmi rád vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka.
2: Tak my si k tomu sedneme.
1: Teď nás tedy čeká, jak už bylo řečeno, necelá hodina věnovaná dvěma obrovským hvězdám českého týmu na letošních zimních olympijských a paralympijských hrách. Tak pojďme prosím úplně všichni, kdo jste sem za námi přišli, a koukám, že vás je docela dost, velkým potleskem přivítat běžkyni na lyžích a biatlonistku, trojnásobnou stříbrnou medailistku z paralympijských her v Miláně a Cortině Simonu Bubeničkovou.
2: Přivítání. Děkujeme.
1: A prosím, obrovský potlesk taky pro olympijského vítěze v rychlobruslení z Milána a Cortiny Metoděje Jílka.
2: Děkujeme za krásné uvítání, mikrofony máme. Samozřejmě, že oba sportovci mají pro vás na ukázku i svoje olympijské a paralympijské medaile z Milana a Cortiny. Na začátek jednoduchá otázka pro vás oba a začneme třeba i s Simonou. V jakém okamžiku vám definitivně došlo, že jste po hrách v Miláně a Cortině přišli do té situace, že jste se stali známými sportovními osobnostmi, že jste velkými hvězdami, zvlášť vaší generace, protože oba jste velice mladí.
3: Tak já všem přeju krásné dopoledne a jinak pro mě to došlo, mě to došlo asi až po příjezdu domů, kde mě přivítal krásně můj městys a spousta fanoušků přišla. A tam mi to asi jako definitivně došlo, že asi to je teda pravda a opravdu se to stalo všechno.
2: Metoděj.
4: Tak taky přeju krásný, hezký den všem a pro mě to asi přišlo nějak tak postupně, že nebyl jako jeden moment, kdy jsem si jako uvědomil, že prostě ten zájem o mě je velký, ale bylo to asi postupně a nějak jsem se pořád do toho dostával v průběhu těch měsíců po té olympiádě.
1: A když už jste oba dva zmínili ten velký zájem, samozřejmě ze všech stran, jsme moc rádi, že třeba jste dneska tady právě s námi a že se účastníte natáčení kilometru Jiřího Ješka, tak co se nejvíc změnilo, Simono, v tom vašem každodenním životě? Je to ten zájem lidí kolem vás nebo třeba soukromí, musíte si ho víc hlídat?
3: No, to jsou asi přesně ty dvě věci, které to změnilo nejvíc a je to docela znát, když třeba jdu do školy a najednou jdem po ulici třeba se spolužečkama a tam lidi, tyjo, to byla ta Simona Bubeničková, fakt to byla ona a někdo mě třeba zastaví a tak, je to milý a spíš jako úplně hustý, že jsou to i starší lidi, třeba víc mám fanoušků mezi důchodcema, mi přijde. Ale ne, je to fajn a příjemný, když takhle mě třeba poznají a pozdraví.
2: Počkej si mi, ale v tvým věku, a já to slyším od třeba lidí a holek kluků, kteří jsou přesně tak jako v tom teenagerovském věku, tak ty seš pro ně obrovskou inspirací a obrovskou hvězdou, tak cítíš právě to, že už dneska seš, jak se v angličtině říká, ten role model té svojí generace?
3: No, já to úplně asi tak necítím, nebo nevím, já to beru tak, že budu ráda, když můžu být pro někoho inspirací a budu ráda, když díky mně třeba děti začnou sportovat a i třeba začne být větší zájem o ten sport handicapovaných a ty děcka budou mít víc příležitostí se zapojit do klubu a sportovat. Asi tak to beru a budu jedině ráda, no, když budu tou inspirací.
1: A jak to teda má Metoděj Jílek a možná které skupiny věkové fanoušků oslovuje? Od těch nejmenších po ty nejstarší?
4: Tak asi od těch nejmenších po ty nejstarší. Já jsem za to hrozně rád, když právě vidím třeba i ty malé děti, který se mě, dejme tomu, nějak tak zhlížejí nebo mě vidí jak nějakého toho, dejme tomu, role modela, jak jste říkali, protože to je hrozně hezký a jsem rád, že podporuju takhle ty malé děti k tomu sportu, ať už je to jaký sport, nejen rychlobruslení, ale jakýkoliv sport, tak je důležitý, aby se všichni vlastně začali hýbat a dělali nějaký sport, který baví a naplňuje, protože to je to zdraví, no, pro to tělo.
2: Mety, olympijské zlato je pro většinu sportovců nedosažitelný sen. Je to prostě maximum, co zvlášť v těch sportech, kterým se věnujeme, já jsem se věnoval, vy oba se věnujete, tak to olympijské zlato je naprostý vrchol. Jak s tím nakládáš, že si toho absolutního vrcholu dosáhnul už takhle brzo?
4: Tak já to pořád beru jako nějaký další krůček v té mé kariéře, že to nebude jako nějaký maximální vrchol, ale beru to jako nějaký potvrzení toho, že to, co děláme, funguje a jdem si prostě pro další, jdem vlastně dobět nějaký další milestone a takhle, no, takže no.
1: To říká metodě Jílek v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Teď zase jedna otázka na Simonu Bubeničkovou. Simono, kdybyste se mohla vrátit na ty letošní hry a ještě u nich naposledy zůstaneme a znovu prožít jediný okamžik z nich, tak co by to bylo?
3: Tam vůbec nejde jako vytknout jeden jediný okamžik a celých těch 14 dní bylo úplně krásných a pořád se něco dělo. Tam fakt strašně rychle to uteklo a pořád bylo nad čím přemýšlet, na co se soustředit a jo, celý to bylo krásný, jako celý bych si to zopakovala.
2: A metodě Jílek má nějaký zážitek z Milána a Cortiny. Jeden takový třeba úplně mimo sportovní, něco, na co budeš vzpomínat, když někdo ti připomene tu zlatou medaili a to dějiště v té Itálii.
4: Asi nějaký ten celý den z té olympijské vesnice, protože když jsem tam poprvé přijel, tak to vlastně bylo úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí, na nějakých světých pohárech, mistrovství světa a tak dále. Že to bylo fakt jako hezky udělané, bylo tam hrozně moc sportovců a hrozně moc věcí, co vlastně dělá, takže nějaký ten první den asi z té olympijské vesnice. No.
2: Pojďme na začátek vašich kariér. Kdy jste si poprvé řekli, že sport nebude jenom koníček, ale že to je něco, čemu chcete podřídit velkou část vašeho života? Simi.
3: U mě to bylo asi takový přirozený. Já si třeba pamatuju na takový moment, nebo momenty, kdy mi mamka vždycky opakovala, na prvním místě bude škola a pak až bude ten sport. A já jsem si vždycky jako v duchu říkala, ne, jako na prvním místě bude ten sport a pak nějak jako by ta škola. Ne, jako škola je samozřejmě důležitá a potřebuji něco vystudovat, ale tou školou tak nějak proplouvám a vždycky ten sport byl mě tak jako blíž a měla jsem ho radši a už od malička mě to strašně naplňovalo a bavilo a asi jsem tušila, jako že budu chtít se tomu naplno věnovat a určitě jako dlouho.
2: Ty jsi kvůli závažné nemoci vlastně od dětství postupně vlastně ztrácela zrak, až ve 14 letech si o něj přišla definitivně. Je ten sport něco, co vlastně ti nahradí některé věci, o které člověk chtě nechtě s takovýmhle handicapem přijde, protože pro mě přesně ten sport bylo něco, když já jsem přišel o nohu, tak v podstatě ty momenty v životě, který jsem zjistil, že už třeba dělat nemůžu, nebo je budu mít komplikovanější, tak o to víc jsem se snažil v těch sportech, kde jsem mohl vyniknout a kde mi to nepřekáželo, jsem se snažil dělat si radost. Tak je právě ten sport tou radostnou náplní tvýho života?
3: Jo, určitě, jako mám sport v podstatě každodenní náplň toho života a pro mě ten sport byl něco, co bylo jasný, že chci, aby v mém životě zůstalo, i když oslepnu a tak to i jako je a bylo. Takže sport zůstal jako přirozenou součástí mě a toho života a je to něco, na co se každý den těším a vůbec si nedokážu představit vlastně, co bych dělala, kdybych nesportovala.
1: To říká Simona Bubeničková a jak to má tedy metodě Jílek, protože vím, že taky ta škola pořád ještě neustoupila a pořád tam zůstává, metodě je studentem vysoké školy.
4: Je to tak, no, pro mě taky teda vždycky byl nějak tak sport na prvním místě a dostal se třeba uvolňoval z nějaký té střední školy a já jsem právě mohl trénovat a cestovat na závody. No a teďka pořád studuju na vysoké škole na Karlově univerzitě jako obor kondiční trenér. No a snažil se to nějak kombinovat a zatím to vychází a doufám, že to tak půjde do dalších pár let, aby jsem to.
1: Jsou tam nějaké úlevy nebo olympijský vítěz trošku, co? Má tu pozici jinou nebo jsou naopak přísní? Takhle jsem to myslel.
4: Tak určitě něco, nějakou roli v tom hraje, ale musím pořád dodělat všechny ty věci, který vlastně dodělávají moji spolužáci, takže jediný v čem, tak jsou trochu levy nějaký ty absence, že tam mám individuální plán a můžu chybět 50%, ale občas to těch 50% není, tak místo toho udělám nějakou práci a takhle no, ale vyloženě žádný velký levy tam nejsou.
2: Každý potřebuje na startu té svojí sportovní kariéry někoho, kdo je pro ně inspirací, kdo ho do toho sportu přivede. Tak Simono, kdo tobě ukázal tu krásu sportu, nebo to, že by to mohla být nádherná součást tvého života?
3: No určitě si myslím, jako u každého sportovce to byly rodiče, který prostě pokud nejsou příkladem tomu dítěti, tak to dítě nebude ten pohyb a sport brát jako tu přirozenou součást a my jsme se prostě od malička hýbali, chodili po horách, jezdili na kole, v zimě na lyže a no, pak mě rodiče přihlásili do klubu, nejdřív do plaveckého a pak v 10 letech jsem si sama pak vybrala to běžecké lyžování, takže určitě pro mě to byly ty rodiče, to základní.
2: A metoději?
4: Tak já budu mít asi podobnou odpověď jako tady Simča, protože jak říkala, tak za každým vlastně sportovcem vždycky stojí rodiče a bez nich by to nešlo. Takže rodiče mě vedli vždycky ke sportu už od malička a za těch pár let jsem zkusil hodně sportu a zůstalo u mě asi nejvíc to bruslení, takže tak.
1: Pojďme na další otázku na Simonu Bubeničkovou, která je tu s námi dnes na pódiu a jsme za to moc rádi. Ta kombinace běžeckého lyžování a biatlonu. Simono, čím vás to okouzlilo a od začátku byla bližší třeba střelba nebo jenom ten samotný pohyb na lyžích?
3: Doteď to asi tak mám, že mám radši to lyžování, ale ta střelba v tom biatlonu k tomu patří, ale já jsem se to rozhodla kombinovat, protože to v podstatě takhle dělali všechny holky ze světového poháru. Ještě před pár lety totiž byl biatlon součástí FIS, Mezinárodní lyžařské federace a biatlon se tak kombinoval s běžeckým lyžováním, para, běžeckým lyžováním a parabiatlonem. Před dvěma lety se to rozdělilo a už to je definitivně pod IBU, ale ty holky zůstaly u toho parabiatlonu a teď už je to teda těžší kombinovat, protože ne vždycky se ten kalendář úplně jakoby, aby se nekryl, takže občas se to kryje, ale jo, aspoň mám za tu sezonu možnost víc závodů, protože my zas úplně nemáme každý víkend světový pohár, takže takhle aspoň do budoucna mám možnost jako více těch závodů obět a jo, jako oboje mě baví, oboje to je prostě lyžování, jen v tom biatlonu je prostě ta střelba, ve které já teda ještě nejsem úplně jako 100% vystřílená.
2: Jak často trénuješ střelbu? A vůbec, jak ta střelba probíhá pro někoho, kdyby vlastně ten parabiatlon neviděl, tak jak ta střelba probíhá u vás, kteří vlastně máte ten zrakový handicap?
3: Ta střelba byla krásně vidět třeba v České televizi, když byl záznam, tak my vlastně přijedeme normálně na stav, ale s rozdílem toho, že my nevozíme ty naše zbraně na zádech, ale máme je tam už připravený, jsou to erární zbraně a rozhodčí nám přidělí nějakou zbraň, my si k ní lehneme. A normálně střílíme, ale nemíříme samozřejmě očima, ale podle zvuku, podle sluchu. Mám na sobě sluchátka a ta zbraň je laserová a ten laserový paprsek přenáší do těch sluchátek zvuk. A čím blíž jsem ve středu toho terče, tak tím ten tón je vyšší. A prostě se musím strefit do toho středu samozřejmě. Takže asi tak to funguje.
1: To říká Simona Bubeničková. Otázka. Otázka na metodie Jilka, rychlobruslení, i když Martina Sáblíková tady prošlapala tu cestu a je samozřejmě, myslím, hodně známá, tak pořád to není takový jako úplně masový sport, tak jak se k němu člověk vůbec dostane a jak je to možné, že se v něm potom stane nejlepším na světě?
4: Tak já jsem úplnou náhodou vlastně začal jezdit na kolečkových bruslích a jelikož tam jsem zažil nějaký slušný výsledky, tak jsem se rozhodl na to lední rychlobruslení, protože tam je ta možnost té olympiády a je to trochu větší sport. Takže jsem se k tomu dostal, no.
1: Metodě, já přidám tady krátkou osobní teďko svoji zkušenost. Moje starší dcera dělá jiné sporty, ale teď o víkendu byla na prvních závodech na kolečkových bruslích a já jsem se o ní v životě tolik nebál, jako když odstartovala do hromadného závodu na 1 kilometr. Já jsem si myslel, že nikdo nemůže z těch dětí dojet zdravý. Takhle to Metodě Jílek od malička neměl, že je to nebezpečné.
4: Každý sport je jako nebezpečné, hrozí tam nějaký riziko úrazu, riziko páru nebo tak a v nějakých je to trochu víc, v nějakých trochu míň, no, takže to kolečkový patří asi k trochu nebezpečnějším sportům, ale zase není to nic extrémního a pak, když jsme v tom jako profesionálním balíku a všichni lidi jako umí bruslit a jsou na to profesionálně trénovaní, tak to není zas tak hrozný.
2: Ten kolečkový sport, to kolečkové bruslení je ve světě už docela profesionální. Jezdí se fakt velké závody při těch největších třeba běžeckých maratonech. Vím, že si někde říkal, že velký závod je třeba den před závodem běžeckém v Berlíně při maratonu. Tak je větší celosvětově ta komunita v tom kolečkovém bruslení nebo na těch rychlých nožích?
4: Já bych řekl, že asi větší komunita celosvětové v kolečkovém rychlobruslení, jelikož je to o dost dostupnější sport než to lední. Vlastně nepotřebuje se žádná velká hala a ty nože jsou taky, jako potřebuje se nějaká velká, že jo, hala, led a vlastně je to zimní sport a to kolečkový bruslení jde vlastně dělat poměrně kdekoliv a hlavně v Jižní Americe, kde vlastně léto, dejme tomu celou dobu a je tam teplo, tak tam bruslí vlastně přes celý rok.
2: Ale ta motivace přestoupit na ty nože byla trošku i olympiádou, jako dostat se jednou na ty vysněné olympijské hry?
4: Hlavně olympiádou a věděl jsem vlastně, že to jde díky tomu, že ostatní rychlobruslaři, kteří vlastně byli nějak na vrcholu, tak taky přicházeli na ten let a vycházelo jim to hlavním jako příkladem asi novodobě je Bart Swings, který je vlastně taky olympijský vítěz na hromadném startu. Myslím, že z roku 2022, takže před 4 rokama taky vyhrál. Mm-hmm. A to byl asi hlavní spouštěč, že jsem věděl, že to je možný a tak jsem přešel a vyplatilo se to.
1: Jaký sportovní vzor Simony Bubeničkové? Byl někdo takový, ke komu jste vzlížela?
3: Jo, spoustu takových je. A z těch našich českých, no, koukali jsme vždycky prostě na všechny sporty v zimě, na biatlon, na běžecké lyžování a i na rychlobruslení a olympiádu a všechny sporty jsme vždycky sledovali, takže jako těch sportovců i doteď je jako mnohem víc, jako.
2: Každý sportovec, když se dostane na ten vrchol a už má možnost opravdu přemýšlet, že já mám šanci vyhrát olympiádu nebo paralympiádu, tak si musí v hlavě taky sám sobě upřímně říct, v čem je jeho největší výhoda proti soupeřům. Máte něco takového, o čem víte a můžete to říct veřejně, že jste v tom fakt nejlepší na světě a třeba vám to jako zařídilo ty úspěchy teďko na posledních hrách v Miláně a Cortině, Mety?
4: Já jsem vycházel jako ze své přípravy nejenom ten minulý rok, ale vlastně dejme tomu celý svůj život. A věděl jsem, že za poslední rok, třeba na tu desítku, jsem najel podle mě nejvíc kol v tempu na desítku z celého toho startovního pole a věřil jsem v to, že jsem vlastně jediný, kdo taký tempo dokáže udržet a to se vyplnilo, no. Takže asi pro mě to je nějaká vychází ta konfidence z toho tréninku, který jsem udělal a že vím, že jsem to všechno dělal poctivě a že potom ani není vlastně nějaký prostor na nějakou velkou nervozitu.
2: To je super, že to říkáš. Protože tady je přesně vidět, že když člověk dělá něco v tom svém oboru, něco navíc, než se běžně dělá, tak se to musí někde projevit. A já jsem přesně měl to samý v té mý kariéře, že když jsem věděl, že za ten rok najedu o, já nevím, 3-4 tisíce kilometrů víc než ty soupeři, tak že mi to dává už na startu tu jistotu, nebo ne jistotu, ale takovou jaký uklidnění, že nějakou výhodu mám. V čem je výhoda Simony Bubeničkové, když nastupuje na start? Taková ta vnitřní, co ti říká, jo, dneska bych mohla vyhrát.
3: U mě vůbec vůbec jako nevím, asi jedna výhoda, ale spíš to bude ten souvislej trénink právě, jako už ty zkušenosti, co sbírám od nějakých žákovských a dorosteneckých závodů a věřit si prostě na to, že když budu dělat to, co mám, tak nějak to musí dopadnout a když se prostě budu cítit dobře, tak už vím, co mám dělat, takže asi jen udělat to, co mám, no, a s tím tréninkem to tak nějak snad přijde.
1: A když jenom navážu na to, co před chviličkou říkal Metoděj Jílek, když Metoděj jste stál na startu na olympiádě na těch 5 nebo 10 kilometrů, tak opravdu to člověk tak vnímá, jestli jsem to dobře pochopil, že to je závod o vás, že to je o tom, co jste vy natrénoval, že to je spíš, my s Jirkou si hodně bavíme o běhání a o cyklistice, takže to je spíš vlastně taková časovka individuální, že prostě vlastně Metoděj Jílek jede proti Metoději Jílkovi a pak se uvidí, na co to klapne, nebo tam ti soupeři někde v hlavě jsou.
4: No, já nad tím, je to vlastně závod sám proti sobě, ale já nad tím nějak tak nepřemýšlím, já vždycky jako přemýšlím, ale zase na druhou stranu tam jsou i ty ostatní soupeře, který musím porazit, já chci zjet co nejlepší výkon, co dokážu, ale pak tam je ten druhý faktor toho, že tam jsou ty soupeři a i když zjedu to, co nejlepší, co dokážu, tak ten soupeř mě dokáže porazit, takže je hrozně těžký nad tím takhle přemýšlet, ale když třeba na tu desítku jsem věděl, že nastupoval jsem tam jako největší favorit, věděl jsem, že když zajdu to nejlepší, co dokážu, tak by to mělo z největší pravděpodobností stačit na výhru, takže tak jsem nad tím asi přemýšlel. No.
2: I když je sportovec sebevědomější, když přijde na ten start s tím, že opravdu má za sebou super trénink a zůstal zdravý a že tam je velká šance na to vítězství, tak stejně každý z nás se potřebuje o někoho opřít těsně před tím startem. Je to pro tebe, Simono, trasérka, se kterou běháš, se kterým běháš, anebo je to spíš trenér třeba, který ti dá takový to poslední pomazání před tím startem, než se odebereš přímo na tu startovní čáru. Protože s trasérem, se kterým člověk absolvuje ten závod, se můžete vlastně pozbuzovat i během toho, ne?
3: Určitě, no, jako David, ten mě může pozbuzovat i na trati. Když to stíhá a to, ale...
2: Když to stíhá.
3: No, ale jako před tím startem já jsem takovej jako člověk, který je zavřený do sebe a moc úplně nikoho k sobě nepouštím a spíš jsem tak jako sama se svýma myšlenkama a těsně před startem mě akorát fyzioterapeutka proklepe nohy a já řeknu, co potřebuju a jdu na start, no.
2: Mně se líbilo, že jsi říkala, že trasér tě, když tě stíhá, stane se někdy, že přijde závod, že ty musíš pozbuzovat jeho, abyste vůbec jako dojeli do cíle spolu.
3: Jako naštěstí se to ještě nestalo, no, ale samozřejmě jsou dny, kdy třeba není úplně ve 100% formě a já se cítím jako hodně dobře, tak furt mi tak nějak stíhá, ale už vnímám, že nemá tu rezervu úplně. Ale nemůžu se smluvit úplně za něj, no, takže nevím, jak se úplně přesně cítí, ale samozřejmě musí být ještě o level vejš, aby u toho stíhal mluvit a právě i mě třeba trošku pozbudit někdy do kopce.
2: Ke komu si chodí pro uklidnění před startem Metoděj Jílek?
4: Já tam asi tak podobně, jako já se spíš soustředím jako na výkon před nějakým tím závodem na ledě, protože tam vlastně to je, jak jsem říkal, no, tam to je závod sám se sebou, je to nějaký dodržování té techniky a těch stanovných kol a rád se soustředím na tohle z toho, ale potom, když vlastně závím na těch kolečkovým rychlobrusení, tak tam to je dost o taktice, což úplně nejde ovlivnit nějakým tím tréninkem a člověk se díky tomu může dostat do o dost větší nervozity, tak tam je taky trochu jiný postup při té přípravě před tím závodem, no.
2: Já na to navážu. Rychlobruslení je sport, kde fakt rozhodují desetiny, někdy setiny sekundy, jo? Zvlášť na tom ledě. Jak pracuješ s vědomím, že jedno zaškobrtnutí ti může udělat třeba rozdíl mezi čtvrtým místem a zlatou olympijskou medailí? Připravuješ se na to nějak speciálně, třeba s nějakým i psychologem sportovním?
4: Psychologa sportovní nemám, všechno to vlastně jak tak zatím zvládám sám a dokud to budu, tak asi nebudu potřebovat. ale vím, že to je dobrý téma do budoucna, že kdyby prostě jako stát se může cokoliv a nikdy nevím, jestli jako do budoucna ho nebudu potřebovat, takže nikdy neříkám nikdy. No ale právě na tom ledě to ještě v pohodě, protože tam se to jde jako nějak tak na těch 10 kilometrů tam máte 25 kol, když v jedné zatáčce zaškobrtnete, tak to je, dejme tomu, nahnat zpátky. Horší jsou pak v tom ty sprinty, kde fakt každý zaškobrtnutí může dělat rozdíl 5 míst. No a jak jsem říkal, no na těch kolečkách tam o dost větší roli hraje nějaká taktika v tom závodě, protože to je hromadný start a tam každá chyba dělá, jestli vyhrajete závod, anebo skončíte mimo top desítku, no.
1: Metoděj Jílek a Simona Bubeničková jsou dnes s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Simono, jedno zaškobrtnutí, co to může znamenat, to asi zní povědomně, ne?
3: To zní a nezní to moc příjemně.
1: Za to se omlouvám, ale chtěl jsem takhle navázat.
2: Ne, já si nedovedu vůbec představit jít si třeba s nějakým trasérem zaběhat a mít přitom třeba pásku přes oči nebo takové ty zatemněné brýle. Já bych to prostě nedal. Já mám co dělat s tou nohou, když jdu běhat sám a je tam nějaký nerovný povrch, abych nezaškobrtnul. Ty samozřejmě s tím handicapem žiješ jako celý život. Od rána, co se probudíš a jdeš si vyčistit zuby, tak prostě člověk bojuje s tím, že vlastně jako má to v tom životě strašně těžký. Je to v tom sportu nějak jiný? Přijdeš si s tím trasérem absolutně jistá, to mi řekni, anebo je tam prostě, jako když my zavřeme oči a prostě ta nějaká nejistota tam je?
3: Já už to v tuhle chvíli asi neberu vůbec jako nějaký můj handicap. My jsme se o tom nedávno bavili s mamkou, že už vlastně je to i možná trošku strašidelný, že to berem tak jako normálně, že to tak prostě je. A i tím, jak mám skvělou podporu toho mýho blízkého okolí a rodiny, tak kamarádů tak vůbec si jako neuvědomuju, že jsem nějakým způsobem jiná. A dělám spoustu věcí stejně jako dělají zdraví, takže já to beru jako normálně a už si jsem jako s tím svým handicapem jako řeknu, nebudu říkat 100%, ale na 99% takový stáno.
2: Takže i když se na těch běžkách řítíš z nějakého sjezdu, tak tam není větší strach, než ho má třeba, já nevím, běžkař, který vidí, protože já bych měl strach i po rovině na běžkách, jo. A není tam prostě nějaká větší obava. Bereš to jako prostě, jo, tady jasně, tady sjedem tu pravotočivou zatáčku a v pohodě si odšlapu tu zatáčku na tom sněhu a jedu dál. Prostě nějaký strach tam není.
3: Tak samozřejmě, když třeba jedem nějaký takovýhle, na takovouhle trať jako poprvý, tak je tam trošku větší respekt a zrovna třeba ve Val di Fiemme jsou ty tratě poměrně těžký výjezdy, ale i těžký technický sjezdy, takže prostě, když se najíždíme poprvé na nějakém tréninku, tak jsme samozřejmě opatrnější, mám k tomu nějaký respekt, ale David Trasser mi na začátku vždycky popíše, jako, jak zhruba ten cest vypadá a on to jako už relativně zvládne jako zhodnotit, jestli jo, jestli to zvládnu, nebo jestli už ještě nikdy jsme nic takového horšího nejeli. A musím říct, že teda máme jako i relativně dobrý trénink z kolečkových lyží, kde je to teda ještě jako mnohem horší padat na asfalt, než na ten sníh, no.
2: To si vůbec nedovedu představit na kolečkových lyžích. Já jsem vždycky kamarádům, které jsme měli třeba v tom paralympijském cyklistickém týmu a byli to ty zrakově handicapovaní, který měli skvělého vždycky pilota, bývalého profesionála cyklistu na tom tandemu, tak jsem vždycky těm kamarádům říkal, buďte rádi, že vůbec nevidíte, jako kudy vás protáh v tom spurtu, v tom pelotonu, jo, co se tam dělo, nebo když se závodilo na dráze, buďte rádi, že nevidíte, co tam s váma ten pilot dělá, tak může být i tohle vlastně ta rada, vlastně to neřešit a absolutně se odevzdat tomu svému trasérovi.
3: Asi jo, jako musí tam být mezi náma takováhle důvěra a spousta lidí mi taky říká, jako to kdybys to viděla, tak to nesjedeš. Ale ne, jako já trasérovi svýmu věřím a musí to být jako vynikající lyžař. On nesmí mít sám se sebou problém s tím lyžováním, protože kdyby on měl problém ve sjezdu, tak já to cítím, že je prostě takový nestabilní a kdyby spadl on, tak samozřejmě spadnu i já, no. Takže on to musí být vynikající lyžař. Musí si být jistý v těch sjezdech a s tou technikou a pak já mu prostě musím věřit, no.
1: Simona Bubinčková a taky Metodí Jílek dnes jsou tu jednak s námi na festivalu Off Season a jednak taky jsou hosty Kilometrů Jiřího Ježka. Pojďme na kolo, protože my si o něm přeci jenom povídáme ze všeho nejradši a zdá se mi, aspoň jsem to tak pochopil, že k němu máte oba dva vztah. Tak Metodí Jílku, co silniční kolo? Je to nějaký vhodný doplněk v tuhle chvíli k vašim sportům?
4: Tak určitě, kolo patří mezi hlavní vlastně nějaký prostředky té přípravy, ať už letní, tak i zimní. A jsem trávím na ně hrozně moc hodin týdně, měsíčně, takže jo, kolo patří vlastně skoro ke každodenní činnosti dne.
1: A třeba cyklistika je i sport, kde se dá v něčem taky, nevím, tréninkově, nebo pokud jde o stravu nebo regeneraci, dá se tam třeba taky nějakým způsobem i hledat inspiraci?
4: Určitě, ano, to je vlastně, dejme tomu, podobný sport, i když se to jezdí na dost další vzdálenosti, tak pořád to je nějaký vytrvalostní sport a ta cyklistika má trochu větší budget, jako jak třeba to lední rychlobruseň, tak tam jsou ty týmy trochu dál a jdou z toho okoukat nějaké věci.
2: Ty trénuješ, Metodí, v mezinárodní tréninkové skupině, ve které jsou sportovci z různých zemí a dneska právě třeba v té profesionální cyklistice, v těch profesionálních týmech je obrovský důraz na nejmodernější technologie, na měření vlastně téměř jakýchkoliv hodnot, které v lidském těle změřit jdou. Stejný důraz je na perfektní stravu, stejný důraz je na regeneraci. Je právě tohleto ten důvod, proč jsi šel do té tréninkové skupiny mezinárodní, aby si mohl využívat vlastně ty nejmodernější poznatky?
4: To je dost dobrá otázka. My se úplně určitě měříme vlastně všechny možné věci, co jdou, ale pořád je hlavním, jako za mě hlavním, jako nejlepším ukazatelem to je své tělo a ten svůj pocit. Pokud to má člověk dobře vytrénovaný, dokáže věřit svýmu tělu a pak jako sekundárně, jaký vlastně ty poznatky jsou, ty data z těch různých testů, z těch monitorů a tohle. Že člověk by měl vždycky věřit první a naslouchat to své tělo a potom se dívat na ty data.
2: Teď jsem se chtěl zeptat Simony, jak moc kouká na Garmin, ale promiň, to byla blbá otázka, ale jak moc sleduješ tyhle ty hodnoty vlastně v tom tréninku a jak moc ta profesionalita, kterou dneska sledujeme právě třeba v té profesionální cyklistice, už je i v tom paralympijském sportu?
3: Jo, tak my se samozřejmě taky snažíme sledovat všechny možné data a základem je u nás jako ten srdeční tep. A já to samozřejmě sleduju, kontroluji si to, ale přesně jak to říkal Metodě, i tak se mě to snaží trenérka jako učit. První prostě dát důraz na ten pocit a vnímat to tělo, protože někdy se člověk cítí prostě perfektně a hodinky mu ukazují, že se vyspal úplně hrozně, má nízký VSTčko a všechno možný a měl by jít regenerovat a přitom on se cítí, jak kdyby mohl vyhrát mistrovství světa. A někdy je to přesně naopak, takže jo, samozřejmě sledovat to a dá se z toho vyčíst spousta věcí, ale ten pocit je důležitý, no.
1: Tak zástupci mladé generace, vypadá to trošku, tady boříte mýty, nejste takový ti lidé, kteří se ráno podívají na ty hodinky a podle toho čísla, které tam svítí, se dozvíte, jestli jste se vyspali dobře nebo špatně. Vypadá to, že to máte spíš obráceně. Je to tak, Metodí?
4: Ne, tak určitě já to beru jako nějaký faktor, který mi vlastně utvrzuje v tom mým pocitu a neopak, nebo naopak vyvracuje, ale já to spíš beru jako nějakou sekundární kontrolu k tomu mýmu pocitu, no.
2: Oba se věnujete sportu na maximální úrovni, jak to jde. Co všechno jste ochotný oproti vašim vrstevníkům obětovat pro to, abyste byli nejlepší v tom, co děláte? Simono, sleduješ třeba, co dělají tvoje kamarádky a co ty... Ne, nechci říct, nemůžeš dělat, ale vlastně nechceš dělat proto, aby si byla pořád na té úrovni, na který seš a jednou třeba tu zlatou medaili z té paralympiády přivezla.
3: Já teda musím říct, že se asi obklopuju lidma, kteří mají takový podobný smýšlení.

0: Já si každý pátek nějakou session s kámošema v hospodě a to, tak to úplně se neslučuje s tím sportovním životem, ale já z toho svého okolí jako nevnímám, no, že bych byla nějak extra pozadu oproti nim.
1: A Metodílek taky nemá pocit, že by o něco přicházel, tím spíš, že ještě se mi zdá, že tou kombinací rychlobruslení a těch koleček, že tam zas tak dlouhá pauza Metoděj mezi tím asi není, ne? Zas tak dlouhé dovolené nebývají.
2: Tak já mám vlastně hlavně taky tým, kde vlastně s tým trénuju a je tam spoustu lidí, kteří vlastně mají stejný tréninkový program a jsme tam, je tam skvělá parta a no, máme, jakož máme ten stejný tréninkový program, tak většinou máme i stejný volná tohle, takže s nimi je fakt je skvělý trávit čas a dokážeme si to i užít, no.
3: Dobře, nejste ti, kteří by trávili víkendy a večery na party. Jak relaxujete, Mety? Kde si odpočineš jak psychicky, tak fyzicky nejvíc v průběhu roku? A teď se nebavíme o dovolené, kde člověk vypne úplně, ale v tom průběhu roku stejně každý den potřebujeme v tom tréninku najít nějakou chvíli, kdy relaxujeme. Ať je to u televize, u nějaké počítačové hry, někdo čte, co tobě nejvíc dává energii zpátky?
2: Tak asi po nějakým jako náročným tréninkovým týdnu, který je v tom roku dost, tak nejradši prostě ležím asi celý den doma, dívám se na nějaký filmy, hru počítačové hry. A nebo když vlastně mám nějakou energii, tak rád si půjdu zahrát nějaký jiný sport, například basket, golf, a to je taky nějaká další relaxace a vlastně se úplně odtrhnu od nějakého toho stereotypu, toho bruslení, kola nebo posilovny a vyzkouším si něco jiného.
3: Simi, co tobě dělá radost v tom tréninkovém procesu?
0: Jo, já to mám dost podobně, jako když jsem hodně unavená, tak si nejradši vrsi lehnu do postele, zapnu telefon a scrolluju nebo něco takového. A jinak strašně ráda chodím do přírody, do lesa, někam na turistiku, na procházky, něco takového, takže přesně trávit takhle nějakým jiným sportem. Já teda úplně nemůžu hrát nějaký míčový hry, ale takhle někde v přírodě bejt a s kámošema, s rodinou, tak to je super relaxace.
3: Simona Bubeníčková a Metoděj Jílek jsou hosty Kilometry Jiřího Ježka. Před tím, než dáme prostor vám, našim divákům a posluchačům tady na výstavišti na festivalu Off Season, tak ode mě poslední otázka. Kdybyste měli poradit vašim vrstevníkům, mladým sportovcům, kteří ještě třeba toho úspěchu nedosáhli, věc, kterou dnešní věda nebo moderní příprava potvrdili a vaše generace bere jako samozřejmost, co by to bylo, co vám pomohlo v tom sportu nejvíc se dostat na ten vrchol? Mety.
2: Tak za mě to byla asi nějaká ta disciplína, ty věci, co jsem tomu jako sportu obětoval, ale nedokázal bych to, pokud by mě ten sport nedobavil. Když jsem zatím jako nevěděl smysl, proč to dělám, tak bych to nedělal. Takže asi najít nějaký smysl, proč to děláte, proč vás to baví, proč v tom chcete být dobří a pak podle toho vlastně nějak tak upravit ten svůj život a ty své cíle, no.
3: Simi.
0: Jo, bude to určitě dost podobný, co říkal Metoděj. Já bych řekla, že ten člověk, ten malý sportovec musí chtít on, musí si být jistý, že tohle to chce dělat, je to to, co ho bude bavit a pak prostě jenom vydržet, no, a být konzistentní a vědět, že když se nedostaví ten úspěch hned, tak to nevadí, ale důležitý je, jak ten sportovec bude vyspělej v dospělosti a jak se mu bude dařit na té nejvyšší úrovni. Takže vydržet a v tom tréninku pokračovat a ať si to užívá tu cestu, no.
3: Tak věřím, že oba dva jste asi dali důležitou inspiraci mladým sportovcům. Teď je čas pro vás, naši milí posluchači. Pokud máte nějaký dotaz na Metodě nebo na Simonu, tak tady přiskočte k jednomu z těch dvou mikrofonů, které tady máme.
4: Tak dobrý den, já bych se chtěl zeptat asi na dvě otázky na Metoděje a to je k olympijským hrám, jestli vlastně ta jeho poslední disciplína, ten hromadný start, jestli v ní vidí jako budoucnost na nějakých velkých tak světových závodech, protože kolem lidí z našeho okolí jsme to úplně nemoc nepochopili, ten formát, a nevíme, jestli by to mělo být jako takový ten zlatý hřeb toho celkového sportu a jestli si ještě pohrával s myšlenkou před tím závodem.

0: závodem, že by nastavil stejnou taktiku jako soupeř, který vlastně vyhrál to olympijské zlato. Děkuju.
1: Ten Master, to, co jste viděli vlastně na olympiádě, nebyl nějaký úplně nejlepší vizuál toho, ty disciplíny, a nebylo to nejlepší propagace vlastně na těch olympijských hrách. Bohužel ten závod se odehrával úplně, dejme tomu, zvláštně. Moc mě to mrzí, protože vlastně celý ten balík vlastně nespolupracoval a nechal si tak, dejme tomu, hloupě odjet tu vedoucí dvojici. Ale od příštího roku by se měl měnit koncept toho závodu a mění se to vlastně na eliminační závod, což znamená, že každý kolo poslední člověk, který projede čárou, bude eliminován a do cíle jde nějakých 5 lidí a vlastně bude to 1, 2, 3 v projetí cíle. Což je vlastně přejatý koncept z kolečkového rychlobruslení, kde vlastně takhle se jezdí už desítky let. A uvidíme, jak to bude fungovat na ledě, protože to je občas dost fyzický a ty kontakty a nějaký pády k tomu patří, protože každý vlastně se tam bojuje o pozice. No a k té strategii, určitě jsem měl strategii odjet. Nečekal jsem, že se to povede tak brzo. Chtěl jsem odjet po první polovině závodu, kdy vlastně už by ten balík byl nějak tak unavený a lidi by nemuseli stahovat. Ale jak říkám, no, byl to fakt podivný závod, tohle se normálně neděje a po tom, co jsem se vlastně bavil s vítězem, s Jurtem Bergsmou, který vlastně zahájil ten útok, tak on ani v tu danou chvíli nechtěl odjet, chtěl spíš jenom rozhýbat závod, aby se to nějak tak, aby se začalo jet, takže tak.
2: Dobrý den, já bych měla dotazy 2 na Simonu. První, jestli je dostatečné množství, kde může trénovat právě střelbu do biatlonu. A druhá otázka, jestli váš trasér po dobu závodu mluví pořád, abyste byla orientovaná, a protože k jeho výkonu sportovnímu to je plus. Děkuju.
3: Tak k té první otázce, já v našem okolí mám nejbližší střelnici v Čechách v Jilemnici, což je asi 80 kilometrů, takže to je trošku dál, ale je tam můj klub a tam mám možnost trénovat, ale...
4: Tak pokud tam dojedeš na kole, tak je to super trénink, ne?
3: Jo, jo. Nevím teda jako z toho zbraní, jak bych to odvezla, když nemůžu to hát na zádech. Ale jinak jo, no. No a takže my trénujeme spíš v Polsku, což máme blíž, je to nějakých, nevím, 15 kilometrů, 20 třeba. A tam trénujeme víc, tam je prostě moje kolečková dráha se střelnicí a tam to zázemí taky je fajn. A ten trasér, jo, ten musí mluvit pořád, protože jakmile i třeba na 3 vteřiny přestane mluvit, tak už prostě začínám třeba trošku víc odbočovat a jo, já potřebuji prostě neustálý nějaký zvuk a podle toho, odkud jako slyším ten zvuk vycházet, tak za tím trasérem, za tím zvukem jedu, no. Takže kdyby nikdo nemluvil, tak bych třeba najela do tribun, nebo tak.
5: Zdravím, dobrý den, Martin Šabatka. Já bych měl dotaz na oba. Jak moc velký problém vám dělá přecházet z normálního náčiní na kolečkový náčiní, anebo jestli už je to vlastně taková druhá přirozenost pro vás?
1: Tak pro mě, já vlastně jsem na těch kolečkových brusích začínal a začátku mi dělalo problém vlastně přijít na ten led, ale čím víc to dělám, tím ty přechody jsou dost jednodušší a my vlastně i kolikrát v té zimní sezóně přejdeme zase na kolečka a nebo pak v té letní sezóně přejdeme na led a vlastně přecházíme co nejvíc a teďka se dokážu dostat vlastně, aby jsem byl fully confident jako v té dané disciplíně, tak mi to trvá týden až dva, což není za stolik, prostě předtím to byl měsíc víceméně, takže ten čas se jako dost zkracuje a už po prvním tréninku dokážu být hodně, hodně confident na, buď to na ledě nebo na kolečkách. A musím pravdu říct, že teďka mi větší problém dělá přijít z ledu na kolečka, než právě z koleček na led.
4: Tak děkujeme moc. Čas našeho pořadu a našeho prostoru tady na festivalu Off-Season se naplnil. Děkujeme za krásnou atmosféru a díky samozřejmě našim hostům. Našimi hosty byla 4násobná paralympijská medailistka z Milána a Cortiny Simona Bobeníčková. a zlatý a stříbrný medailista z olympijských her Miláně a Kortýně, rychlobrusář Metoděj Jílek. Já díky mému kolegovi Karlu Janu.
6: A já moc děkuji Jiřímu Ješkovi a poslouchejte Kilometry, užívejte si festival a děkujeme, že jste přišli.
7: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha. Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Krásné středeční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním milým a vzácným hostem je krátce před svátkem všech motorkářů před velkou cenou České republiky v Brně český závodník Filip Salač. Filipe, ahoj, moc díky, že jsi v této době s námi na Radiožurnálu Sport.
3: Krásný den, děkuji moc za pozvání.
2: Je krátce před závodem, my si povídáme zhruba týden, náš rozhovor předtáčíme. Tak co tě ještě čeká v posledních dnech před závodem v České republice, konkrétně v Brně?
3: Tak asi nejvíce. Mám před sebou teďka spoustu rozhovorů, jako třeba teďka s tebou. A je tam spoustu médií a samozřejmě snažím se i připravovat, i když je to náročný, protože jsem unavený trošku psychicky, protože jsme měli minulý dva víkendy po sobě a jsem měl ještě nějaký média den v Brně právě před tou velkou cenou České republiky. A je to náročný, už cítím tlak, už vím, že se to blíží a je to pro mě největší závod sezóny, protože je to doma, takže snažím se připravovat, ale zároveň jsem si řekl, že teďka asi přes víkend ještě odjedu a vypnu si telefon, abych se opravdu vyregeneroval na tu velkou cenu a uvidíme, no.
2: Já si asi dokážu představit, jak probíhá ladění formy u lyžařů, atletů, cyklistů, ale jak ladí formu na důležitý závod sezóny motocyklový závodník, protože ta fyzická stránka je jenom, dejme tomu, malej nebo nějaký díl té celkové skládačky.
3: Je to tak, máme jinou přípravu než třeba fotbalisti, hokejisti a tenisti, takže samozřejmě o té fyzice to je, ono se to nezdá, spoustu lidí jako vidí to, jak si vozíme zadek, ale já ten závod, co jedu, tak jedu v tepovce 180 až 190 40 minut, takže určitě to není jednoduchý, samozřejmě nějaký vliv na to má adrenalin, ale to neznamená, že to není fyzicky náročný, jo. Když my na sobě máme tu výbavu, tu kombinézu, ta váží přes 10 kilo, obrovský přetížení tam jsou, ať už akcelerace nebo zrychlení, a pak když jedeme v závodech, jako třeba v Malajzii, v Tajsku, kde je prostě 40 stupňů, tak je to něco jako neskutečného, ještě jak sahá to vedro z té motorky, která má přes 100 stupňů tady v těch podmínkách, tak je to opravdu jako fyzicky náročný sport. A co se týče na nějakého našeho výkonu, u nás je to asi nejvíc o hlavě. My nemusíme, samozřejmě musíme být fit, ale nemusíme doběhnout maraton po 3 minuty nebo po 3 hodiny, pardon. A je to trošku něco jiného. Hlava dělá prostě 90% v tomhle sportu a já to na sobě teďka můžu vidět. Já jsem vlastně oproti začátku sezóny víceméně nic nezměnil, kdy moje výkony, jsem dojížděl sotva na bodech a teďka minulý týden jsem dojel na pódiu a myslím si, že je to hlavně o tom, jak je nastavená hlava, takže to je náš klíč.
2: No, na to se chci právě zeptat. Velká cena Maďarská, druhé místo, jeden asi z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší závod tvé kariéry. Co v tomto závodě bylo jinak než v těch předchozích, protože to medailové umístění přišlo po relativně dlouhé době. Co se změnilo?
3: Já si troufnu říct, že to byl asi nejlepší závod mý kariéry, protože jsem odvedl víc jak půlku toho závodu, kdy jsem bojoval s lídrem toho šampionátu, který je 50 bodů před druhým, to znamená docela nekonkurenční, a sám mi potom říkal, že měl co dělat, aby mě předjel, aby mě stíhal, takže to mě určitě zahřálo srdíčka a ukázalo mi, že na to mám. A co jsem udělal jinak vlastně letos, tak jsem přestoupil do nového týmu, do American Racing Team. Dva roky zpátky nebo dvě sezóny zpátky, tak jsem jezdil u týmu Mark VDS, kdy všichni doufali nebo všichni věděli, že to je nejlepší tým v tom šampionátu, ale spoustu věcí se tam změnilo a už to není nejlepší tým, ale celou tu dobu jsem byl pod tlakem, abych něco ukázal, a já jsem za ty dva roky s nima dal pouze jedno pódium, což bylo určitý zklamání nejenom pro mě, ale i pro fanoušky, a neužíval jsem si ty závody, neměl jsem za sebou takýto zázemí toho týmu, že by mě věřili, podporovali mi, a to je asi to, co mi chybělo, a to jsem letos našel. Mám prostě za sebou tým lidí a mechaniků, kterým na očích vidím taky to, že chtějí vyhrávat a hrozně mě to žene dopředu, věří mi, postaví se za mnou za jakýkoliv situace a to je něco, co prostě mi pomůže a naladí mi tu hlavu úplně jinak, takže to je asi největší rozdíl.
2: Máš krátce před tímto domácím závodem nějakou metodu nebo nějaký recept na to, jak si udržet to soustředění a nepodlehnout právě tlaku domácího prostředí, protože to je samozřejmě věc, která je hodně i o zkušenostech.
3: Je to věc, kterou si spoustu lidí nedokáže představit, co mě za těch 5 dní, protože tam jdu už ve středu, co mě za těch 5 dní čeká, jak moc vyčerpávající to je ta práce s lidmi, ta práce s novináři, prostě musím se rozkrájet úplně pro všechny, ale zároveň vlastně já tam jsem kvůli tomu, abych podal nejlepší výkon. A skloubit to dohromady je opravdu těžký, protože já se snažím zároveň nebejt taky ten namachrovanec, co bude odmítat, ať už fanoušky nebo média, snažím se dát prostě všem všechno, ale pak to má trošku následky. A loni vlastně tak se MotoGP do Brna vrátilo po 5 letech a byl jsem jediný Čech, to znamená veškerý světla byly na mě, veškerý kamery byly na mě, fanoušci fandili jenom mě český, co se týče českého zastoupení a nebylo to vůbec jednoduchý, ale myslím, že jsem to zvládl opravdu dobře a jsou to věci, které mě posouvají dopředu, letos už vím, do čeho jdu. A budu to mít mnohem líp naplánovaný, mám vychytaný detaily, které loni mi právě chyběly, ať už organizačně, nebo jak to zvládat psychicky a letos bych chtěl opravdu tam zajet nějaký dobrý výsledek, takže já samozřejmě se budu snažit soustředit se nejvíc na závody, ale zároveň to, že tam jsou ty věci kolem, patří to k tomu a já to dělat musím, protože nebejt těch fanoušků, nebejt těch lidí, těch českých médií, tak já tenhle sport nedělám, takže musím to skloubit dohromady. A zase na druhou stranu, nebo teď už na třetí stranu, tak tím, že tam mám spoustu těch aktivit, tak jde trošičku stranou ten stres, který já tam mám, protože nemám čas přemýšlet nad blbostma a nemám čas přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby. A je to úplně jiný víkend pro mě než všechny ostatní.
2: Filip Salači s námi na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Filip Saláč krátce před velkou cenou České republiky je hostem radiožurnálu Sport. Filipe, ty jsi to nakousl v minulém vstupu. Ty jsi člen týmu OnlyFans American Racing. Zajímavý partner. Tedy online platforma OnlyFans, to je samozřejmě pro mnohé spojeno i s určitým jako erotickým podtextem. Seš, nebo musíš být aktivní na sítích?
2: Je to tak, je to jiný sponzor, než co jsem kdy mýval, ale je to sponzor stáje, to znamená, není to můj osobní sponzor, já s ním nic dělat nemůžu, já jsem rád, že tam závodit můžu, takže mě se nikdo neptal. A samozřejmě mám ve smlouvě, že musím mít profil, ale já bych měl být ten, co ukáže, že OnlyFans není pouze o těch právě erotických věcech a o těch holkách, ale v Americe tam je spoustu lidí, jako v Čechách třeba hodně tvůrců používá Hero Hero, tak takhle mají v Americe tvůrci OnlyFans. A dávají tam, já nevím, třeba lidi, jak opravit auto, jak poskládat prostě skříň a takovýhle věci, to znamená, není to pouze o těch holkách, ale když se řekne OnlyFans, všichni vidí ty holky a já si myslím, že jsem to uchopil docela dobře. Je to těžký s ním pracovat, ale když člověk ví, jak je to přece jenom trošičku kontroverze, která v dnešní době lidi asi zajímá nejvíc, takže když člověk ví, jak na to, tak si myslím, že mu to může pomoct.
1: Je třeba tvou povinností v nějakých pravidelných intervalech nebo v nějaké četnosti postovat příspěvky, které třeba jsou pro tvoje fanoušky zajímavé?
2: Co se týče OnlyFans, mám tam, že bych měl dát minimálně nějaký jeden příspěvek za ten závodní víkend a dávat tam nějaký videa z tréninku, což já dávám. Je to vlastně content, který lidi nikdy jindy neuvidí, proto je to vlastně tady na té stránce. Ale jinak, co se týče mých osobních sociálních sítích, tak to si spravuju sám a snažím se tam dávat to, co mi přijde vhodný.
1: Když vezmu sociální sítě obecně, jsou součástí života sportovců a strašně málo dobrých sportovců, je mimo ně. Baví tě to, nebo to bereš jako nějakou součást moderního sportovce a kolik případně času trávíš na sítích? A teď nemyslím pouze na té vaší sponzorské, která vlastně je spojena s týmem.
2: To je dobrá otázka. Je to v dnešní době asi je to součást toho, co děláme, je to součástní práce, kvůli tomu, abych já prezentoval ty sponzory, ale zároveň tam musím dávat ty soukromé věci, protože to je to, co ty lidi chtějí vidět, nějaký to zákulisí, všichni mě budou znát z televize, jak jdu na motorce, ale lidi zajímá prostě to, co dělám i mimo a strávě na sociálních sítích podle mě docela dost času.
1: A umíš se od nich odslonit, třeba zrovna teď před velkým závodem?
2: Jo, to určitě. Se týče závodu, tak říkám, spravuju si to sám, já si tam hodím vždycky večer jeden příspěvek nějaký, abych tam hodil fotku a to, jak se mi dařilo, abych informoval lidi, fanoušky, nějaký své pocity, ale jinak, že bych jako scrolloval úplně na závodech a projížděl nějaký TikToky nebo něco, to úplně ne.
1: Nečteš, co ti tam píšou fanoušci?
2: Dřív jsem to dělal, samozřejmě, čím je člověk úspěšnější, tím víc negativních komentářů a názorů dostává, ať už od lidí, co tomu rozumí, nebo od lidí, co tomu nerozumí, ale já to vidím tak, že jsem víc a víc úspěšnější a to vidím podle těch negativních komentářů, takže je to, není to jenom v Česku, ale myslím si, že jsme na to tady trošičku odborníci. Lidi, co tomu nerozumí, tak se snaží poradit, snaží se říct ten názor, jak se to má dělat a když to není podle jeho gusta. Každý má nějaký názor, já to nikomu neberu, jestli to tam napíše, já hezky říkám, OK, napiš to, mě to zvedne dosahy, chytne se pod tím nějaká debata, takže proč ne. A je to, aby jsme se nějak proslavili na sociálních sítích jako sportovci, není to pro nás jednoduchý, jak jsem říkal, lidi spíš teďka zajímají nějaký taky ty celebrity z nějakých reality show, youtubeři a taky lidi a potom jako když tam člověk dává úspěchy ze sportu nebo to, tak je to hrozně těžký. Takže já třeba i obdivuju tvojí dceru Katko, co tam dává podporu to, že láká lidi do sportu, láká děti do sportu, aby dělali to, co je důležitý a nepropagovali blbosti. Takže je to jedna z věcí, jedna z cest, kterou bych já chtěl taky.
1: Já jí to vyřídím, děkuju za pochvalu. Ještě by mě zajímala jedna věc, a to, jestli vzhledem k tomu, že jsme se bavili o partnerech týmu, znáš třeba celkový rozpočet vašeho týmu, protože děláš sport, který je opravdu velmi drahý. Ty náklady musí být obrovský. Znáš ta celková čísla?
2: Samozřejmě mění se z týmu do týmu, ale co vím, tak sezóna Moto2, nevím teď, jestli je to na jezdce nebo za celý tým, ale to kolem 2 milionů až 3 milionů euro. ale já jsem naštěstí už dospěl do fáze, kdy jsem za to placený. Samozřejmě platím si sám tréninky, což je taky velmi náročná a drahá položka, protože v zimě musíme odcestovat do Španělska, pneumatiky jsou drahý, musíme mít vlastní motorky nakoupený, to je drahý, takže stále to stojí dost peněz, ale naštěstí už nejsem jako v začátkách, kdy vlastně mi musel pomáhat tátamu, abych jsme se někam dostali, je to prostě jiný sport, není to, když se člověk dělat atletiku, koupí si jedny tenisky, jedny tretry a může běhat dokola do Haleluja, to u nás jako v tom motorsportu není, no. Je to
1: Filip
2: v tom
1: Salač je s námi na Radiožurnálu Sport.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Motocyklový závodník Filip Salač je s námi na Radiožurnálu Sport. Filipe, co vše rozhoduje o výsledku závodu? Dle mého je to samozřejmě motorka, tvá technická zdatnost, taktika. Co všechno vstupuje do konečného výsledku, kromě toho, co už jsem vyjmenovala?
2: Je to náročný.
1: Je toho moc.
2: Je toho, tam je tolik afektů, kdy vy můžete mít všechno perfektní a pak vám chybí trošku závodnický štěstí, jako jsem měl třeba na začátku sezóny, kdy se stanou věci, které člověk neovlivní, ať už někdo spadne před ním a on přes něj prostě přejede nebo přes jeho motorku, anebo naopak dostane ránu ze zádu, kdy vlastně on nic neudělá, i když jsme byli rychlí, nebo potom červený vlajky, vlastně 4 závody zpátky, tak jsem jel opět na pódium. Jel jsem na druhém místě už s nějakým náskokem, oni dali červenou vlajku, to znamenalo restart závodu a měl jsem tam pak problém s launch controlem, což je vlastně systém, který nám pomáhá startovat a propadl jsem se až na nějaký 18. místo, takže bylo po závodě. Štěstí hraje hodně velkou roli, ale co se týče potom, tak samozřejmě zase se vrátím k tomu, že je to o hlavě. To je 90%, je to o tom, jak má člověk nastavenou hlavu, jak do toho víkendu vstupuje. To znamená, my začínáme v pátek nějakými volnými tréninky a nám nesmí ujet vlak hnedka od toho prvního tréninku, musí jet hnedka naplno. Není to, že by v kvalifikace se tlačilo víc, my tlačíme i v tom tréninku, protože toho času na tu přípravu a na to najet si ten okruh je tak málo, že my prostě musíme jet pořád naplno a I když tam člověk třeba spadne v tom jednom tréninku a přijde od těch 20 minut, tak za těch 20 minut my můžeme obě 10 kol, který udělají potom ten rozdíl v tom celkovém víkendu, takže je tam hrozně afektu, ať už počasí, ať už motorka, i když motorky máme víceméně všichni stejný, každý ten tým nakupuje tu nejmodernější
1: techniku.
2: Počkej,
1: to by mě zajímalo, jsou skutečně ty motorky stejné, protože já vím, že máte stejné motory, ale rozdílné podvozky.
2: Je to tak.
1: Co to v konečném zúčtování dělá s rychlostí těch motorek? Jsou skutečně, kdyby na nich seděl identický jezdec v identických podmínkách, opravdu stejně rychlé?
2: To se tak říct nedá. I ty motory, tím, že my máme štěstí, že v Moto2 jedeme jednotný motory Triumph, to tak máme jako stejný motory, ale pořád je to jenom materiál, je to technika, po každý ten motor, co dostaneme jiný, jakože jich máme 6 za sezónu, my to měníme, tak jede trošku jinak. Nějaký jede trošku víc, nějaký trošku míň a když pak jedeme na tisíciny, tak je to právě věc, která může hrát pak velkou roli. A co se týče těch rámů, tak my tam máme vlastně 3 podvozky, 3 značky rámů a na každou trať je nějaký rám lepší. To znamená, ať už potom, když je trať s nějakými rychlejšími, táhlejšími zatáčky, tak je lepší jeden, pak je trať, kde jsou tvrdý brzdy, jako třeba teďka v tom Maďarsku, tak tam je lepší ten náš rám, ten Kalex. Takže je to taky proměnlivý, je tam tolik afektů, že člověk, který člověk ani neovlivní a vlastně já si říkám, já dělám pořád to stejný a můžu jet 15, můžu jet první, je to prostě jak to sedne, jak sedne ten okruh, jaký má štěstí, v jaký je pozici na té trati, když kvalifikaci se může dobře vyvíjet, tak to udělá taky hrozně moc, protože ta kvalifikace, když člověk odstartuje z první, druhý řady, tak je to prostě 50% úspěchu v tom závodě a je tam hrozně afektu.
1: Co taktika? Stanovuje ti tvůj tým nějakou taktiku pro daný závod, anebo se vždy orientuješ podle toho, co se děje okolo tebe na trati, podle startovní pozice a případně je nějaká třeba komunikace s týmem možná i během závodu?
2: Co se týče taktiky s týmem, tak to řešíme spíše o těch tréninkách, o kvalifikaci a je prosím, kdy mě mají vypustit, jaký pojedeme pneumatiky, na tom se dohodujeme společně, kolik benzínu, aby jsme prostě měli odzkoušení, ať už na kvalifikaci nebo na ten závod, to nastavení, ale co se samotného závodu týče, tak tam odstartuju, já si vymyslím nějakou svoji taktiku nebo nějaký svůj nápad, jak si myslím, že bych měl projet to první kolo, tu první zatáčku, což je taky velmi důležitý, a pak už si to hodnotím sám. Já jsem ten, který sedí na té motorce, cítí ten výkon, cítí ty brzdy, cítí ty pneumatiky a já podle toho musím vyhodnotit, co to je. A co se týče komunikace s týmem, tak nám ukazují vždycky na té cílové rovince ceduly, kde nám ukazují pozici, nebo podle každého jezdce, kdo tam co chce, ale já tam většinou mám pozici, kola do konce a čas prvního, což doufám, že většinou je teda můj čas. A pak třeba čas do konce, když není vidět dobře na té cílové rovince. A teďka už máme i, že nám můžou posílat vlastně zprávy na budík toho motocyklu, ale to je taková nepraktická věc, že není to ještě úplně tak vychytaný, nám se to vlastně zobrazí přes celý ten displej a my potom nevidíme, ať už časy na kolo, nebo sektory, nebo kvalty, takže trošičku to dělá zmatek a znervozní to toho jezdce. Takže my jediný co, tak vidíme tu ceduli. A není to jednoduché všechno přečíst v tom chumlu, kdy vlastně ty první kola hlavně nás jede hodně, to znamená všech 30 lidí má na té cílové rovince vytaženou tu svoji ceduli a teďka, aby člověk našel tu svoji, tak je to náročný.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Motocyklový závodník Filip Salač je krátce před velkou cenou České republiky s námi na Radiožurnálu Sport, takže se bavíme samozřejmě především o motorkách. Filipe, už to naťukl, fyzická zdatnost. Mě to samozřejmě strašně zajímá a mě bylo jasný, že zvládat tu motorku v vypětí závodu není nic jednoduchého. Trošku mě překvapilo to, že se říkal, že to jedeš celé v tepech někde okolo 180, což je určitě nad anaerobní prach, o tom něco vím a to je opravdu jako velký výkon. Z čeho se vlastně skládá tvůj trénink? Chápu, že testujete motorky a ta technická stránka je daná, ale jak právě pracuješ na té své fyzické kondici, kdy a jaké třeba tréninkové prostředky používáš?
2: Mám to jako rozdělený asi na dvě rozdílné jakoby přípravy, kdy před sezónou, tak já vždycky odjedu do Španělska leden únor, kdy tam jsou podmínky, tam teplo, jsou tam okruhy, tam je to vlastně motocyklová velmoc, takže ty podmínky tam jsou dobrý a tam se snažím opravdu co nejvíce jezdit na motorce, protože přece jenom cítím to od sebe, protože jsem taky zkoušel nějaký změny v tom mým tréninkovém plánu a i kdybych prostě půl roku fakt běhal a soustředil se na to, abych měl dobrou fyzičku, tak pak sednu na tu motorku a budu z toho úplně hotovej. Takže co mě vychází nejlíp, tak je prostě jezdit na té motorce, jezdit, zvykat si na tu tepovku a ona pak i klesá, protože už je ta rychlost a ta váha té motorky a to přijde mu to normální. Takže to dělám převážně zimě a přes léto vlastně, nebo v sezóně potom, tak mám vlastně dva rozdílný trenéry. Jednoho mám převážně na reflexy, protože to je motorcyklový sport, je hodně o reflexích, to znamená, máme spoustu trenažérů na taky ty zasínající světýlka, každý jsou nastavený na nějaký jiný program, to znamená, ať už trénujeme zasínání světel nebo reakci, když se něco stane, nebo potom právě vydržet, kdy já třeba 20 minut v kuse jedu, mačkám světýlka, vypadá to vtipně, ale jedu to právě taky třeba v té tepovce 180-190, protože je to věc, u který člověk musí stále přemýšlet, hledat ty světýlka, aby ťuknul dobře na správný místo, takže není to jednoduchý, pak taky dělám hodně věci na core, na balanc těla, protože na té motorce je to velmi důležitý, my to vlastně celý balancujeme core, když už jsou potom světý ty pneumatiky a ta motorka klouže, tak aby se na tom člověk udržel v těch náklonech, tak musí hodně balancovat, aby neudělal nějakou chybu. Ale samozřejmě, když je hezký počasí, tak i třeba s přítelkyní, tak si jdeme zaběhat nebo jedeme na kole, jsou to věci jako doplňkový, neberu to úplně jako trénink. A je tam toho spoustu, ale nebo těch možností tam je spoustu, ale my tím, že máme 22 závodů v sezóně a když pak odlítáme na ty závody i mimo Evropu, tak je to většinou v úterý odlet, v pondělí přílet, to znamená celý týden pryč, takže toho času tam moc není, je to náročný v tom cestování, pak udržet se, vždycky vystoupit z letadla, jít do fitka, aby jsme se trošku rozejbali. Sama víš, jaký to je, ty dlouhý lety, takže je to trošičku jiný.
1: Mě by zajímalo, jestli vlastně v tom tvém sportu umíš identifikovat, na co máš jako velký talent a co, kde třeba máš nějakou mezeru, protože každý sportovec v tom svém sportu, zvlášť když je dobrý, tak si myslím, že dokáže identifikovat právě ten větší talent na něco a někde naopak má třeba prostor ke zlepšení.
2: Hodně nad tady tím přemýšlím. Řekl bych, že každý den, abych přemýšlel nad tím, co vlastně můžu vylepšit, abych další den byl lepší sportovec, lepší člověk a aby mě to posunulo někam dopředu, protože to je asi jedna z nejdůležitějších věcí a já si myslím, že já mám talent na to umět se soustředit hnedka od začátku, to znamená to, jak jsme se bavili v minulém vstupu, kdy my musíme vjet v tom prvním tréninku, neznáme trať a musíme hnedka prostě na těch 100%, tak hnedka zapamatovat si ty brzdý body, soustředit se, je co nejrychleji, co do toho analyzovat tu motorku, ty data, co vlastně budeme chtít změnit, tak to je asi jedna z věcí, na kterou mám talent, řekl bych, a pak asi i to zvládání toho stresu v jakoby náročných situacích, jako třeba před kvalifikací, nebo pak když se jde někam předjíždět, tak spoustu těch Španělů jsou rychlí, ale mají to tak, že jeden závod vyhrajou a dva nedojedou, nebo tři nedojedou, což je takový up and down. Já jsem zastánce toho, že je lepší dojet čtyřikrát pátý, než jednou vyhrát a čtyřikrát spadnout, protože i bodově je to potom lepší a ukazuje to vlastně nějakou tu vyrovnanost, která když pak přijde rychlost, kterou já teďka mám, tak ji může využít na to, že ty stabilní výsledky i na té jako vyšší příčce.
1: Filip Salač je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Filip Falač je s námi stále na Radiožurnálu Sport. Filipe, mým odhadem, ty jsi ve věku, kde bys mohl být mým synem, že jsi plus minus tady jako má dcera. Takže se dokážu vžít do role tvé maminky, která beze sporu, nebo myslím si aspoň, že o tebe musí mít také jako občas strach. Ta stránka té bezpečnosti. Ty jsi mluvil o tom, že jsou jezdci, kteří vyhrajou, pak spadnou a tak dále. Myslíš si, že děláš nebezpečný sport?
2: Mám štěstí, že mě rodiče odmala podporovali a nic mi nezakazovali.
1: I maminka.
2: Krom teda nějakých těch špatných věcí, že jo, teď se bojím o sportu. A je to jeden z nejnebezpečnějších sportů na světě, myslím si. Když se spočítá asi, kolik tam je účastníků a kolikrát je tam prostě nějaký opravdu jako průser, že tam je nehoda, kdy tam někdo zemře, tak procentuálně je to poměrně ošklivý číslo a je to asi, nebo nebudu říkat, že to je důvod, proč bych to dělal, že bych se chtěl někde zabít, ale ta hranice toho vlastně tenkýho ledu, kdy jedeme tu hranu úplně, buď to vyjde, nebo jakoby to nevyjde. Teď myslím jako ten výsledek, jo. Samozřejmě spadnout můžeme, sklouzneme se, dostaneme nějaký high side drop, a tam jsou právě těžší pády, hlavně v těch závodech, kdy pak někdo spadne někomu pod kola, a to většinou je právě ten průser, takže je to tam, vím, jsem si vědomý toho, co dělám, myslím si, že i moji rodiče toho byli vědomí, ale podporovali mě, protože věděli, že to chci dělat a chtěli mě podporovat v tom, co já chci dělat, za což jsem moc vděčnej. A je to tak, baví mě život na hraně, baví mě ten adrenalin a když nemám prostě dva dny adrenalin, tak se mnou je k nevydržení, takže já to potřebuju.
1: Dokážeš na té trati najít ten hraniční moment, kdy je to o té dravé jízdě, o tom závodění a už kdy jdeš vlastně za hranu nějakého nebezpečí? Jak se to dá poznat? A nebo je to otázka nějakého citu?
2: Je to spíš otázka toho citu. Samozřejmě pořád se posouváme, každý rok ty časy zrychlujeme, to znamená, si člověk řekne, hele, už to rychleji nejde, ale přece jenom se najde něco, kde se dá zrychlit. A mně se hodněkrát stalo, že jsem zažil takový pocit, já nevím, jestli to je euforie, nebo když člověk fakt jede prostě úplně na té hraně a je rychlej, tak ho to hrozně jako začne pak nějak bavit a je nejrychlejší třeba. A je to, nevím, jak to popsat ten pocit, je to prostě něco, co se stane výjimečně, nemám to každý víkend. A takže tak, no.
1: Ty jsi mluvil o tom, že na sobě máte 10 kilo oděvu nebo výbavy. O čem vlastně ty ochranné věci, které na sobě máte? Je to o aerodynamice, je to o bezpečí, je to o kombinace obého? A vlastně, co ten vlastně oblek, nebo samozřejmě helma logicky, můžou vlastně eliminovat za problémy při případném pádu?
2: Nejdůležitější asi tak je ta kombinéza, to je vlastně kožená, většinou klokaní kůže, protože je nejlehčí, to znamená, když spadneme, aby jsme se neodřeli, když spadneme pak ve vyšších rychlostích, tak jsme spálený, protože tím třením tam je obrovská teplota, máme chrániče, ať už ramena, lokty, kolena, taky ty základní místa při nějakým jako impactu větším. V té kombinéze je zabudovaný airbag, teďka už máme povinný, vlastně to je taková vestička pod tím, která se nafoukne a chrání vlastně hruď, záda a ramena. Není to po celém těle, ale věřím, že do budoucna se udělá i něco takového a potom vlastně rukavice, ty jsou z podobného materiálu jako kombinéza, musí být co nejpohodlnější, ale zároveň nejbezpečnější. Helma to hodně teďka z poslední dobou zpřísnili, nějaký ty homologační prvky, že ta helma musí prostě vydržet velký nárazy a jsou to drahý helmy a dobrý, věřím tomu, že se několikrát prostě bouchnul do hlavy, byl se několikrát vypnutý a sedím tady pořád, takže zaklepu to.
1: Ťukáme.
2: A potom boty, to je taky velmi důležitá věc, máme vlastně, nebo já jezdím takový dvojitý, to znamená, člověk si vezme botičku takovou karbonovou, aby se mu nevohnul nebo nezvrtnul kotník, když my si vlastně vylítneme do vzduchu a plásneme si o ten asfalt tak, aby se

0: nějaký video, jak jezdí ty závody mezi těma barákama v Anglii, nebo je tady v Čechách se jezdí závody. To jsou opravdu jako, nebudu říkat magoři, ale tam už tomu jde člověk opravdu naproti, tam prostě jedna chybka, vletíte někam do baráku a tam už jako není prostor jako k ničemu, no, takže je to nebezpečný sport, ale dá se dělat ještě nebezpečnější.
1: Filip Savač je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Motocyklový závodník Filip Salač je posledních pár minut s námi na Radiožurnálu Sport. Filipe, dočetla jsem se, že na motorku tě posadil, a to nevím, jestli je vůbec možný, ve 3 letech tvůj tatínek. Ten vliv rodiny jsme už probrali, ale opravdu ten věk 3 roky je už možné si sednout na motorku?
2: Přesně, to bylo ve 2,5.
1: Tak ještě méně.
2: Ještě méně, neuměl.

0: jsem ani na kole, možná jsem neuměl ani pořádně chodit, ale ono, na té motorce to bylo asi jednodušší, protože největší problém, když se děti učí na kole, tak je to šlapání, protože pak, když už se to dítě rozjede, tak ten balanc nějak prostě má. Na té motorce jsem přidal plyn a jel, takže to bylo jako jednodušší. A byl to asi bláznivý nápad od táty, ale v dnešní době, když chcete dělat nějaký sport vrcholově, tak musíte začít opravdu brzo. To znamená, v nějakých 8-9 začít dělat nějaký sport je za mě už jako hodně pozdě. Musíte to dělat opravdu odmala. A jsem rád, že mi tu motorku koupil.
1: Kdy se ukáže u dítěte, pravděpodobně ne v těch 3 letech, ale v jakém věku pozdějším se ukáže, že by ten kluk mohl být dobrý?
0: Já si myslím, že hnedka od nějakých 8-9 let vidíte, jestli ten kluk má talent a že ho to baví. Vidíte, jak na té motorce sedí, nebo ať je to v jakýmkoliv sportu, tak prostě vidět nějaká ta lidská řeč k tomu sportu, jestli je šikovnej nebo není, jestli na to má talent. A pak asi nejtěžší období, já co jsem to měl, tak je puberta, si myslím. To je takový zlomový bod, spoustu sportovců, co něco dělají, jestli to vydrží, najdou si první holku, změní se zájmy, nechtějí trénovat, jsou líní, takže to je za mě nejdůležitější, nepřestávat makat, protože ta puberta taky skončí a pak si to spoustu lidí vyčítá.
1: Mám takový pocit z tebe, že si žiješ svůj sportovní sen, ale má ten sen ještě nějaká další patra, ke kterým by si chtěl mířit a ještě jsi si nesplnil?
0: Určitě ano. Já jsem to psal zrovna včera, jsem dal přísek na Instagramu, jsem tak přemýšlel, že vlastně já pořád se člověk nějak posouvá, ale nikdy se nezastaví nad tím úspěchem. Pořád vlastně, když něco dokáže, tak už míří výš a vždycky má nějaké očekávání a to ten pocit z toho pak není takový, jaký to čekal, i když já si to teďka užívám, ale můj největší cíl je asi dostat se do toho MotoGP, anebo vyhrát, nebo být aspoň na pódiu vlastně v té domácí velké ceně, třeba teďka, co bude.
1: Filipe, já si dovolím na závěr jednu pozvánečku, protože já jsem strašně ráda, že jsme se domluvili, že přijedeš v tom týdnu od 14. srpna na Lipno, na Čes Lipno Sport Festival, což je akce, kterou nějakým způsobem spolu pořádám. Když máš volno, co děláš a co třeba na Lipně, k čemu tě budeme moc přemluvit? Svést se s námi na kole, jít si zaběhat, nebo co je to, co máš ve volném čase rád, abych jsme se na tebe připravili a třeba divákům připravili nějaký společný sportovní zážitek s tebou.
0: Těším se na to, ještě jsem nebyl nikdy na takovémhle sportovním festivale, takže určitě se těším a rád jezdím na kole, jako malej jsem hodně skákal na kole. Je to samozřejmě něco jiného než třeba silniční kola nebo horský kola. Ale říkal jsem i v minulém stopu, rád si jdu zaběhat, samozřejmě neběhám úplně tempo 3.30, běžím spíš jako normální člověk a nejdůležitější asi je, že tam ukážu, že tam pozdravím nějaký fanoušky, uvidím se s lidma, co mají rádi ten sport a jak se ptala, co já rád dělám, tak říkal jsem, já nedokážu být 2 dny bez adrenalinu, to znamená, já vyhledám všechno, v čem je nějaký riziko a adrenalin.
1: A přijedeš autem nebo na motorce?
0: To uvidíme podle počasí.
1: Filipe, moc díky, že jsi byl s námi na Radiožurnálu Sport. Já ti přeji, ať se příprava na velkou cenu České republiky v Brně podaří, ať tam zajedeš nějaký super výsledek a když ne, tak hlavně, aby si zůstal takovým fajn klukem jako jsi.
0: Moc děkuji za pozvání, děkuji za tyhle slova.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
1: Na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Barbara Kanizová. Já vás zdravím, dobrý den.
4: Já vás taky zdravím, dobrý den.
3: A v úvodu, abychom vás představili muzikou, tak bych pustila Auroru, co vy na to?
4: No pojďme na to, protože je to single, takže jenom ať zní.